0: Sněmovna zákon projednávala ve stavu legislativní nouze. Senát zákon následně odmítl, ale sněmovna ho hlasy vládní koalice přehlasovala. Prezident Pavel už dříve řekl, že je věcí vlády, jakým způsobem se rozhodne ekonomická opatření regulovat. Dodal, že v principu zásahy do trhu nepovažuje za šťastné. Ve věznici v Plzni vyšetřují nebezpečný incident. Tři vězni na konci minulého týdne zřejmě vypili dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu je převezli do nemocnice. Píše to server iDnes.cz s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ. V zařízení jde o další mimořádnou událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený vězeň napadl spoluvězně. Policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu. Loni na podzim kriminalisté obvinili muže podezřelého, že svého spoluvězně na konci října uškrtil. Ústecký kraj podpoří malé venkovské prodejny potravin. Především seniori totiž stále spoléhají na obchod ve své obci. Ústecký hejtman Richard Brabec doufá, že se malé prodejny povede zachránit.
1: Nejsou ekonomicky udržitelné bez nějaké dotace mnohde, protože lidi dneska často nakupují v těch velkých supermarketech, ale samozřejmě je skvělé, když je tam možnost nakoupit si v té malé obci.
0: Každá venkovská prodejna na Ústecku může dostat na provoz až 100 000 korun. Celkem chce kraj rozdat téměř 4 miliony. Pohyb medvědů na Slovensku je předvídatelnější. Podrobně ho monitoruje interaktivní mapa, kterou vytvořili státní ochranáři. Projekt má pomoci předejít nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost lidí v přírodě.
2: Ochranáři spustili webovou stránku pozormedved.sk, na ktorej ľudia sledujú aktuálny výskyt medveďa hnedého. K dispozícii je mapka, ktorá sa každé 3 až 4 dni aktualizuje. Opiera sa o hlásenia ľudí, ktorí kontaktujú zásahový tím. Najvyššie červené čísla aktuálne vykazujú 3 okresy, Liptovský Mikuláš s takmer 100 hlásení, Banská Bystrica a Prievidza s vyše 30. Na webe nájdú ľudia aj rady, ako sa správať v lese alebo pri strete s medveďom. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
0: Soud ve Španělsku potrestal rodiče za věznění vlastních dětí. Udělil jim skoro 3 roky pobytu za mřížemi. Zatím nepravomocný trest je tak podle místních médií výrazně nižší než 25 let, které požadovala prokuratura. Rodiče drželi své potomky zavřené doma po dobu 3,5 roku. Hájili se tím, že děti zavřeli v době pandemie COVID-19 v obavě, aby neonemocněli. 8letá dvojčata a jejich 10letého sourozence našla policie před rokem v domě plném odpadků. Měli plínky a spali v postýlkách pro kojence. České tenistky v Římě dohrály. 3 naše hráčky skončily před branami čtvrtfinále. 13. hráčka světového žebříčku Linda Nosková podlehla na italské Antuce Rumunce Kirsteové. 20letá Bartůňková nestačila na světovou 10. Ukrajinku Svitolinovou. Na závěr včerejšího programu pak bývalá světová jednička Karolína Plíšková drtivě prohrála s hráčkou Rybakinovou z Kazachstánu. Dnes přichází výrazné ochlazení, proměnlivá oblačnost přinese přehánky, ráno ve vyšších polohách i sněhové. Nejvíc bude pršet v Čechách, naměříme mezi 7 a 12 stupni, na jižní Moravě bude až 14. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: se vzdal, dneska naposledy rovně stál.
1: Žijeme českou muzikou. Až do rána. Rádio Impuls.

0: česky a slovensky. Rádio
1: Impuls. Naša láska letí jak splašené koně.

stačí, naša láska letí.

ko ruža, budeš ľúbiť iného muža. Naša láska letí,

Potkal jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: spousta očí se teď na nás dívá. Hlavou se mi honí deskriptíva. Asi se mě venku v tichu zeptá, jestli bych jí počul svoje skripta. Tak to máš teda holka pěknej smůloch, jsou v nich řešení domácích úloh. A přece nechtěla bys připravit se o pocit, když správně dosadíš do rovnice. Potkal jsem holku na...
1: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Přes bouřky se do Česka dostává citelné ochlazení. Zatímco včera šplhaly teploty ještě ke 20 stupňům, dnes budou maxima mezi 7 a 12. Nejvyšší hodnoty má teploměr nabídnout na jižní Moravě, kde může být 14 stupňů. Hlavně v Čechách čekáme přehánky a na hory dnes může dorazit i sněžení. V noci na zítra pak teploty spadnou i pod nulu. Poté se ale začne podle meteorologů oteplovat. Ke konci týdne mají odeznít i noční mrazy a přes den naměříme kolem 17. Včera do Česka dorazily silné bouřky, před kterými meteorologové varovali s tím, že na východě republiky se mohou objevovat až do 6. hodiny ráno. Včera silně udeřili třeba na Vysočině, kde hlavně na Žďársku a na Jihlavsku hasiči pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů. V Jihomoravském kraji měli kvůli počasí desítky výjezdů. Kromě vody ve sklepech výjížděli k popadaným stromům, ale i k vlaku v Brně Černovicích, který zasáhl blesk. Drážní hasiči museli cestující evakuovat. Událost se obešla bez zranění. Fotbalová Slávia se dnes dozví nejspíš tvrdý verdikt. Disciplinární komise oznámí, jak potrestá události z nedohraného sobotního derby se Spartou, které pár minut před koncem narušili slávističtí fanoušci, kteří vběhli na trávník, házeli světlice do hostujících diváků a dokonce napadli některé letenské hráče, i přesto, že oba týmy hned zamířili do kabin. Podle společného odhadu Slávie a policie vniklo na hřiště zhruba 1200 lidí z tribuny Sever. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka. Slávii hrozí kontumace, vysoká pokuta a uzavření stadionu. Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka Slávia trest disciplinární komise přijme, ať už bude jakýkoliv. Sám klub sáhne k přísným opatřením. Na tribunách v Edenu bude kompletně zakázaná pyrotechnika a zakrývání obličeje. Ve hře je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Slávia už do odvolání uzavřela tribunu Sever a ze svého A týmu vyřadila Tomáše Chorého a Davida Douděru. V závěru utkání se Šívaní vedli 3-2 a kdyby výsledek udrželi, mohli během chvíle slavit titul. Kontumace by náskok na druhou Spartu zmenšila na rozdíl 5 bodů. Tvrdík uvedl, že případnou kontumaci považuje za správnou. Liberecký kraj zapojil obce do příprav míst pro soláry a větrníky. Hejtmanství pošle ministerstvu místního rozvoje připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón. Pro libereckého hejtmana Martina Půtu je dokument nepřijatelný kvůli vážným odborným i procesním nedostatkům.
3: My jsme jako rada kraje, přestože podporujeme racionální a rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů, odmítli postup, který nerespektuje zájmy obcí, názory obyvatel ani principy územního plánování, takže naše stanovisko zahrnulo většinu připomínek obcí, které jsme obdrželi.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj počítá v Libereckém kraji se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty v Ralsku. Okolo tohoto města a na Semilsku má také vzniknout celkem 5 větrných elektráren. Návrh tzv. Akceleračních zón projde ještě veřejným projednáváním. To je v plánu 15. května v Praze. Pačejov na Klatovsku investuje do kanalizace. Dokončil také vodovod do poslední z 5 místních částí a modernizoval technologie úpraven. Ty z vody odstraňují především radon. Starosta Pačejova Jan Vavřička si pochvaluje, že jsou až na pár jednotlivců připojení všichni obyvatelé jeho obce.
4: Postavili jsme 10 kilometrů kanalizace, 2 čistírny odpadních vod a 2 čerpací stanice. Protože Pačejov je všude z vršku do vršku, takže musíme tlačit na kopec a pak už to teče samo.
2: Vedle toho Pačejov vyčistil a opravil také 5 ze 4 svých rybníků. Obec i jeden nový postavila a poslední teď bude revitalizovat. Dnes se má výrazně ochladit, objeví se přehánky hlavně v Čechách. Ve vyšších polohách na západě ráno zasněží. Nejvyšší teploty budou kolem 10 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 14. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

Žijeme muzikou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio

0: Čajová raní rodina je jako ta vaše.
1: Zkusce mám malička, souhlas si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: U 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend. Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Vláda bude moci ovlivňovat paliva. V případě mimořádné situace na trhu bude svým nařízením moci regulovat ceny pohonných hmot, a to až na 12 měsíců. Počítá s tím nový zákon o regulaci cen paliv, který podepsal prezident Petr Pavel. Zákon má vstoupit v účinnost vyhlášením ve sbírce zákonů. Zákon reaguje na rostoucí ceny u čerpacích stanic, které se začaly zvyšovat po začátku konfliktu na Blízkém východě. Sněmovna zákon projednávala ve stavu legislativní nouze. Senát zákon následně odmítl, ale sněmovna ho hlasy vládní koalice přehlasovala. Prezident Pavel už dříve řekl, že je věcí vlády, jakým způsobem se rozhodne ekonomická opatření regulovat. Dodal, že v principu zásahy do trhu nepovažuje za šťastné. Ve věznici v Plzni vyšetřují nebezpečný incident. 3 vězni na konci minulého týdne zřejmě vypili dezinfekci. Dostali se do přímého ohrožení života a ve vážném stavu je převezli do nemocnice. Píše to server iDnes.cz s odkazem na nejmenovaný informovaný zdroj. Mluvčí vězeňské služby Markéta Prunerová serveru potvrdila, že se v plzeňské věznici stal vážný případ. V zařízení jde o další mimořádnou událost v krátké době. V dubnu tam podle policie jeden odsouzený vězeň napadl spolu vězně. Policie věc vyšetřuje jako pokus o vraždu. Loni na podzim kriminalisté obvinili muže podezřelého, že svého spoluvězně na konci října uškrtil. Ústecký kraj podpoří malé venkovské prodejny potravin. Především seniori totiž stále spoléhají na obchod ve své obci. Ústecký hejtman Richard Brabec doufá, že se malé prodejny povede zachránit.
9: Nejsou ekonomicky udržitelné bez nějaké dotace mnohodé, protože lidi dneska často nakupují v těch velkých supermarketech, ale samozřejmě je skvělé, když je tam možnost nakoupit si v té malé obci.
8: Každá venkovská prodejna na Ústecku může dostat na provoz až 100 000 korun. Celkem chce kraj rozdat téměř 4 miliony. Pohyb medvědů na Slovensku je předvídatelnější. Podrobně ho monitoruje interaktivní mapa, kterou vytvořili státní ochranáři. Projekt má pomoci předejít nebezpečným střetům a zvýšit bezpečnost lidí v přírodě.
10: Ochranáři spustili webovou stránku pozormedved.sk, na ktorej ľudia sledujú aktuálny výskyt medveďa hnedého. K dispozícii je mapka, ktorá sa každé 3 až 4 dni aktualizuje. Opiera sa o hlásenia ľudí, ktorí kontaktujú zásahový tím. Najvyššie červené čísla aktuálne vykazujú 3 okresy, Liptovský Mikuláš s takmer 100 hlásení, Banská Bystrica a Prievidza s vyše 30. Na webe nájdú ľudia aj rady, ako sa správať v lese alebo pri strete s medveďom. Jozef Baoko, Rádio Impuls Slovensko.
8: Soud ve Španělsku potrestal rodiče za věznění vlastních dětí. Udělil jim skoro 3 roky pobytu za mřížemi. Zatím nepravomocný trest je tak podle místních médií výrazně nižší než 25 let, které požadovala prokuratura. Rodiče drželi své potomky zavřené doma po dobu 3,5 roku. Hájili se tím, že děti zavřeli v době pandemie COVID-19 v obavě, aby neonemocněli. 8letá dvojčata a jejich 10letého sourozence našla policie před rokem v domě plném odpadků. Měli plínky a spali v postýlkách pro kojence. České tenistky v Římě dohrály. 3 naše hráčky skončily před branami čtvrtfinále. 13. hráčka světového žebříčku Linda Nosková podlehla na italské Antuce Rumunce Kirsteové. 20letá Bartuňková nestačila na světovou 10 Ukrajinku Svitolinovou. Na závěr včerejšího programu pak bývalá světová jednička Karolína Plíšková drtivě prohrála s hráčkou Rybakinovou z Kazachstánu. Dnes přichází výrazné ochlazení, proměnlivá oblačnost přinese přeháňky, ráno ve vyšších polohách i sněhové. Nejvíc bude pršet v Čechách, naměříme mezi 7 a 12 stupni, na jižní Moravě bude až 14. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
7: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi živě na Impulzu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek 15. května od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na rádiu Impuls.
1: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
0: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Přes bouřky se do Česka dostává citelné ochlazení. Zatímco včera šplhaly teploty ještě ke 20 stupňům, dnes budou maxima mezi 7 a 12. Nejvyšší hodnoty má teploměr nabídnout na jižní Moravě, kde může být 14 stupňů. Hlavně v Čechách čekáme přehánky a na hory dnes může dorazit i sněžení. V noci na zítra pak teploty spadnou i pod nulu. Poté se ale začne podle meteorologů oteplovat. Ke konci týdne mají odeznít i noční mrazy a přes den naměříme kolem 17. Včera do Česka dorazily silné bouřky, před kterými meteorologové varovali s tím, že na východě republiky se mohou objevovat až do 6. hodiny ráno. Včera silně udeřili třeba na Vysočině, kde hlavně na Žďársku a na Jihlavsku hasiči pročišťovali kanalizace a čerpali vodu ze zatopených objektů. V Jihomoravském kraji měli kvůli počasí desítky výjezdů. Kromě vody ve sklepech výjížděli k popadaným stromům, ale i k vlaku v Brně Černovicích, který zasáhl blesk. Drážní hasiči museli cestující evakuovat. Událost se obešla bez zranění. Fotbalová Slávia se dnes dozví nejspíš tvrdý verdikt. Disciplinární komise oznámí, jak potrestá události z nedohraného sobotního derby se Spartou, které pár minut před koncem narušili slávističtí fanoušci, kteří vběhli na trávník, házeli světlice do hostujících diváků a dokonce napadli některé letenské hráče, i přesto, že oba týmy hned zamířili do kabin. Podle společného odhadu Slávie a policie vniklo na hřiště zhruba 1200 lidí z tribuny Sever. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka. Slávii hrozí kontumace, vysoká pokuta a uzavření stadionu. Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka Slávia trest disciplinární komise přijme, ať už bude jakýkoliv. Sám klub sáhne k přísným opatřením. Na tribunách v Edenu bude kompletně zakázaná pyrotechnika a zakrývání obličeje. Ve hře je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů. Slávia už do odvolání uzavřela tribunu Sever a ze svého A týmu vyřadila Tomáše Chorého a Davida Douděru. V závěru utkání se Šívaní vedli 3-2 a kdyby výsledek udrželi, mohli během chvíle slavit titul. Kontumace by náskok na druhou Spartu zmenšila na rozdíl 5 bodů. Tvrdík uvedl, že případnou kontumaci považuje za správnou. Liberecký kraj zapojil obce do příprav míst pro soláry a větrníky. Hejtmanství pošle ministerstvu místního rozvoje připomínky k návrhu tzv. Akceleračních zón. Pro libereckého hejtmana Martina Půtu je dokument nepřijatelný kvůli vážným odborným i procesním nedostatkům.
3: My jsme jako rada kraje, přestože podporujeme racionální a rozumný rozvoj obnovitelných zdrojů, odmítli postup, který nerespektuje zájmy obcí, názory obyvatel ani principy územního plánování, takže naše stanovisko zahrnulo většinu připomínek obcí, které jsme obdrželi.
2: Ministerstvo pro místní rozvoj počítá v Libereckém kraji se dvěma zónami pro fotovoltaické projekty v Ralsku. Okolo tohoto města a na Semilsku má také vzniknout celkem 5 větrných elektráren. Návrh tzv. Akceleračních zón projde ještě veřejným projednáváním. To je v plánu 15. května v Praze. Pačejov na Klatovsku investuje do kanalizace. Dokončil také vodovod do poslední z 5 místních částí a modernizoval technologie úpraven. Ty z vody odstraňují především radon. Starosta Pačejova Jan Vavřička si pochvaluje, že jsou až na pár jednotlivců připojení všichni obyvatelé jeho obce.
4: Postavili jsme 10 kilometrů kanalizace, 2 čistírny odpadních vod a 2 čerpací stanice. Protože Pačejov je všude z vršku do vršku, takže musíme tlačit na kopec a pak už to teče samo.
2: Vedle toho Pačejov vyčistil a opravil také 5 ze 4 svých rybníků. Obec i jeden nový postavila a poslední teď bude revitalizovat. Dnes se má výrazně ochladit, objeví se přeháňky hlavně v Čechách. Ve vyšších polohách na západě ráno zasněží. Nejvyšší teploty budou kolem 10 stupňů, na jižní Moravě naměříme až 14. Zprávy končí, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
5: Díky, Leničko. Plzni 7 stupňů, Standa nám napsal na náš WhatsApp a já mám tady v hlavním městě taky 7 stupňů, u Vltavy tam bylo na autě 6 stupňů. Je toto možný, kdy přijde to skutečný jaro anebo léto, ptám se.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

Sloucháte, halo, tady Implozovi, nádherné ráno vám přeje Honza Daněk za celý ranní tým, který pro vás připravuje a tvoří ranní rádiovou rodinu. Každý máme něco, bez čeho prostě ráno nefungujeme. Někdo potřebuje hned kafe, jiný sprchu, rádio Impuls nebo ještě pár minut navíc pod peřinou, nebo kombinace všeho. Co je první věc, kterou po probuzení uděláte, ptám se vás teďka. Když vás něco napadne, můžete to i s počasím napsat na 605 222 007, anebo jinak. Abyste tam nepsali jenom vyprazňování, bez čeho vaše ráno prostě nemůže začít. WhatsApp 605 222 001. Ne, promiňte, to jsem vám řekl svoje telefonní číslo 605 222 007. A samozřejmě, že se můžete taky ozvat přes aplikaci Rádia Impuls, kde se dá nahrát zkaz. No, tak upřímně, já dneska ještě spím, ale mám strašně dobrou náladu. Potřeboval bych těch pár minutek pod pařinou navíc. Jak jste na tom vy? Klidně se nezapomeňte ozvat do ranního vysílání, do dnešního ranního tématu. A pro všechny, kteří právě vstávají, zpívají Elani.

0: To je tak hezká písnička pořád. Já si do toho zaposlouchal a nemůžu si pomoct. Prostě některé skladby nestárnou. A nestárnoucí bude třeba i skladba I Promise Myself od Nicka Kamena. Nebo Když láska schází od Ivetky Bartošové. Za chvilku v hudebním programu Rádia Impuls. Tady Honza Daněk, zdravím všechny, kteří nám právě teďka píšou. A napříč republikou máme sedmičku. Třeba Plzeň 7 stupňů a zima. Psal nám Standa před chvilkou, ale v Jihlavě je v tuto chvíli Dáša, napsala na 605 222 007. Všem přeje krásné ráno, má taky 7 stupňů Celsia. V Holanech jsme právě v tuto chvíli, kde mají 7 stupňů a zataženo a ráno bez kávy nefunguje, napsala nám Nikča na náš WhatsApp 605 222 007. Jsme tedy v zajetí sedmiček? No, uvidíme. Dál můžete psát na naše číslo. A nebo víte co, rovnou napište jedu na náš WhatsApp 605 222 007. Vstoupíte se mnou do vysílání a proberem to všechno osobně. Berete? Takže stačí napsat jedu na WhatsApp 605 222 007. Budu vám zpátky asi za 3 až za 5 minutek volat, ale pozor, bude tam skrytý číslo. Tak to prosím vás zvedejte, nebojte se. Není to berňák ani policie, je to impuls. Stačí napsat jedu a pojedem v tom spolu a proberem nejenom ranní nízké teploty, a taky za chvilku dopravní servis.
1: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady, doufám, že se jede dobře. Já jsem teda včera jel brzy ráno na krev k doktorovi a musím říct, že D5 byla plná kamionů, plná aut, už mezi 5. a 6. hodinou raní a že to člověk prostě jako nezažívá každý den a dokážu si představit, jak náročné to je pro všechny ty kamionáky, kteří musí vstávat třeba, nebo vás dodávkáře, co zavážíte, vstávat třeba v 1, 2, ve 2 ráno a rozjet to, neskutečný. Pozor si dávejte na trase Sklatov do Domažlic, před Lipkovem stojí poruchané auto, na místě jsou policisti. V Praze v Libni ve Vodstářově je to u křižovatky s Tkalcovskou, narazilo osobní auto do dopravního značení a na D7 na 7,5 kilometru ve směru do Prahy stojí u Kranice nepojízdný auto. Jinak je, nebo jsou silnice, jakž tak šklidné, kromě silnějších provozů na dálničních sítích, ale to konec konců vy, kteří řídíte, znáte. A je to váš denní chleba. Stačí napsat jedu na 605 222 007 a pojedem v tom spolu, tak popovídáme si za chvilku, budete to zrovna vy. Jdu se mrknout, kdo všechno napsal.

0: Ranní program Impulzových, vaše rádiová rodina pouští jeden šlágr za druhým a za malou chviličku pustíme další, ale to už bude Dušanový, který je se mnou ve vysílání. Slyšíme se, Dušane, dobrý den.
1: Jistě, slyšíme se, ahoj.
0: Ahoj, zdravím vás, jak se máte?
1: Fanfárově rozvážím muzeniny, teď čekám na paní, jestli jde do obchodu, abych jim mohl dát zboží a jdeme dál.
0: Fanfárově je úplně super výraz, ten jsem dlouho neslyšel. Odkud pocházíte?
1: Mohelnice. Řimice, ale je to u Mohelnice.
0: Mohelnice. Řekněte mi, když takhle ráno rozvážíte ty uzeniny, tak nemáte toho už za ty roky, předpokládám, že to nějakou chvíli děláte, nemáte toho už jako plný zuby, že si to nedáte a nejíte to, anebo naopak si občas zobnete dobrou uzeninku?
1: Občas už si zobnu, ale fakt jenom občas.
0: Jo. Ono s těma uzeninama člověk musí opatrně, co? To není lehce. No, to jako... Leze to na kila potom, když se do toho člověk zamiluje.
1: No jo, a když to zapije pivem, tak to je ještě lepší.
0: No, to nejsou úplně dobrý kombinace, jak říkám, ochutnávečka. Dobře, já. A co vás dneska čeká ještě?
1: Teď jsem byl z Mohelnice přes Loučku Jedřichov a pak jedu Letohrad.
0: Mm-hmm. My se dneska našich posluchačů ptáme, co ráno udělají jako první, bez čeho se ráno neobejdou, tak jak to máte vy?
1: Kafe.
0: Vždycky kafe.
1: Dvě kávy, dvě půl litrový kávy a to mě nakopne.
0: Přesto nejde vlak. A pijete černý bez cukru, anebo si tam dáváte mlíko po ránu?
1: Turka černý a jeden cukřík.
0: Černýho turka, to ještě fakt jako lidi pijou turka, jo?
1: No jistě.
0: Já si to nedokážu, nedráždí to žaludek, takhle.
1: Ne, já jsem zvyklý. Já už to piju 30 let.
0: Prosím vás, 30 let.
1: No, minimálně.
0: Vzpomínáte si, jak ještě v jednotě prodávali zrnkovou kávu, kterou jste si pomlel?
1: Ano,
0: v tom mlínku?
1: Mám doma i mlínek a mám i maličkej mlínek.
0: Jo.
1: Na zrnkovou.
0: Ten z jednoty.
1: Ne, ten z jednoty ne.
0: Ale ty byli,
1: nedali.
0: Ty byli ale legendární a často byli poruchoví, jako jo.
1: Ano,
0: no,
1: ano.
0: No, mám to v živý vzpomínce. Tak dobře, ano, povídejte.
1: A ještě to okrádalo o kávu.
0: Okrádalo, přesně. A lidi do toho bouchali a práskali, aby to setřepalo do toho balíčko to kafe. Vidíte, na to jsem úplně zapomněl. Vzpomínám se, jak se u toho vždycky rozčilovali. No nic, mějte se hezké, co vám dobře jede, ať to jde od ruky. Já za vás pozdravím Klárku, která má volno až do středy, protože jela na nějakou rozlučku se Svobodou.
1: Jo.
0: Člověk si musí taky užívat. Mějte se nádherně a pouštím vám Iveta Bartošová, může bejt?
1: Může bejt, minulý český písničky.
0: Já taky, mějte se hezky, naslyšenou.
1: Taky, krásný den přeju, naschle.
0: Pro Dušana Iveta.
2: Písnička na cestu.
0: Písnička s názvem Když láska schází je úterý 12. května, 5 minut před půl šestou. Halo, tady Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzové nádherné rán vám přeje za celý ranní tým Honza Daněk. Dnešek v Česku? Počasí si dává jarní detox, čekejte chladno kolem 8 až 11 stupňů, k tomu oblačno a náladu typu možná zaprší, možná ne, uvidíme. Slunce se ukáže jen občas, spíš aby si očkrtlo jarní docházku. Dubňany, jihovýchod Moravy, 11 stupňů a zataženo, Zdenda nám právě v tuto chvíli napsal. Na Praze ve Zlíčíně zataženo a 9 stupňů Celzia. 7 stupňů máme hlášeno z Plzně a 10 stupňů Brno nám do toho hodilo vidle. Máme hlášeno z jihomoravské metropole. Ať jste kdekoliv, můžete dál psát na WhatsApp na 605 222 007.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Dobrý den, pan Novák. Jsem slyšel, že prý vaše manželka je v posteli pěkný torpédo. On říká, no já vám nevím, já vám neřeknu. Jeden říká tak, druhý říká tak.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Je 17:30, posloucháte zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Hasiči na Moravě řešili po bouřkách s přívalovým deštěm zaplavené sklety a popadané stromy. Tři vězni v Plzni vypili dezinfekci a skončili s přímým ohrožením života v nemocnici. Policie vypátrala pacienta psychiatrie v Dobřanech, který se nevrátil z vycházky. Na Tenerife skončila evakuace cestujících a části posádky z lodě zasažené Hantavirem. A tenisový turnaj v Římě bude pokračovat bez české účasti. Nosková, Bartuňková ani Plíšková do čtvrtfinále v Římě nepostoupili.
0: Těžká otázka po ránu. Bez čeho po ránu nevstaneš z postele?
4: Bez čeje.
0: Ano, děkuji. Kava a čaj se objevují často. A co vy? Jak to máte? Jaký je váš ranní rituál? Nám můžete nahrát třeba přes WhatsApp 605 222 007 nebo také přes aplikaci, se kterou můžete.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
0: Komunikovat s Impulzovým je tady Honza Daněk, zdravím za celý tým a přeji nádherné ráno do celého Česka.
5: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do 5. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

0: to patra. Skvělý Ricky Martin, ale za chvilku už žít jako kaskadér od Dalibora Jandy. Posloucháte Halo, tady Impulzové. Dneska se vás ptám, bez čeho ráno nevstanete z postele. Co Zuzka Bubílková, naše ranní glosátorka?
1: Zdravím, Impulzové. První, co po probuzení na posteli udělám, je, že zkusím, jestli ještě žiju. To znamená, odhrnu peřinu, zvihnu ruce a nohy a pak z postele spustím hlavu až k podlaze. To mě naučil fyzioterapeut. Uvolní se tím po noci stuhlá bederní páteř. Pak se otočím na bok a přehodím pravou nohu přes levou a na druhém boku levou přes pravou. To zase rozhýbe kyčle. Dokonce i uměle.
0: Dobře, to je užitečná rada, Zuzko. To si musím zapamatovat i já, dělám si poznámky. Co přijde na řadu pak?
1: Vana s horkou vodou. Když jsem rekonstruovala byt, řemeslník povídá, udělám vám v koupelně sprchu místo vany, šetří to vodu. Povídám ani náhodou, vana je podmínka. Dobře, jakou chcete? Navrhuji vanu z dvířky. Z dvířky? A proč? Podíval se na mě a zkonstatoval, aby se vám do ní dobře lezlo. Myslím na budoucnost. Chtělo se mi říct, no dovolte, ale pak jsem si uvědomila svůj věk. Dvířka jsem však odmítla s odůvodněním, že mohou po čase protékat. A tak lozím denně do vany bez dvířek. Vynalezla jsem už 3 způsoby, jak se do ní dostat. Ale zjistila jsem, že mnohem větší problém, než se do ní ve stáří dostat, je z ní bezpečně vylézt. A tak zkouším, jak se z ní třeba dostat s jednou nepohyblivou nohou, nebo se zafixovaným kolenem, případně kdyby mi znovu operovali prsty na nohách a já jsem je měsíc nesměla namočit. Prostě připravuj se na budoucnost, ve které se obejdu bez mnoha věcí,
0: dobře,
1: ale bez vany rozhodně ne.
0: Dobře.
1: Vaše Zuzana Bubílková.
0: No jo, vana je super věc. Každý máme něco, bez čeho prostě po ránu nefungujeme. Co je pro vás první věc, kterou po probuzení uděláte? Ještě se ozývá Honzík z Poděbrad.
2: Ranní takový rituál je udělat si kávičku, dojít do strupu, co mají blízce porodnici, tam si dám kafičko, přijdou chlupatý očičky, všechny 4 mě volížou, takže to bych nejpřebytí.
0: Máš váš mega největší ranní rituál. Sem s ním, nahrajte to jako Honza.

0: se zahraju za malou chviličku na Impulsu. Jana Kirchner bude zpívat V cudzom městě. Tady je Honza Raněk, zdravím za celou ranní rodinu. A zdraví také Honza, který nás poslouchá přes aplikaci v Landsbergu am Lech, to je u Mnichova. Má jenom 2 stupínky. Vezu vám zimu a déšť, leje celou noc, napsal nám posluchač. Brr. A Boží dar v Krušných horách má teď teploměr na 0, konkrétně -1 ve své oblasti, změřil posluchač Petr, který nám napsal na 605-222-007. Výrazný a razantní pokles teplot. Ne, abyste si brali kraťasy, protože se určitě nachladíte. Takže bacha na to. Žádný krátký sukinky. Dneska se oblíct jako na podzim. A taky to můžete nahlásit i vy přes 605-222-007, jak je u vás. Za chvilku nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a taky pan profesor.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začínám na D1 na 134. kilometru u Měřína směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto, projíždějte opatrně. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na příjezdu do Lipůvky cestou ze Svitav do Brna. A v Praze v Libni se bouralo ve Vodstářově ulici u křižovatky s Kalcovskou. Jeďte opatrně, jak kdybyste měli doplňující informaci, víte, kam ji nahrát přes aplikaci Impulsu.
2: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus můžete bez obav vyjet kamkoliv. Když se něco pokazí, mechanik dorazí, nebo vás odtáhne. A to

0: V tuto městě zaspívá Jana Kirchner, další krásná písnička v našem hudebním programu. Tady je Impuls, žijeme muzikou. Teda slyšíte to, co hlásím. Na Moravě ještě v Brně třeba 10 stupňů, jako fakt dobrý, jo? Ale jinak třeba 6, 7, boží dár kolem nuly a podobně. A Honzik píše, že je na trase z Německa, veze nám déšť a měl tam kolem Mnichova teplotu 2,5 stupně Celsia. To není příjemný. Ani nevím, jak je teďka třeba ve Francii, ale když už jsme u té Francie...
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Bonjour, studenti.
3: Bonjour.
2: Čeká nás zeměpis. A protože prázdniny jsou už skoro za rohem, tak co byste řekli malému výletu do Francie?
3: Jo.
2: Jak už můj pozdrav napověděl, souvisí s tím i úkol, který mám pro vaše hlavičky. Jaké jsou barvy tří pruhů na francouzské vlajce? A když už je řeč o pruzích, tak jsou vodorovné nebo svislé? Zapojte svoji představivost. Věřím, že vám Francie hlavu moc nezamotala, protože spolu s ní máme my Češi na vlajce stejné barvy. Jen jinak poskládané. Vlajku Francie tvoří tři svislé pruhy. Zleva doprava. Modrý, bílý a červený. Barvy francouzské vlajky vychází z původní královské čistě bílé vlajky a barev červeného a modrého znaku Paříže. Au revoir!
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: A na francouzské riviéře je jasno a příjemných 16 stupňů. Pravda, pocitově jen kolem 8, protože fouká jako slabý větřík od jeho západu, ale pořád lepší než nula na božím daru. Díky, pane profesore.

0: Nenechám vás bez dobré muziky, i v další hodině to bude jeden šlágr za druhý. Miraj, když nemůžeš, přidej víc. All for One, anebo Petr Nač. Posloucháte Impulzovi, tady je Honza Daněk, dnes bude převážně zataženo, déšť a místy bouřky, teploty kolem desítky. V Kolíně, Kutná Hora a Čáslav, projel to náš posluchač a má 8 stupňů. Z Brumovska se hlásí Zdenda, teplota kolem 5 stupňů Celsia, zataženo mírný vítr. A v Horním Slavkově je Gladiátor Dan, který má teďka jen 4 stupně a oblačno. Jak je u vás dál, můžete psát na náš WhatsApp 605 222 007.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: Bouřky zaměstnaly hasiče na Moravě, čínské e-shopy zbrzdí paušální clo, Češi utíkají od nafty k elektromobilům. Je 6 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči měli na jihu Moravy plné ruce práce, po bouřkách čerpali vodu ve sklepech, pročišťovali kanalizace a likvidovali popadané stromy na silnicích, zasahovali zejména na Hodonínsku. Bouřka komplikovala také provoz na železnici. Podle mluvčího zprávy železnic Martina Kavky museli drážní hasiči evakuovat cestující z vlaku v Brně Černovicích, který zůstal nepojízdný kvůli poruše sběrače po úderu blesku. Nikdo se podle něj nezranil, provoz byl dočasně omezený. Paušální clo vymaže hlavní výhodu čínských e-shopů. Evropská unie totiž od července zavádí clo 3 eura na každou položku do 150 eur, což je v přepočtu přes 3500 korun. Opatření míří především na masivní příliv balíčků z asijských platform, jako třeba Temu. Jejich extrémně nízká cena kvůli clu vzroste a vrátí zákazníky k lokálním prodejcům. Alespoň to říká ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
4: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky, domácí spotřebiče, začne vracet k lokálním prodejcům.
2: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily, tak může cena podle Chmelaře vzrůst i o stovky procent. Zájem o elektromobily v Česku rychle roste. V dubnu se jejich prodej téměř strojnásobil. Vedle rekordních registrací nových vozů stoupá i dovoz ojetin. Jedním z hlavních důvodů jsou prudce zdražující pohonné hmoty. Jejich ceny rostou od konce února, kdy Izrael a Spojené státy zaútočili na Irán. Válka na Blízkém východě mění strukturu trhu. Zákazníci se zajímají o elektromobily napříč všemi značkami, kvitují aktuální poznatky o výdrži baterií. Statisíce českých domácností má fotovoltaickou elektrárnu na střeše domu. Vyrobenou elektřinu mohou použít na dobití baterie elektrického auta. Vídeň hostí první semifinále soutěže Eurovize. S vystoupením izraelského soutěžícího souvisí i ohlášené protesty. Aktivisté je kvůli válečným zločinům v pásmu Gazy dnes chystají v centru rakouské metropole. Už týdny před zahájením soutěže oznámili ze stejného důvodu bojkot Nizozemsko, Španělsko, Irsko, Slovinsko a Island. 70. ročníku mezinárodní písňové soutěže se zúčastní 15 soutěžících, kteří budou usilovat o účast v sobotním finále. Do něho postoupí 10 z nich, kromě toho se představí i zástupci Itálie a Německa, kteří se finále jakožto soutěžící z velkých zemí zúčastní automaticky, stejně jako ti spořádající země. Český reprezentant, zpěváka herec Daniel Žižka z písní Crossroads vystoupí až ve druhém semifinále ve čtvrtek.
3: Sport.
2: Fotbalová první liga míří do finiše. Dnes se hraje třetí kolo nadstavby. Ve skupině o udržení jde opravdu do tuhého.
5: Od 17:30 v podvečer táhne hlavně duel domácího Slovácka a ostravského Baníku. Když Hradiští vyhrají, odvrátí hrozbu přímého sestupu a když prohrají, znovu se namočí. Tonoucí Dukla Praha hraje v Mladé Boleslavi a Zlín hostí Teplice, které ještě úplnou jistotu nebaráže nemají. Večer od 8:00 pak šlágr Sparta Plzeň. Letenští už budou vědět, zda jim na kontě přistanou 3 body ze Slávie a zda ještě mohou doufat v to, v co už nedoufali, v titul. Jan Čadá, Radio Impuls. Halo.
0: Každý máme něco, bez čeho ráno nefungujeme. Jaký je váš ranní rituál, bez čeho po ránu nevstanete z postele? Ptáme se v ranním tématu a klidně můžete vstoupit se svým názorem, se svojí reakcí, nahrát ho přes aplikaci nebo poslat WhatsAppem.
1: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: přesně, to je můj životní slogan. Slovo nejde, neexistuje. Prostě člověk to chce za každou cenu vyřešit a o to se musíme asi snažit úplně všichni v dnešní době, ne? Dneska se ptáme, bez čeho po ránu nevstanete z postele, reakce posluchačů.
1: A impulzový, takže první, co udělám po probuzení, je, že otevřu oči. Tak hezký den.
0: Vtipné, díky.
2: Dobrý den, jelikož jsem teďka v lázní v Teplice nad Bečvou, tak ráno po probuzení se podívám na fotku celé mé třinecké rodiny a je mi hnedka lépe. A nejlépe mi je ještě, když se podívám na svého syna Pavlíka Kováře, manželku Bohunku Kovářovou a naši skvělou fenečku Vanesku Míšu Kovářovou.
0: My zdravíme Kovářovi a vy si to užijte v lázních a pořádně si odpočiňte, ať je vám dobře. Jana nám napsala, já se po ránu protáhnu, dám si sprchu a kávu a tohle píšete úplně nejčastěji. Karel píše, potřebuju se nejprve nadechnout, hodit sprchu a pak už třeba v práci nějaké dobré kafíčko a snídaně. Napsal nám na náš WhatsApp 605 222 007. A co je první věc, kterou po ránu musíte udělat u vás? Nezapomeňte se taky ozvat, nahrát to můžete třeba přes aplikaci Rádia Impuls. Jo, a hlídejte si mobily, kdybychom náhodou volali v halo tady Impulzovi. Víte, že každý den může padnout betánu jackpot 100 000 korun.

0: tak já to vytočím. Krásné dobré ráno přeju všem, kteří právě v tuto chvíli naladili halo tady Impulzovi. Tady je váš ranní adrenalin. Musím říct, že to po těch 20 letech prožívám s váma. Takže jdeme na to. Zvedne to dneska někdo. Padne betáno jackpot. Druhé zazvonění. Třetí zazvonění. Čtvrté zazvonění. Páté zazvonění. Tohle nestihnem. No, a je to 6 zazvonění, já to musím dát pryč za tedu. To mi tak mrzí, Radka nám nedoběhla k telefonu. Nebo si říkala, pane bože, volá mi cizí číslo, to nezvedám. To jsou určitě z Berňáku. Posloucháte halo tady Impulzovi a zítra můžete zvednout telefon, říct halo tady Impulzovi a vytočit si třeba až Betano jackpot. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
5: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Venku pořádná kosa, teda v Čechách určitě, na Moravě ještě kolem desítky, hlásili posluchači z Brna. No a nehoda dvou osobních aut překáží na Frýdecko-Místecko mezi Třincem a Vendriní. Jezdí se tam kyvadlově, popojíždí se na D1 s cestou z Vyškova do Brna mezi 210. a 207. Pořád na příjezdu do Brna stojíte před 196. kilometrem. Ucpává se i bratislavská D2 před Jihomoravskou metropolí od 3. kilometru. A víc než kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Z dopravy pro tuto chvilku vše, kdybyste měli doplňující info, jsem s ním. Víte, že smích léčí? Že po ránu je dobrý se zasmát? Co jako první po ránu uděláte? Vyptáme se v ranním tématu. A zbytek už doplní i zuřivý reportér. Hned po Miley Cyrus.

0: první věc, kterou po ránu uděláte, ptáme se dneska v ranním tématu a právě v tuto chviličku napsala posluchačka Iva, že si nedokáže představit svůj den bez kávičky.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
0: A to je asi nejčastější odpověď, kterou posíláte třeba WhatsAppem 605 222 007. No a co dneska dělá Aleš? Slyšíme se.
2: Impulzovi, krásné, dobré ráno.
0: Ahoj.
2: Tak já vás zdravím z Prahy 8, kde jsem navštívil pana doktora Karla Nešpora, českého psychiatra, také emeritního primáře v Bohnicích v léčebně. Pane Nešpore, dobré ráno.
3: Dobré a střízlivé ráno, přátelé.
0: Dobré ráno.
2: Každý má nějaký ranní rituál, říká se tomu taky ranní rutina. Co byste vy z toho psychiatrického pohledu doporučili lidem? Existuje nějaký jako dobrý rituál nebo něco, aby jsme začali dobře den?
3: Tak, navídnu vám dvě možnosti. První možnost, to využívají anonymní alkoholici, kde vyšší moc, nebo jak to kdo má, přírodu, vesmír, požádají o další střízlivý den, a večer za něj poděkují. To je moc pěkný rituál, protože kdyby si člověk řekl, já budu abstinovat celý život, no tak to je velký úkol. Ale abstinovat tento dnešní den, to je snadné. Ještě další možnost.
0: Ano.
3: První cesta většiny z nás obvykle vede do koupelny.
0: Ano.
3: No a jste-li dáma, pravděpodobně se tam podíváte do zrcadla. Samozřejmě vaše reakce může být různá. Doporučil bych vám do zrcadla se na sebe usmát a říct si, milá a sympatická za všech okolností.
2: A zasmát se sám sobě, jo?
3: No, tak je to taková situace, kdy člověk je roztuchaný, že jo, trochu.
2: Ano.
3: A nenalíčený, ano, a samozřejmě je to dobrý úvod dne.
2: Takže kdybych to zkusil na sebe převést, protože to nemusí jít jenom o ženách, ale i o mužích, je to tak, taky jsou rozsuchaní, někdo má těch vlasů jako já méně, takže se na sebe podívám a řeknu, milý Aleši,
3: no,
2: jo, takhle nějak?
3: Vidíte to, jste učenlivý, výborně, děláte pokroky.
2: Zasmát se a tím to začíná krásný den.
3: A je to rozhodně lepší.
2: Ano, tak to jsou první rady tady pana doktora, psychiatra Karla Nešpora. Pane doktore, zatím děkuju, dobré ráno a za hodinu se ještě uslyšíme. Naslyšenou.
3: Výborně.
0: Přesně, pokud jste třeba Mirka. Milá Mirko. A je to...

Příjemné ráno, posloucháte Halo, tady Implozovi, máme dobrý vítr v zádech a tak Kelly Clarkson s příjemný ráno celému Česku. Halo, tady Implozovi,

0: jsme Jen Rádio, jsme vaše ranní rádiová rodina. Vy do ní patříte, díky za spolupráci všem, kteří píšou do Impulzu o počasí. Marie je ve Zlíně, má tam deštivo a 10 stupňů. Náš posluchač jménem Bagr je na cestě do Francie a z Rozvadova nám poslal 5 stupňů Celzia a v Plzni ve Lhotě 4 stupně cháry, píše pravidelně a přispívá s počasím. I on patří do ranní rádiové rodiny. Ozvěte se taky, milí posluchači, klidně můžete napsat, jak je u vás i co je váš první ranní rituál. Nezapomeňte na číslo 605 222 007, náš rádiový WhatsApp.
1: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
3: Nejlevnější pneu.cz.

0: lokality. XXX Lux Domi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: 3 minuty po 6:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Libereckem se prohnal vzácný mohutný rotorový oblak, který se sformoval s postupujícím čelem studené fronty. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Prezident Pavel podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot. Německá policie zadržela 17-letého Syřana, který chtěl provést teroristický útok v Hamburku. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozhodne o trestu pro Slávii za dohrané derby.
3: Tam se vraním tématu na váš ranní rituál. Co udělat jako první, když ráno vstanete? A psychiatr nám před malou chviličkou doporučil úsměv. A my budeme za chvilku rozdávat úsměvy posluchačce Radce.
4: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
3: A když rozdáváme úsměvy, tak přeci v pořadu úsměv, prosím. Tady je Honza Daněk, zdravím za

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Dostálová, prosím.
2: Paní Radko, dobrý den, já na vás mám kontakt od Ladislava, vašeho syna
1: od
2: Davida.
1: Od manžela, ano.
2: Ano, ano, ano, máme vám říct, že jste skvělá. Tady je Honza Raník z Rádia Impuls, dobrý den.
1: To si děláte srandu.
2: Ne, nedělám si srandu, to bych si nedovolil nikdy.
1: Jako fakt, to myslíte vážně.
2: No jasně.
1: Ale já vás poznávám po hlase. Ježiš,
2: no vidíte.
1: Ježišmarja, to není možný. Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
2: Jsem.
1: Jste Honza Daně.
2: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
1: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Fakt jste Radka.
1: Ježkuji oči, já jsem to úplně ježkuji oči.
2: A je fakt pravda, že vás spojí s vaším manželem 25 let?
1: Jo, 5. května jsme se brali, no.
2: To je neskutečná doba, to je čtvrt století.
1: Je to strašný, no. Uteklo to hrozně rychle.
2: Skutečný. Člověk jako kdyby se, že jo, probudil a zdá se mu, že všechno bylo včera. Aspoň já to tak
1: jo,
2: mám.
1: Jo, je to pravda, no. Je to pravda.
2: Neskutečný.
1: No. A říkáte to úplně.
2: Co syn, povedl se?
1: Syn?
2: No
1: určitě, jo. Víte, co s tím jsme měli strašný problém, jen se narodil o 3 měsíce dřív a
2: jejde.
1: Vlastně má dětskou mozkovou obrnu, ale jako chodí sice špatně,

0: jste zlatá, vy jste zlatá. Prostě. Mě to strašně dojímá.
1: Vy jste takový strašný sympatiák.
0: Neříkejte mi, že jsme stejně staří.
1: No tak já jsem 74. ročník.
0: Tak jsme.
1: Ne.
0: Jsme stejně starý, jsme 74. ročníky.
1: Tak to ale to jsou totiž ty nejlepší ročníky.
0: Jo, to mi chviličku povídejte. My bychom si měli jít sednout někam na kafe, všechno rozhodnout.
1: No, to by bylo, ježiš, to bylo
0: Radko.
1: Škoda, že jsme tak hrozně daleko od sebe.
0: Radko, ještě poslední dotaz, respektive výzva, co vy byste naopak vzkázala vašemu muži a synovi?
1: Tak, manželovi bych hrozně chtěla vzkázat, že ho mám strašně ráda, že jsou hrozně vděčná za to, že jsme spolu vydrželi takovou dlouhou dobu, i když to prostě nebylo vždycky růžový. A že mám hrozně oba moc ráda a doufám, že to spolu vydržíme ještě dalších 25 let.
0: Aspoň,
1: ano.
0: Tak ať vám to všechno klape. Kdybyste potřebovali třeba od naší rádiové rodiny nějakou pomoc, tak velmi rádi pomůžeme. Každopádně vidím, že to v rodině máte dobře nastavený a všechno klape, takže...
1: Tak snad jo.
0: Mějte se nádherně.
1: Děkuju moc, mějte se krásně. Děkuju vám taky.
0: Naslyšenou.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
0: No kdyby nás limitoval čas, tak si s Radkou povídám asi až do teďka. Usměv, prosím je o skvělých lidech, nahlaste je a my jim zavoláme, překvapíme. Můžete to nahlásit třeba přes WhatsApp 605 222 0072.

0: skvělá písnička Robbieho Williamse. O Robbiem je na Netflixu parádní dokument, kdybyste někdy neměli do čeho píchnout, tak mrkněte. Má zajímavou historii. A za chvilku už veselé Lekna, No Name, Bamboleo, Gypsy Kings nebo Spice Girls budeme hrát tady na Impulzu. Ale kterou z těch písniček si vyberete vy? Chcete se mnou vstoupit právě teďka do vysílání, protože třeba někam jedete? Do práce? Nebo jste v zaměstnání a řídíte kamion? Stačí napsat jedu na 605 222 007. Já vám zavolám zpátky a vstoupíme společně do vysílání. Jedu na 605 222 007. Já vám zavolám zpátky a budete v rodině.
1: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzově. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno všem 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám na 35. mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou ve směru do Moravské Třebové. Popojíždí se tam. Pomalu to jede také na D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 213. a 206. kilometrem. Plná je bratislavská D2 na příjezdu do Brna od 3. kilometru. Jsme v hlavním městě, kde profíci z Global Assistance hlásí zdržení. Ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholi a tradičně v Liberecké směrem do centra. Kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi a přes 2 kilometry má kolona na trase z Mělníka do Slaného před Novou Vsí. Ještě se zastavuju u nehody osobáku s nákladákem, který brzdí provoz na příjezdu do Mělníka směrem ze Slaného. To chce úsměv a dobrou zprávu. Mám ji. Když se zastavíte na čerpací stanici OMV na osvěžující ledovou kávu Viva, vykouzlí vám to úsměv na rtu. Nově ve 3 variantách. Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosové jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. Navíc jako členové aplikace OMV MyStation je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při připlacení předložit aplikaci. Šťastnou cestu! Teď už stačí napsat na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a pustím vám písničku na cestu. Ale vstoupíme spolu i do vysílání.

0: Lekná od No Name, posloucháte Halo, tady Impulzově a se mnou ve vysílání Standa. Dobré ráno.
1: Dobré ráno do studia, dobré ráno všem posluchačům Rádia Impuls.
0: Jak se máte?
1: Tak za volantem.
0: Teď nám to vypadlo, Staníku.
1: Říkám, že za volantem se člověk musí mít vždycky dobře.
0: Jo, to je pravda. Jak to říkáte, za kulatou lopatou, taky to používáte, ten výraz?
1: Přesně, tento výraz je přesný. Kulatá lopata.
0: A jak dlouho to děláte?
1: Teď profesionálně asi 8 nebo 10 let.
0: A odkud kam jedete dneska?
1: Tak, začal jsem přesně dneska v Čáslavi, proto jsem vám ráno posílal i zprávu, co se týče počasí. A čeká mě cesta na Prahu, Plzeň, Mnichov, až do daleké Itálie, do Milána.
0: A já nevím, jaké počasí je teďka v Miláně, zjišťujete si to přes aplikaci, když někam jedete?
1: Prší.
0: Taky, jo.
1: Takže, je to tam takový.
0: Takže ta frontální porucha prostě je nad celou Evropou, pravděpodobně nad celým západem, i ten sever té Itálie zasahla.
1: Přesně tak. Je to přesně, jak říkáš.
0: To peklo. No a vozíte tam, co vozíte vlastně, hadry nebo nějaký...
1: Ne, když jsem vozil tady z České republiky hodně ten automobilový průmysl a víme, jak to dneska je.
0: Víme.
1: Takže teď už se vozí úplně všechno.
0: Jo, takže...
1: Někdy ani sám nevím, co to vlastně na autě mám, protože je to zabalený, takže to jakoby neřeším.
0: Jo, je tam zakázka a vy to jenom převezete.
1: Přesně tak.
0: A basta. Co uděláte po ránu jako první? Váš ranní rituál? Ptáme se dneska v ranním tématu.
1: Logicky káva, odskočit si na takovou tu správnou místnost. A to je tak všechno, co ráno zvládám.
0: Stando, já jsem měl normálně strach, že lidi budou psát, jako, že hlavně jako vyprazňování a podobně, ale ne, tady třeba ženy píšou, ženy to berou přes city, ženy hodně dávají polibky svým mužům, polovičkám, to třeba píšou tady, nebo kávička, ta hra je prim a je jako na prvním místě úplně.
1: A tak správný chlap to má vždycky nastavený tak, že stává za 5 minut předtím, než má odejít. A za těch 5 minut stihne úplně všechno, ženský stávají hodinu dopředu, že jo, to je normální.
0: To co si budem, to bychom mohli rozebírat dlouze.
1: Mám tady
0: Bamboleo od Gypsy Kings, anebo Spice Girls, anebo co se vám líbí?
1: Tak já jsem tím, že už jsem taky ten 75. ročník, takže přes 50, takže klasický 90, to je prostě super. A pokud něco jsme nabízel, tak tam dáme Spice Girls a bude sranda.
0: A bude sranda, přesně tak, to je potřeba, totiž úsměv léčí. Tak šťastnou cestu přeju a díky za pokec.
1: Já vám moc krát děkuju a přeju krásný den do rádia.
0: Mějte se tam, dobře dojďte, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Písnička na cestu.

0: Příjemné ráno přeje vaše rádiová rodina, tady je Honza Daněk. A teď mi normálně zamrzl počítač a nejde mi pustit sdělka počasí. Už normálně lidi, asi po 10 vteřinách se to samo rozjelo. Doufám, že se nerozjede reklama teďka. Dneska jsem nějaký divný energie. Už ráno jsem se nemohl přes kartu dostat do rádia. Naštěstí se mi to povedlo, takže mi držte palce. Dneska jsem navíc bez Klárky. Dneska bude převážně zataženo, déšť a místy bouřky, teploty kolem nuly. Za chvilku zprávy.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Ti Tuaregové, to jsou kočovní pastevci, a ti Berbeři, tak tady mají zvláštní vlastnosti, takový zvláštní metabolismus. Oni vydrží prý bez vody až 5 dní.
1: Létá po světě a bere nás sebou.
2: Když se dotkne tláva moře, tak se říká, že bohyně ohně Pele se hádá se svojí sestrou, která je zase bohyní moří. Takže až budeme někdy na Havaji, tak na Big Island anebo Maui navštívme sopky, stojí to za to.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls.
3: Je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy jen za 20,90.
4: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
5: Hasiči měli kvůli bouřkám desítky výjezdů. Evakuace lodi s Hantavirem skončila. Disciplinárka rozhodne o trestu pro Slávii. Je 7 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Noční bouřky zavařily jihu Moravy a Vysočině. Tamní hasiči měli plné ruce práce kvůli odklízení popadaných stromů nebo čerpání vody ze sklepů. Krušnou noc nám popíše reportér Michal Ransdorf. Hezké ráno.
6: Dobré ráno. Blesky se postarali o naštěstí pouze zážitek od cestujícím ve vlaku v Brně Černovicích. Jejich soupravu zasáhl blesk a z vlaku se pak museli kvůli poškozenému sběrači evakuovat. Nejvíc práce měli jihomoravští hasiči na Hodonínsku. Po celém kraji řešili téměř 50 případů. Další 4 desítky výjezdů měli jejich vysočinští kolegové a nejvíc jich bylo na Žďársku. Průtrž mračen totiž přišla třeba do Nového Města na Moravě, kde spadlo až 50 mm srážek. V nedalekém Věchnově u Bystřice nad Pernštejnem napadalo tolik krup, že zasypali asfalt na tamní silnici. Deště ještě teď doznívají na východě Moravy a ve Slezsku. Ranní sprchu odnese nejvíc Kroměřížsko a Přerovsko. Srážky během dne ale postupně ustoupí a rozprší se nám jen lokálně, a to především v Čechách. V Krušných horách teploměry dokonce ukážou nulu a v nadmořské výšce nad 800 metrů by mohlo dokonce i sněžit. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
5: Do přímého ohrožení života se dostala trojice vězňů v Plzni. Na konci minulého týdne zřejmě vypila dezinfekci. Muži byli ve vážném stavu převezení do nemocnice. Jednoho z nich podle serveru iDnes.cz lékaři odpojili od přístrojů. Jeho stav se zlepšil natolik, že mohl být převezený zpátky do věznice. V Borech jde v krátké době o další mimořádnou událost. Letos v dubnu tam policisté řešili pokus o vraždu mezi odsouzenými. Na ostrově Tenerife skončila evakuace lodi s Hantavirem. Od neděle plavidlo opustilo přes 120 lidí z 23 zemí. Přístav na Tenerife už opustila i samotná loď, která směřuje do nizozemského Rotterdamu. Na její palubě zůstali lidé nezbytní pro její obsluhu. Na zhruba 5denní plavbu se vydali i s tělem jedné zemřelé cestující. Mláďata umírají na jaře pod sykačkami. Spolek Stop sečení srnčat Plzeňsko loni pomocí dronů zachránil na loukách přes 600 zvířat. Kraj teď pomůže příspěvkem 100 000 korun.
7: Spolek chrání mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná na konci dubna a trvá asi do poloviny července, tedy v době, kdy srny kladou mláďata do vysoké trávy. Loni členové z dobrovolníky zachránili kromě stovek srnčat také dančata nebo zajíce. Do terénu vyrážejí v den sečení brzy ráno. Plochy prohledávají pomocí dronů s termokamerou a vyhledávají mláďata skrytá v porostu. Kraj spolek podpoří letos stejně jako loni částkou 100 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
1: Sport.
5: V Fotbalová Slavie čeká na verdikt. Disciplinární komise oznámí, jak potrestá výtržnosti fanoušků na derby se Spartou. Část jich vtrhla krátce před koncem zápasu na trávník, napadla hráče Sparty a světlicemi ohrožovala fanoušky v sektoru hostí. Klub už udělil doživotní zákaz vstupu na stadion muži, který napadl brankáře soupeře Jakuba Surovčíka a uzavřel do odvolání severní tribunu. Slavii hrozí kontumace, uzavření stadionu a až 10-milionová pokuta. Komise zasedne ve 12 hodin, tresty může i zkombinovat.
0: Tak počítač mi funguje, můžu vysílat. Dobrý, tady je Honza Daněk, zdravím za celou ranní rádiovou rodinu. Před chvilkou jsem posluchačům říkal, že je docela kosa, teda hlavně v Čechách, abyste si nebrali kraťasy. No co myslíte, že posílá Robin do studia?
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: Normálně si navlík kraťasy. Dneska nemá být úplně teplo. Teploty jsou spíš podzimní. Dávejte na sebe pozor a napište o počasí i vy. Na 605 222 007

0: Skvělý činářský impuls. Dobré ráno všem, kteří nás naladili v úterý 12. května. Tady je vaše rádiová rodina. Co je první věc, kterou po probuzení uděláte, ptáme se dneska a já dávám prostor také posluchačům.
1: Krásné ráno všem, bez čeho nikdy nevstanu. Tak to je úsměv a polibek od mého milujícího manžela, se kterým letos v červnu oslavíme 18 let výročí svatby. A můžu říct, že každý den je krásnější a krásnější.
0: Jak jsem říkal, ženy to berou hodně přes city a proto nezapomeňte, milí pánové, své partnerce, manželce, ženě, paní nebo jak jí říkáte, dát pusinu, ocení to. Ovšem jsou ženy, které pusinu po ránu nechtějí.
2: Tak já teda po ránu, vždycky hned jak se probudím, tak se hned podívám na palec u nohy, jestli tam nemám cedu. A když ne, tak je to super a vím, že bude nádherný den a tohle. Pak jdu do koupelny, umyju toho divného chlapa, který na mě zírá z toho zrcadla. No a dám si, já teda začínám den sklenicí vlažní vody, jo.
0: Čím začínáte den? Marek, sklenice vlažné vody. Naše posluchačka, polibek od manžela. Ale věřím, že je toho mnohem víc napříč celou Českou republikou. Nahrajte to přes aplikaci Impulze nebo pište WhatsAppem. Krásné

0: Ča-ča-ča, posloucháte Impuls, to byl skvělý Stevie Wonder, puberťák Xyndla X a taky Pointer Sisters budou hrát na Impulzu. Krásné dobré ráno, jaký je váš ranní rituál? Co uděláte po ránu jako první, ptáme se dneska. Ráno dva prášky zaluju vodou s citronem, Vašek, taky. Vaši, vstanu a jdu si pro prášek natlak, no. No, dopracoval taky v svých 50 letech, ale co se dá dělat, no, jako člověk má nalítáno, že jo. Ozvěte se taky, milí posluchači, budeme moc rádi, když se ozvěte s vaším radním rituálem. Stačí to napsat nebo nahrát WhatsAppem 605-222-007. No a jestli budou potřebovat prášky na tlak, taky lidi, co stojí v zácpách, se dozvíte v dopravě 007.
1: My jsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina, Impulzovi.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G86 za skvělou cenu.
3: A to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
5: Řešení je úvěr od Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit hodně.
5: Řešení je Acema.
4: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
5: Řešení je Acema.
4: A co když potřebuju 20 milionů?
5: Řešení je Acema.
4: A 30?
5: Acema.
4: A 40?
5: Acema.
4: A 50?
5: Acema. Jde to i bez banky.
6: Náš výkup je teď totální hardcore.
7: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Takhle vysílá rádio. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krásný den přeji všem na silnicích. Popojíždí se na D1 cestou z Vyškova do Brna mezi 214. a 208. Ucpaný je kvůli tomu i příjezd k D1 ze Slavkova. Stojí se v Brně před 196. kilometrem v obou směrech. 4-kilometrová kolona je na trase z Mohelnice do Moravské Třebové před Grunou. Pomalu to jede na D11 ve směru do Prahy mezi 6. a 3. kilometrem. Ucpaný je příjezd do Prahy po D1 před nájezdem na jižní spojku. Do kolony vjedete u Chodova. Přímo v Praze vrcholí ranní dopravní špička. A kolony vidím taky na příjezdu do Náchoda směrem z Polska a na trase Liberec-Turno před Hodkovicema. A je to. Pevné nervy a kafičko do kolony, ať máte lepší náladu. Co je mimochodem po ránu dobrým rituálem? Smích, říkal nám Aleš v předchozím vstupu. Náš zuřivý reportér je u psychiatra a co dalšího pro nás budou mít? Poslouchejte hned po Xindlovi X.
2: Je mi 17, problém jen v tom, že už 29 let. Když se podívám do zrcadla, říkám si...

0: Večer Rádia Impuls.
1: Ranní téma je o ranních rituálech. Chopil se toho i zuřivý reportér Aleš Růžička.
2: Impulzovi znovu krásné dobré ráno.
1: Hezký den. Prahy
2: 8. Jsem tady přímo s panem doktorem.
3: Můžete říct klidně Karel.
2: Dobře, ale já bych chtěl říct, že jako není za stolik psychiatrů, kteří jsou tak známí jako vy, takže si dovolím říct s legendou mezi psychiatry panem doktorem Karlem Nešporem. Karle, dobré ráno.
3: A dobré ráno.
2: A kdyby jsem zkusil, protože já vím, že máte druhy smíchu, můžou být i očíslované, řekněme, tak takový ranní, startovací ranní smích, který byste použil a zkusit to naučit třeba i naše posluchače.
3: Tak existuje výzkum, podle něhož nejlepší a nejvíce uklidňující je takzvaný Duchennův úsměv. Ale to se někdo nepamatuje, byl to Francouz, jinak se to píše, jinak se to vyslovuje, tak jsme to překřtili na lišácký úsměv.
2: Aha.
3: A lišácký úsměv vypadá tak, že člověk přimhouří oči,
2: ano,
3: tím dává okolí najevo, že situace je bezpečná. A zuby se nedotýkají a čelist je povolená, i když jsou ústa zavřená. No, tím dáváme okolí najevo, že se nechystáme nikoho kousnout.
2: Aha.
3: To je úžasná zpráva pro okolí.
2: Zkusím, my jsme ohodnotíte, jo.
3: Ty oči jsou přivřené.
2: Přivřené, jo, ne moc.
3: Co bych je zavřené.
2: Takže i takhle se dá nastavit ráno.
3: A lidé si myslí, že k tomu, aby si člověk přijadil, potřebuje prostě se řechtat. Není to úplně pravda. A nejčastější úsměv je ten v běžných společenských situacích. Jedna paní potká druhou paní, teďka no, jak se máte, druhá se lidi taky uspěje, jak se máte, a hned jsou si dámy sympatičtější. A podobně se usmíváme na vrátného, na šéfa, na spolupracovníky. Tím se vytváří dobrá atmosféra mezi lidmi a působí to dobře i na toho, kdo se usmívá, pochopitelně. Je to dar, který dáváme sobě a zároveň druhým.
2: Zatím děkuju, dobré ráno ještě jednou. Jsem s panem doktorem, psychiatrem Karlem Nešporem. Karle, za hodinu se naslyšenou.
3: Jasně.
1: Já to říkám pořád, že úsměv sluší každému a už jste to zkusili dneska? Tohle je skvělá písnička. Hugh Grant. Čem to bylo? Vlase nebeský. Jak tam tančí? Jo!

0: Jo, jo, halo, tady Impulzovi, vaše rádiová rodina vysílá krásné dobré ráno, přeju do celého Česka, i když docela chladné, třeba i v Mladé Boleslavi. Genie hlásí, že má 8 stupňů zataženo a zatím neprší. Dneska počasí jede v módu mokrý úterý, zataženo, déšť, občas bouřka, prostě taková ta obloha, co ti ráno ani neodpoví na pozdrav. Teploty kolem 10 stupňů přes den, takže jaro si vzalo neplacené volno, takhle bych to definoval. Posluchačka Genie mimochodem vzkazuje Standovi, kterému jsme volali a hráli písničku Na cestu. Říkal, že za 5 minut je hotovej a jeho ranní rituál je teda žádná sláva, prostě chlapi jsou rychlí. No a že ženy vstávají vždycky o hodinu dopředu. Genie se zlobí Stando a vzkazuje ti, že jí to trvá 2 hodiny.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Dobrý den, pane Novák, jsem slyšel, že prý vaše manželka je v posteli pěkný torpédo. On říká, no já vám nevím, já vám neřeknu. Jeden říká tak, druhý říká tak.
3: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
4: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
6: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a akvapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
8: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
9: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
14: Minutu po 7:30 na Impulzu zprávy jednou větou a Katka Palajová. Hasiči na Moravě řešili po bouřkách s přívalovým deštěm zaplavené sklepy a popadané stromy. Tripartita se neshodla na stopu věku na 65 letech a penzích náročných profesí. 2,5 milionu pracujících Čechů nemá mzdu, která by odpovídala důstojnému životu. Smartwings přes léto omezí některé linky, přeruší spoje do Bruselu, Bukurešti či Toulouse. A fotbalisté Sparty budou dnes ve 3. kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul hostit Plzeň.
0: Do ranního tématu píše posluchačka Maruška Macková. První věc, kterou po ránu musím udělat, je, že nakrmím kocouřího miláčka, protože jinak by on přišel o hlasivky a já o sluch napsala dneska přes náš WhatsApp.
1: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
2: jaký je váš ranní rituál, nám můžete nahlásit. Třeba přes WhatsApp, tam jdou nahrávat hlasovky i textovky, nebo přes aplikaci Rádia Impuls. Naše číslo je 605 222 007 a apku si stáhnete ve vašem obchodě s aplikacemi. Jednoduše se dá nainstalovat do každého mobilu.

0: Vaše rádiová rodina, Impulzovi, dneska už jsme volali, no posluchačka nám nezvedla, co to znamená pro vás, pro všechny, že zítra zase, buďte ve střehu, může tam být skrytý číslo, zvedněte to, řekněte halo tady Impulzovi. Máte hned 10 000 korun, pak se rozhodnete, jestli chcete točit kolem, nechcete točit kolem, může tam padnout až 100 000 korun každý den, který rádio vám dá po ránu 100 000. Nezapomeňte na zítřejší hru a rovnou se přihlaste třeba přes Impuls.cz nebo přes aplikaci. Každý máme něco, bez čeho prostě ráno nefungujeme. Někdo potřebuje kafe, jiný sprchu, nebo si pustí Impuls a tak dál. Třeba Roman. Ahoj rádio, moje ráno začíná jihlavankou, mátovým a medunkovým čajem. Na snídaní dnes dva tenké párečky, ale hlavně zapnu vaše rádio. Napsal nám. Hanka píše. Jako první zapínám konvici s vodou na kávu. Vodu už mám připravenou od večera. Pak klasika a do půl hodiny odcházím do práce. Všem, že nám vzkazuje, jde to ženský, i do 30 minut. Dobré ráno, já když se vzbudím, tak vypiju jedno sidové vejce. Mr. Karel to dělal také. A jak jsem měl k světu? Chlubil se Vašek na našem WhatsAppu, kam píšete i nahráváte vzkazy přes 605 222 007. A ještě než vám pustím další písničku, bude od Michaela Jacksona. Je tu posluchačka Magdalena.
1: Zdravím Impulzovi. První, co udělám, vylezu z postele a okamžitě zapínám vaše rádio. Hmm? Pak teprve si vařím kávu a toto je můj denodenní rituál.
0: Případy, kdy zapínáte ranní rádio, rádiovou rodinu se nám začínají množit a roste to jako houby po dešti. Zapínáte taky Impuls po ránu, no bodejť, posloucháte, tak reagujete na ranní téma. Co je váš ranní rituál?

0: Je to tak, že na Moravě máme teplejc, ale deštivo, tam to dojelo ze včerejška. Praha je vypršená, Čechy taky docela, ale taky je to lokální, spíš probíhají přehánky. Takhle nějak se dá komentovat počasí v Česku. Mirka píše z Kutné Hory, oblačno 8 stupňů Celsia, sedmičky a osmičky píšete napříč republikou úplně nejčastěji. Jak je u vás, mrkněte na teploměr? A napište na 605 222 007 náš WhatsApp a za chvilku pan profesor. Jste připraveni procvičit si mozkové závity? Hned po dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
1: Vařte jako myšurini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky

0: Jenom na Impulzu. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Pavel Hudeček. Co přesně děláš?
1: Už 21 let se věnuji především dopravnímu zpravodajství na Impulzu. Do každé dopravy se snažím připravit aktuální, čerstvé a přesné informace, na které se může posluchač vždy spolehnout.

0: co ti tady přináší největší radost.
1: Když můžu řidičům ušetřit čas na cestách, ať už jedou do práce, do školy nebo třeba na výlet, nechci, aby zbytečně ztráceli čas v kolonách. Velkou radost mám, když můžu řidičům předat dobré zprávy, informovat o znovu otevřené silnici, o odklizené nehodě nebo třeba, že se kolony konečně rozjeli.
0: A co tě na této práci nejvíc baví?
1: Že můžu lidem pomáhat, varovat je před komplikacemi v silničním provozu, kde zrovna překáží nehoda, upozornit řidiče na dlouhou kolonu či uzavřenou silnici. Rád poradím šoférům vhodnou objížďku.
0: Rádio Impuls a Pavel Hudeček. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Budík vypnutý, kafe hotový a Rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte? Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Bezmála 3-kilometrová kolona je na trase z Chomutova do Prahy na obchvatu Slanýho. Stojí se na 16. z Mělníka do Slaného před Novou Vsí. Profici z Global Assistance hlásí zdržení v hlavním městě na východní části okruhu mezi Černákem a Štědboholy a v Liberecké ve směru do centra. V terénu máme spousty agentů, kteří nám podávají hlášení a volají přes aplikaci, třeba agent Kuba. Dobré ráno.
4: Pozor, v Praze na Vídeňské u IKEMu směrem do kopce stojí kamion s poruchou. Střídá se to tam jedním pruhem, je to zúžený a už to stojí s obou stran.
3: Čau. Kuba patří do velké rodiny rádiových řidičů. Díky a šťastný dojezd. Hodně plný je příjezd do Prahy po D1 od Pruhonic až do 5. května po nájezd na jižní spojku. Víc než 2-kilometrová kolona je na 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicema. Ucpaný je příjezd do Náchoda cestou z Polska do Hradce a pomalu to jede na D1 před Brnem cestou z Prahy i od Vyškova. To nechceš, chcete dobrý kafe, ať máte aspoň ústěp na rtu a možná by vám spravila náladu ABBA.
5: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Naše pojištění vozidel s asistencemi bez limitů vám zajistí odtah i náhradní vůz, kdykoliv a odkudkoliv.
3: A jak říkám s oblivou, jedna ABBA denně nemůže škodit.

0: Za chvilku Tereska Mašková s Markem Lamborou a náš příběh. Posloucháte Impuls 10 minut před 8 hodinou. Členem naší rodiny je nově pan profesor. Pokouším se napodobit ten jedinečný projev, ale nejsem originál. Apropo, dneska musím pozdravit francouzsky. Bonjour!
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Bonjour, studenti. Čeká nás zeměpis. A protože prázdniny jsou už skoro za rohem, tak co byste řekli malému výletu do Francie? Jak už můj pozdrav napověděl, souvisí s tím i úkol, který mám pro vaše hlavičky. Jaké jsou barvy tří pruhů na francouzské vlajce? A když už je řeč o pruzích, tak jsou vodorovné nebo svislé? Zapojte svoji představivost. Věřím, že vám Francie hlavu moc nezamotala, protože spolu s ní máme my Češi na vlajce stejné barvy. Jen jinak poskládané. Vlajku Francie tvoří tři svislé pruhy. Zleva doprava. Modrý, bílý a červený. Barvy francouzské vlajky vychází z původní královské čistě bílé vlajky a barev červeného a modrého znaku Paříže. Au revoir!
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Tak co, typli jste si dobře, máte na to vždycky nějakých 5 vteřin. No, já jsem se kouknul zatím, jaký jsou teploty teďka ve Francii. A pohybují se tam zhruba od 4 na severu až po 18 na jihu. V samotné Paříži teďka 7 stupínků, v Lyonu asi 9 stupňů Celsia. Marseille má mezi 15 a 16, Bordeaux 9 až 10, Lille, tam jsem byl, od 3 do 5 stupňů Celsia, v Toulouse 12. No, to je lepší zůstat tady v český kotlině.

0: Příjemné dobré ráno vám přeju impulsově v úterý 12. května, tady je vaše rádiová rodina. Mám tady taky Míšu Randorfa a Katku Palajovou, krásné ráno i vám do redakce.
1: Hezký den.
0: Jo, já ti zapnu mikrofon.
2: Ahoj.
0: Já jsem zvyklý zapínat Klárce, ta má dneska volno. Klárku tady nemám, tak jako toužím po, jako po kontaktu. Pochopili jste to, jo? Toužím po kontaktu.
2: A tak snad jsme příjemná společnost.
0: Chtěl bych se vás zeptat, jak byste definovali jednou větou dnešní počasí.
2: Ty jsi to schrnul.
1: Já
2: jsem slyšel strašně krásnou větu, že si jaro vzalo neplacené volno. To si schrnul strašně krásně.
0: Mokro, chladno, protivno, jaro si vzalo neplacené volno a teploty kolem desítky. Dobrý?
1: Jo,
0: a je to, tak bude dnes mimochodem. Krásné ráno do celého Česka.
3: Dopoledne s Dobrým Korcem. 7 pecek.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na rádiu Impuls.
4: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
5: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Zahrádkáře mohou potrápit mrazíky, čtvrtina rodičů nerozumí systému přihlašování na střední školy. Fotbalisté Sparty přivítají v boji o titul Plzeň. V 8 hodin zprávy má Kateřina Palajová.
0: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Ovocné sady opět potrápí mrazíky, na horách dnes také může sněžit. Rozmary počasí nám osvětlí reportér Michal Ransdorf. Dobré ráno.
7: Hezké ráno, cestou do práce už to dnes chtělo něco teplejší oblečení než v posledních dnech. Teploty totiž po rozednění stoupají maximálně k 9. Během dne pak můžeme běžně naměřit 7 až 12 stupňů. V Krušných horách ale klesne teplota dokonce k nule. Meteorologové dokonce slibují, že budou v nadmořské výšce nad 800 metrů nad mořem padat sněhové vločky. Níže má jenom zapršet. Střídání pomyslných stráží, tedy jmenin, ledových mužů, pankráce a serváce nabídne v noci na zítřek i teploty pod bodem mrazu. Spát budeme až za venkovní minus 2. Ve středu by si deštník měli vzít jen lidé na severu a severozápadě Čech. Na zbytku území projdeme zítřkem suchou nohou a za odpoledních teplot okolo 13. No a čtvrtek to bude takový vzorový den pro zbytek týdne. Deštníky a nepromokavé bundy sebou, ze zamračené oblohy se totiž rozprší a naměříme zhruba 16. Do toho můžou ojediněle dorazit bouřky. A podobně bude až do neděle. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
6: Riziko výskytu hantaviru v Česku je velmi nízké. Prohlásil to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že situaci kolem nákazy virem v zahraničí české úřady sledují a krajští hygienici či lékaři k tomu obdrží informace a doporučení. Z lodi s nákazou hantavirem už se evakuovala většina lidí. Na palubě nyní zůstává 26 členů posádky, kteří zajistí přesun lodi z Tenerife do Nizozemska. Cestu na střední školu dětem mohou přikazit i jejich rodiče, ukázal to průzkum, který organizace PAQ Research provedla mezi rodiči deváťáků před začátkem letošního přijímacího řízení na střední školy. Čtvrtina rodičů podle něj nerozumí tomu, jak mechanismus pro přihlašování a následné přiřazení na školu funguje. Výraznou roli přitom hraje jejich vzdělání. Nejvíce žákům škodí špatné seřazení přihlášek. To vede k tomu, že končí na oboru, který je pro ně příliš lehký a nebo se nemusí na školu dostat vůbec. Nové clo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu. Evropské unii zase může přinést desítky miliard eur. Zásilky ze třetích zemí podraží od července, především ty s platformem, jako je třeba Temu.
2: Loni jen do Česka, zejména z Asie, dorazilo přes 100 milionů zboží v hodnotě do asi 3,5 tisíce korun. Přitom ještě před 2 lety to byly jen jednotky milionů. Takhle obrovské množství sebou nese podle Jiřího Trousila z generálního ředitelství cel i problémy.
8: Jednak dopad na životní prostředí. Výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů.
2: Zavedení paušálního cla za každou položku v košíku zásadně změní matematiku nákupu z Asie, říká to ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
9: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily nebo drobné doplňky, může cena vzrůst i o stovky procent. Pokud se cena drobného zboží z Číny po připočtení cla DPH přiblíží ceně u českých prodejců, výhoda asijských tržišť, to znamená ta extrémně nízká cena, se prakticky vymaže.
2: Chystané změny mají přimět obchodníky z třetích zemí dovážet zboží standardní cestou, tedy ve velkých objemech. V takovém režimu se lépe kontroluje kvalita i dodržování pravidel. Martina Kroa, Radio Impuls.
10: Vaše rádiová rodina, zdraví Honza Daněk, přeju vám krásný den. Kromě nejrychlejších dopravních informací a taky debatě o ranních rituálech, tady máme Radku, naši posluchačku, které budeme za chvilku rozdávat úsměvy.
0: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
10: Protože Radka si rozhodně úsměv zaslouží. A vy všichni taky, napříč celou českou kotlinou. I vy, co nás posloucháte přes apku v cizině. Krásné dobré ráno.
11: Táta vždycky říkal, lochu žádný strachy. Chceš kovboj v Coloradu, můžeš králi pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi, krásné dobré ráno.
1: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
2: Dostálová, prosím.
3: Paní Radko, dobrý den, já na vás mám kontakt od Ladislava, vašeho syna Davida.
2: Manžela, ano.
3: Ano, ano, ano, máme vám říct, že jste skvělá. Tady je Honza Raník z Rádia Impuls, dobrý den.
2: To si děláte srandu.
3: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, nedělám si srandu, to bych si nedovolil nikdy.
2: Jako fakt, to myslíte vážně.
3: No jasně.
2: Ale já vás poznávám po hlase. Ježiš,
3: no vidíte.
2: Ježišmarja, to není možný. Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
3: Jsem. Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Fakt jste Radka.
2: Ježkuji oči, já jsem to úplně ježkuji oči.
3: A je fakt pravda, že máte, že vás spojí s vaším manželem 25 let?
2: Jo, 5. května jsme se brali, no.
3: To je neskutečná doba, to je čtvrt století.
2: Je to strašný, no. Uteklo to hrozně rychle.
3: Skutečný. Člověk jako kdyby se, že jo, probudil a zdá se mu, že všechno bylo včera. Aspoň já to tak
2: jo,
3: mám.
2: Jo, je to pravda, no. Je
3: jo,
2: to pravda,
3: neskutečný.
2: No. Neskutečný.
3: A co,
2: to úplně.
3: Co syn, povedl se?
2: Syn?
3: No?
2: No určitě, jo. Víte, co s tím jsme měli strašný problém, jen se narodil o 3 měsíce dřív a
3: jejde.
2: Vlastně má dětskou mozkovou obrnu, ale jako chodí sice špatně, ale chodí, vystudoval, má maturitu, teď je zaměstnaný jako asistent na základní škole, takže jako je to všechno super, jo.
3: To je neskutečný.
2: Na to, jaký měl špatný start, tak si myslím, že úplně dobrý, no.
3: Radko, když se nad tím tak zamyslím a poslouchám vás, ten život píše příběhy, co by jeden nevymyslel, to... To je neskutečný.
2: To máte pravdu, teda. Ježi, já jsem tak šťastná, že vás slyším, to ani není možný, protože my vás posloucháme každý ráno furt, jo. Impuls, impuls v autě, impuls doma, ale my prostě vás úplně milujeme, vy jste prostě úplně boží. A vy jste boží,
3: zlata,
2: vy jste úplně
3: zlata,
2: boží, prostě.
3: Mě to strašně dojímá.
2: Vy jste takový strašný sympaťák.
3: Neříkejte mi, že jsme stejně staří.
2: No, tak já jsem 74. ročník.
3: Tak jsme.
2: Ne.
3: Jsme stejně starý, jsme 74. ročníky.
2: Tak to, ale to jsou ty nejlepší ročníky.
3: Jo. To mi chviličku povídejte. My bychom si měli jít sednout někam na kafe a všechno rozhodnout.
2: No, to by bylo, ježiš, to bylo
3: Radko.
2: Skvělý. Škoda, že jsme tak hrozně daleko od sebe.
3: Radko, ještě poslední dotaz, respektive výzva. Co vy byste naopak skázala vašemu muži a synovi?
2: Tak, manželovi bych hrozně chtěla skázat, že ho mám strašně ráda, že jsou hrozně vděčná za to, že jsme spolu vydrželi takovou dlouhou dobu, i když to prostě nebylo vždycky růžový. A že mám hrozně oba moc ráda a doufám, že to spolu vydržíme ještě dalších 25 let.
3: Aspoň,
2: ano.
3: Tak ať vám to všechno klape. Kdybyste potřebovali třeba od naší rádiové rodiny nějakou pomoc, tak velmi rádi pomůžeme. Každopádně vidím, že to v rodině máte dobře nastavený a všechno klapé, takže...
2: Tak snad jo.
3: Mějte se nádherně.
2: Děkuju moc,
3: ať
2: mějte se krásně. Děkuju vám taky.
3: Naslyšenou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio
3: Impuls. Jsme taky součástí vaší rodiny. Radka mě potěšila, protože když člověk dělá nějakou práci 30 let a překvapí někoho, kdo třeba rád poslouchá tenhle ten produkt, Rádio Impuls, tak mě to prostě dojelo. Udělalo mi to velkou radost, takže Radku zdravím ještě jednou a měl jsem velkou radost z toho telefonického setkání. Pojďte nahlásit skvělé lidi Impulzovým, napište to přes WhatsApp 605 222 007, překvapíme i vás.

0: trošku tečná, Tina Turner. Halo, tady Impulsovi. Dobré ráno do celého Česka, přeje Honza Daněk. Eláni, znova sama dotkni, to je taky neskutečná písnička. Jeden šlágr za druhým. Krásné dobré ráno do celého Česka, díky za všechny ty kontaktní informace, které rádiová rodina posílá sem k nám do studia, třeba Karvina. Vítr, déšť, 9 stupňů, Majda se rozepsala přes WhatsApp 605 222 007. U jaderné elektrárny v Dukovanech hlásíte 7. Tam máme Janu, která napsala taktéž na 605 222 007. To je náš kontaktní rádiová linka, náš WhatsApp, kam můžete napsat i vy. Pokud zrovna teďka řídíte, budou se hodit i nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
1: Tart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Vysílá rádiová rodina, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a začneme akčně. Hned dvě nehody hlásí náš agent. Dobré ráno na silnice.
2: Zdravím, trasa Nymburk-Sadská, tak kousek před Sadskou, je tam dopravní nehoda, auto ve škarpě, jsou u toho hasiči a hned další dopravní nehoda také mezi Sadskou a Poříčanama, je to tam v těch zatáčkách, tak pachaj, do toho nevletíte.
1: Taky náš agent, který zavolal dopravu z terénu, patří do rodiny, nezapomeňte se ozvat i vy. Práce silničářů brzdí provoz na D1 na 318. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce, kolona má 2 kiláky. Před Brnem směrem z Vyškova se popojíždí mezi 215. a 207. Hodně plný je příjezd do Brna po bratislavské D2. Pomalu to jede na příjezdu do hlavního města po D1 mezi Modleticemi a Chodovem. A na pražském okruhu směrem na letiště je přerušovaná kolona mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru se zdržíte mezi Zličínem a Jinočany. Ještě 3-kilometrová kolona tady na trase z Chomutova do Prahy před Slaným. Je to tam kvůli dopravní nehodě. Dobře, dojďte. Znova sama dotkni je písnička od Elánu a i dotek může po ránu být rituál pro někoho. Ptáme se na ně dneska a Alež Růžička se přihlásí se svými typy, jak si zlepšit ráno. Už po písničce.
3: Pokým krásně svitá, zostane prikrytá.

0: a jestli nezemřeli, žijí šťastně až dodnes. Ach jo. Posloucháte, halo, tady jim postavit krásné ráno. Do celého Česka vám přijde Honza a teď je čas na nějaký ten ranní rituál. Třeba zrovna vstáváte, tedy pokud už jako většina národa nejste na značkách.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Impulzové krásné dobré ráno, již dneska po třetí a opět mám tu čest být s legendou české psychiatrie, a to s panem doktorem Karlem Nešporem. Pane doktore Karle, dobré ráno.
3: Dobré ráno.
2: A když máme teda teďka to ráno, tak před hodinou jsme zkoušeli lišácký úsměv. Zkusme ještě nějaký jeden. Originální, pro začátek dobrého dne.
3: Jo. A tohle je druh smíchu, který ovládají perfektně ženy. Když se tak baví, tak tedy smích se vlní, perlí a prolíná hovor. Takže já bych to jenom tak předvedl, i když žena nejsem v tomhle převtělí. Takže pozor. Česeček, rozesměje, že neví, kdy přesně.
2: Tak to je takový údiv, jakože vlastně jako třeba nad tou kabelkou možná, nebo o, to se ti jako povedlo, je to, pochopil jsem dobře, vlastně to vysílání toho signálu.
3: V tom běžném životě ano, se to prolíná s hovorem.
2: Co on si asi myslí, je to tak správně? Jo. A je pravda teda, ale na tom smíchu je něco, že vlastně on je nakažlivý. Je to pravda, že vlastně člověk, jak jste říkal, nepotřebuje mít před sebou baviče, který mu řekne ten nejvtipnější vtip. Ale vlastně vy, když se smějete, tak tím nakazíte ty ostatní. Je to podobné jako zívání.
3: Ano. A nejenom teda smích, ale i emoce se přenášejí mezi lidmi. Takže když člověk, šéf přijde do práce a usměje se na své podřízené, tak to automaticky zlepší atmosféru na celém pracovišti. Stačí. Takže jste ve vedoucím postavení, vážené dámy a pánové, tak první, co udělejte, když přijete do práce, tak se usmějte na své podřízené, kolegy, zlepší tím atmosféru na pracovišti.
2: Takže ještě jednou děkuji, pane doktore, ať se vám daří. Legenda české psychiatrie Karel Nešpor. Zase někdy na viděnou a slyšenou. Děkuji.
3: Je mým potěšením.
0: Děkujeme, pane Nešpore. Takže paní ředitelko, vy se ale dneska tak krásně usmíváte. Takhle nějak.

0: Marek Ztracený zaspívá za chvilku. Stále věřím, posloucháte Impuls. Dnešek si počasí bere jako trénink na podzim. Zataženo, déšť, občas bouřka, prostě takový ten den, kdy i deštník rezignuje. Teploty mezi 8 a 10, takže kabát dneska vyhrává nad jarní bundou na celé čáře. Jen my otrlí si bereme nová trička. Vítr slabý až střední, nálada spíš slabá, u někoho kvůli dešti a větru i otrávená. Jak je to u Hanky, nevím, ale napsala s úsměvem. V Lomendavě zataženo až 6 stupňů Celsia. Dobré ráno z Mikulovic u Jeseníku, píše Honza, 7 stupňů Celsia. A v Beskydech, píše Ilona, prší, je tam mlhavo a mají jen plus 4 stupně Celsia.
1: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
7: Řešení je úvěr od Acema.
6: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
7: Acema. Jde to i bez banky.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Festival

0: i v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
1: Minutu po půl deváté začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Riziko výskytu hantaviru v Česku je podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha velmi nízké. Prezident Pavel podepsal zákon, který vládě umožní omezit ceny pohonných hmot. Policie vypátrala pacienta psychiatrie v Dobřanech, který se nevrátil z vycházky. Německá policie zadržela 17-letého Syřana, který chtěl provést teroristický útok v Hamburku. A disciplinární komise Ligové fotbalové asociace rozhodne o trestu pro Slávii za nedohrané derby.
2: Už se teďka těším na vlastníka Korce a jeho vtip. Dlouho jsme se neviděli a kamarád už tady pobíhá po studiu, takže za chvilku ho přivítám u mikrofonu. A taky se těším na vaše ranní rituály. Dnes je rozebíráme v tématu.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Marek má pravdu, stále věřím a věřit člověk musí. I když to někdy vypadá, nebo máme náročnější období, že to nezvládneme, je třeba věřit. Za chvilku vám pustím velkou lásku Roxetu nebo duhovou vílu od Hanky Zagorový a Petra Reska. A navíc každý máme něco, bez čeho prostě po ránu nefungujeme, a tak nás dneska zajímá, co je první věc, kterou po probuzení uděláte. Rituály našich posluchačů.
1: Tak já každé ráno si zacvičím pozdrav slunci, pohladím svého pejska, vezmu si prášky na tlak a na štítnou žlázu a frčím do práce.
0: Šťastnou cestu.
2: Dobré ráno, Impulzovi. Můj každodenní rituál je, že vstanu, dám vařit lososa pejskovi, připravím mu snídani a musíme píchat ve stejnou hodinu inzulin. Potom oblít svačinu holce, odvíc do školy a pak odcházíme na celo dopolední procházky na louky. Je to fajn.
0: No a vidíte, procházet se celý den není úplně špatný, co myslíte? Tak díky vám za všechny vaše reakce, které posíláte, posílali jste dneska během ranního vysílání. Já pevně věřím, že vám to dneska vyjde a že všechno poklape. A pevně věřím, že se připojíte k mému, vlastně i vašemu, protože patříte do rodiny, rannímu rituálu, který proběhne i zítra. Teď vám dám 4 vteřiny na to zamyslet se, jaký to je. Přesně tak, halo, tady Impulzovi. I zítra si můžete vytočit až Betano jackpot 100 000 korun. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
0: Tak nezapomeňte, váš ranní rituál je pustit si Impuls a zahrát si halo, tady Impulzovi.

0: Co je váš první ranní rituál, respektive ranní rituál, co udělat jako první, když vylezete z postýlky? Naše dnešní ranní téma, který uzavíráme pomalu, ale jistě. Vlastní Kurece, u mikrofonu zdraví tě Standa.
1: A... Standa mě zdraví.
0: No, nevím,
1: Standa. Ahoj, Stando, prostě.
0: No,
1: Stando.
0: Přesně tak. A prosím tě, co je tvůj ranní rituál?
1: Zjistím, kde jsem, na jaké planetě, jestli jsem v té správné galaxii. Protože občas se probuji a říkám, kde to jsem? A pak najednou, když se zorientuju, že jsem na třetí planetě naší sluneční soustavy na Zemi, tak pak už se věnuji svým běžným povinnostem. Yep. To znamená, že se vypravím po té chodbičce, navštívím nejdřív takovou malou místnůstku, kde je taková porcelánová mísa a tak dále.
0: A já tomu úplně věřím, že to tak máš, protože ty máš tak strašně pestrý život, Vlastíku, že vlastně ani nevíš, jako kolikrát, jo. Ty to máš pořád tak napěchovaný, já tě obdivuju, jak to můžeš mít tak nabitý. Já viděl, jednou jsem ti přes ramínko nahlédnul do tvého diáře, to je neskutečný, to je neskutečný opravdu.
1: Mě to baví, mám to rád, ale jo. Zase je dobrý, že se probudíš a že vůbec můžeš absorbovat další den.
0: Zpomal, máš při vysokou rychlost. Pouštíš si to někdy?
1: Pouštím, ale radši mám nějaký hit, který se jmenuje Je to o hvězdách, protože nevíš, co se ti ten den stane. A každý den si musíme vychutnat, jako kdyby byl poslední.
0: To bude váš společník mezi 9 a 12. Tady jsou Impulzovi. Dobré ráno.
2: Nejsme jen rádio, jsme vaše rádiová rodina. Impulzovi. Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omačky dává pivo, můžou tož vyklad i harantí, bo veškerý chlas se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska je

0: Už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
1: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu. Editor je v naší redakci velmi důležitou postavou. Václav Komárek. Co přesně děláš?
2: Starám se o to, aby ve zpravodajství všechno šlapalo, kontroluju práci celé redakce, takže všechno, co ve zprávách uslyšíte, mi projde pod rukama.
1: Co ti tady přináší největší radost?
2: Každý den se dozvím něco nového, ale hlavně mě baví ta energie, která tady ze všech lidí září.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
2: Samozřejmě moje krimi impulzy, slyšíte je každou sobotu.
1: Editor Václav Komárek. Rádio Impuls. Děláme zprávy. Důležité pro život. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Impuls, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Víc než dvoukilometrová kolona je na 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicemi nad Mohelkou. Profici z Global Assistance hlásí ucpaný příjezd do Náchoda cestou z Polska do Hradce. Je to kvůli rekonstrukci kruhového objezdu v centru Náchoda. Přerušovaná kolona je na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. V opačném směru to popojíždí mezi Zličínem a Jinočany. Přímo v Praze se stojí na východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrbohly v Liberecké do centra a na jižní spojce směrem na Černý most u Spořilova. Na D1 před Brnem směrem z Vyškova vázne provoz mezi 216 a 207 km. V obou směrech pak zpomalíte před 196 km. A cestou z Ostravy do Olomouce je dvoukilometrová řada před omezením na 318 km. Poslední zastavení je na trase z Teplic do Ústí za Chlumcem, kde bourala dvě osobní auta a stojí se v obou směrech. Dobře, dojeďte! Vtip Vlasty Korce.
4: Manželka říká manželovi: Karle, opravdu jsi chodil hrát ten fotbal pravidelně každou sobotu?
5: No jasně, chodil, proč se ptáš?
4: No já jenže ti teď píše brankář tvého týmu, že je těhotnej.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio
3: Impuls. V tom případě brankář Duhová víla. Anka o tom zpívá s Petrem Reskem.
4: Takové hezké brankářské.
3: Přesně.

0: tenhle ten syntezátor se mi tam vždycky nejvíc líbil jako dítěti. Teď se ještě bude opakovat, poslouchejte. Páň neskutečný v té době. Zlatý 80. roky. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina, a každý den s náma můžete vstávat. Děkuju všem posluchačům, kteří dneska volali do ranního tématu svoje ranní rituály, a že jich je. Ale nejvíc vyhrávalo kafe, taky ranní polibky, na to si potrpí zejména vaše drahé polovičky. Tak na to dneska, chlapi, nezapomeňte. A taky máte rádi překvapení, a překvapená byla naše posluchačka v pořadu Úsměv, prosím.
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
1: Dobrý den, ano, fakt jo.
0: Fakt jste Radka.
1: Ježkuj oči, to úplně ježkuj oči.
0: A je fakt pravda, že vás spojí s vaším manželem 25 let?
1: Jo, 5. května jsme se brali, no.
0: To je neskutečná doba, to je čtvrt století.
1: To máte pravdu, jsem teda. Ježiš, já jsem tak šťastná, že vás slyším, to ani není mojí mýba, my vás posloucháme každý ráno furt, jo. Impuls v autě, impuls doma, ale my prostě vás úplně milujeme, vy jste prostě úplně boží. A vy jste boží,
0: zlata,
1: vy jste zlata.
0: Prostě. Mě to strašně dojímá. Neříkejte mi, že jsme stejně staří.
1: No, tak já jsem 74. ročník.
0: Tak jsme.
1: Ne.
0: Jsme stejně starý, jsme 74. ročníky.
1: Tak to ale to jsou totiž ty nejlepší ročníky.
0: Jo, to mi chviličku povídejte. My bychom si měli jít sednout někam na kafe. A já vsadím boty, že my se někde na kávě potkáme, protože jsme co? Jsme přeci rodina. Tak krásné ráno do celého Česka. Za chvilku už vlastní korec.

0: tomhle pohodovém reggae rytmu se blížíme k 9. hodině, jste na vlnách Rádia Impulse, hezký dobrý den. Věřím, že se máte fantasticky, já k tomu přidám informace o počasí. Dnes bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháňkami četnějšími v Čechách s výjimečnými bouřkami, nejvyšší teploty 7 až 12 stupňů Celsia. Za chvilku zprávy, připomínám, že ladíte Impuls.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek, 15. května, od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na Rádiu Impuls.
2: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
4: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
5: Voda z rybníka zatopila ulice ve Žďáru nad Sázavou. 2,5 milionu Čechů nedosáhne na důstojnou mzdu. Disciplinárka rozhodne o trestu pro Slávii. Je 9 hodin. Za redakci zpravodajství vás zdraví Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Ulice Mižďáru nad Sázavou se prohnala voda z rybníka. Po vlně bouřek doprovázených i kroupami se jí do vypuštěného rybníka nahrnulo tolik, že snadno protekla hrází, která zrovna prochází úpravami, včetně výpusti. Voda se pak přes sousední volejbalové kurty a silnici hrnula dál. Část páteřní ulice u světelné křižovatky se proměnila v lagunu, přes kterou se ale řidiči snažili dál projet. Někteří ve vodě uvázli. Policie tento úsek uzavřela. Ve městě se teď podle serveru novinky.cz sčítají škody. Déšť působil na Moravě potíže, ale přinesl i úlevu. Kdo má z napršené vody radost, prozradí náš zpravodaj Jan Čada. Honzo, dobré dopoledne.
6: Mírně mokrý den přeji, pršelo v noci na dnešek a ráno, i když to žádná velká hitparáda nebyla. Přesto vyvolali kapky deště nadšení na celém velesuchém východě. Mimo jiné u alergiků, kteří zažívali nejhorší možné časy. Teď déšť do značné míry smil konečně na nosy pilu z aut, parapetu i odinut. Mírné projevy radosti jsem zaznamenal u zemědělců i zahrádkářů a těšíme se na další déšť. Měl by přijít koncem týdne. Jan Čada, Radio Impuls, Zlínský kraj.
5: Na důstojnou mzdu nedosáhne většina Čechů. V loňském roce měla být podle sdružení expertů minimálně 48 tisíc korun, tedy o zhruba 4 tisíce méně, než činí aktuální průměrná mzda. V Praze a Brně by měla být ještě o 8 tisíc vyšší. Lidé často sahají po další práci. Nejčastěji loví vedlejší příjmy v administrativě, logistice nebo gastronomii, tedy v odvětvích, kde je flexibilní možnost práce. Vedlejší příjem má pětina Čechů. Podle serveru TNCZ další úvazek aktivně hledá 30% pracujících. Poměrově si nejvíce přivydělávají lidé ze Zlínského, následně Jihočeského a Moravskoslezského kraje. Naopak na druhé straně žebříčku jsou zaměstnanci z Liberecka a Olomoucka. Za pár hodin se rozsekne osud nedohraného derby pražských S. Fotbalová disciplinární komise vynese definitivní verdikt o zápasu Slávie se Spartou, který v Edenu předčasně ukončili fanoušci na hrací ploše. Dění po sobotním fiasku nám shrne reportér Michal Ransdorf. Hezké dopoledne.
7: Dobré dopoledne. Slávie hrozí, že místo výhry o gól může přijít kontumace ve prospěch Sparty 3-0. Takové skóre by dalo letenským naději na titul. Že by se ale body v tabulce odčítaly, rozhodně nehrozí. V pravě pravidlech totiž takový postih úplně chybí. Podle portálu Sport.cz se s kontumací víceméně počítá. Nebyla by to ale úplná anulace utkání. Všechny tresty, které během zápasu padly, by totiž platily. A to se týká i červených karet pro Chorého a Důděru, které vršovický klub po derby vyřadil ze sešívaného Ačka. Slavia také do odvolání uzavřela tribunu Sever, která je podle jejího webu neoddělitelnou součástí zápasů v Edenu. Výtržnosti a napadení hráčů Sparty po vběhnutí na trávník řeší i policie. Jednání disciplinárky začíná v poledne, sledovat ho bude náš reportér Vítek Zábranský, od kterého se její verdikt dozvíte dřív než ostatní. Zprávy v 9 hodin na Impulzu uzavírá Michael Ransdorf.
0: Díky moc, já to posouvám dál, můžu?
7: Dobře.
0: Dobře, letíme. Za chvilku 7 pecek v kuse a bez reklam, ale také za písničku hrajeme pro milionové kolegy. Tak se těšte.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na rádiu Impuls.

0: Ivanoví kolegové na rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls, Michale, hezký dobrý den, dobré dopoledne. Vy jste nám poslal přihlášku do milionových kolegů. Čím se vy vlastně živíte? Povídejte.
2: Zdravím vás, Vlasto. No tak já jsem telekomunikační technik, což znamená, že většinou jsem někde na střechách a tahám tam nějaký kabely. No zkrátka dělám to, aby lidem doma fungoval internet a televize.
1: Je, my na vás občas nadáváme, ale většinou to zvládáte dobře, děkujeme. Prosím vás, takže práce ve výškách, za mě to chce velkou odvahu, na střeše jsem párkrát byl, ale nic moc příjemného, ale dal jsem to, ale my se jdeme bavit o těch vašich milionových skvělých kolezích. Máte v týmu někoho, komu patří vaše speciální díky?
2: No je, tak já bych určitě chtěl poděkovat celému týmu, ale jedno konkrétní díky musím říct taky, a to určitě patří mýmu parťákovi Pavlovi. Děkuju mu teda hlavně za to, že mě nahoře vždycky jistí, protože bez něj by to úplně nešlo, za to by mu myslím teda poděkovala i moje žena. No a taky asi za to, že má se mnou chlapec někde svatou trpělivost, no to se musím přiznat.
1: Pavel je tedy ten milionový kolega, pro kterého teď budeme hrát. Proč byste takhle chtěl označit třeba i celou vaši partu? Označil byste ji?
2: No stoprocentně, protože na kluky je prostě spolech v každé situaci, když se někde zasekneme a stává se to, jo, že jsme v terénu někde do noci, tak nikdo nikdy neremcá, prostě to vždycky nějak jako dáme společně a co musím říct, tak rozhodně se s něma taky jako člověk nikdy nenudí.
1: Skvěle, děkuju moc. Milý Michale, milý telekomunikační techniku, který lezete do nebes a do výše, který se staráte, abychom byli ve spojení, abychom byli online. Teď hrajeme pro vaše milionové kolegy. Naschledanou.
2: Díky moc, mějte se.
0: 7 pecek pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

7 Pecek pro vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.

0: skladba Westlife. Ladíte Impuls, končí 7 pecek v kuse a bez reklám. A připomínám, že i zítra budeme hrát pro vaše milionové kolegy. Takový set písniček na přání, bude jich celkem 7. Jestliže chcete zahrát svým milionovým kolegům, tak se koukněte na web www.impuls.cz, tam je formulář, stačí pár informací odeslat a já už telefonuju a budeme hrát pro ty vaše skvělé kolegy. Dnes jsme v Halo tady Impulzově paní radce se snažili dovolat, ale nedovolali jsme se, což je škoda. Ovšem určitě dobře víte, že už zítra vás čeká další pokus, tak buďte na telefonu a nezapomeňte na výherní slogan Halo tady Impulzově. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Datart pořádá Maxi výprodej.
4: Cože? Maxi výprodej?
3: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
4: Tak to je další level.
3: Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.

0: Vlasty Korce.
1: Pojďme se věnovat dnešnímu datu. Máme 12. května. Dnes je Mezinárodní den ošetřovatelek a zdravotních sester. Děkujeme všem, milé dámy, že se staráte nejen o nás v nemocnicích a ordinacích, ale také, že se staráte o naše babičky a dědečky v domovech seniorů. Velký dík. Přesně před 100 lety lidé poprvé přiletěli severní pól. Ve vzducholodi Norge se to povedlo norskému slavnému cestovateli Roaldu Amundsenovi. Na palubě bylo 16 lidí pod vedením Itala Umberta Nobilého. 45 dnes slaví filmový představitel Freddieho Mercuryho Rami Malek. Americký herec egyptského původu si legendu světové pop music zahrál ve filmu Bohemian Rhapsody. A s příběhem o tom, jak se dnešní oslavenec převtělil do hudební ikony, přichází reportér Miša Kranzdorf. Dobré dopoledne.
2: Pěkné dopoledne, Vlastíku. Rami Malek postavě Freddieho Mercuryho opravdu podlehl. Australský server News.com píše třeba o tom, že Malek zhlédl záznam ikonického koncertu Live Aid v britském Wembley zhruba 1500krát, aby to nastudoval. No a zinscenování legendárního vystoupení Queenu dalo taky pěkně zabrat. Prý se za celý den zvládla natočit vždy jen jediná píseň z toho koncertu. Výsledek ale stál za to. Rami Malek třeba zvládal pobíhat po pódiu podobně střeleně jako Freddie Mercury. A když si pustíme ten film a zavřeme oči, ani bychom nepoznali, že neposloucháme původní záznam koncertu. Schválně, tady jsem ty dvě verze do sebe prolnul.
1: Ano.
2: Poslouchej pořádně, budeš mít jeden pokus poznat, co to vlastně hraje, jestli je to původní nebo ta filmová varianta.
1: Dobře, poslouchej.

0: Tak to poznal si vlastně, že nejdřív to byla verze z filmu a pak k závěru se tam jenom do toho prolnula ta opravdová.
1: Vzadu to bylo takový trošku syrovější, takže možná, že ano, ale to bych teď asi kecal.
0: No a myslím, že posluchači taky nemuseli moc tušit,
1: dokonale,
0: s tím.
1: Dokonale.
0: Takže vidíš, Malekovo stvárnění Mercuryho bylo tak věrné, že za něj v roce 2019 dokonce dostal Oscara. I když tedy, když jsme u těch písniček, tak ve filmu za něj zpíval dabér nebo taky z archivních nahrávek samotný Freddie Mercury. No a ve filmovém světě se ale Rami Malek nestratil a třeba před 3 lety jsme ho mohli na filmových pátnech vidět v historickém dramatu Oppenheimer. Toho bylo všude plno.
1: V našem rádiu se rozhodně nestratí reportér Miša Kranzdorf, to byl dnešní kalendář. Ty si připomněl herce Ramiho Maleka, který dnes 12. května slaví 45. narozeniny. Happy birthday, Mišáku, ahoj.
0: Krásný den.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Skvělá Marie Rotrová s hitem Měli jsme se potkat dřív. Jistě jste poznali, že tohle byla písnička Simpulzovic krabičky. Za chvilku Ozone s hitem Dragostan Dintej, ale předtím stihnu aktuální dopravní zpravodajství. Popojíždět budete na D1 před Brnem cestou z Vyškova. Dopravu ladíme, ještě dopilováváme, pošleme k vám za 2 minuty.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
4: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
1: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
4: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
1: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pojďme se podívat na to, co nás trápí. Hlásí se Lenka Roštoková z Global Assistance. Haló.
2: Ahoj, Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 214 a 207 km. Osobní auta jedou v levém pruhu rychleji. Ucpaná je i souběžná silnice 430 před Rohlenkou. Omezení vás zdrží na silnici 34 z Humpolce do Pelřimova u Vystrkova. Kolona je na silnici 16 na trase Mělník Praha před nájezdem na Ústeckou D8 u Nové Vsi v obou směrech. A v Praze na Štěrboholské a jižní spojice ve směru na Smíchov jsou kolony nejdříve mezi Černým mostem a Štěrboholí a pak před Barandovským mostem do Dobříské. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji za hlášení, Lenko, věřím, že se ozveš přesně za hodinu. A ještě nám hlásíte policejní hlídku na jižní Moravě. Kde přesně?
3: Z Vyškova směrem na Rostinov u hotelu Alvet měří ho ve obou směrech policajti. Zdar,
1: tak si kluci dávejte pozor, samozřejmě děvčata také. Jestliže máte cokoliv nového, aktuálního, dopravního, ozvěte se buď přes naši aplikaci, anebo číslo 605 222 007. Tady je váš Impuls.
4: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána.

0: Tady Impuls, na konci hodiny jsme lehce zpomalili Cyndi Lauper. Tuhle písničku si dáme někdy úplně celou, teď to nestihneme, protože zprávy musí být přesně včas. Tak já ještě do písničky dám informace o počasí. To počasí dnes bude proměnlivé, očekávejte velkou oblačnost s lokálními přeháňkami, které budou četnější v Čechách s výjimečnými bouřkami. Večer budou bouřky ubývat a místy očekávejte už jen oblačnost. Teploty 7 až 12.
1: Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti.
2: Dobré ráno, studenti. Doufám, že jste fanoušci matematiky.
1: Přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic. Každý všední den ráno na rádiu Impuls.
3: Ledoví muži donesou i sníh, čínské e-shopy zbrzdí paušální clo, fotbalisté Sparty mohou zdramatizovat boj o titul. Je 10 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Do Česka se vrátila zima. Dnešek bude s teplotami okolo 10 stupňů nejchladnější den týdne. Na obloze se dál budou honit mraky, které donesou nejen déšť, ale na horách i sníh. Nejvíce by ho mělo napadnout na hřebenech Krušných hor, kde by se mohla sněhová pokrývka k večeru a během noci na středu i udržet. Na pozoru by se tak měli mít hlavně řidiči, kteří mají v plánu se do této oblasti vydat. Vrásku na čele mají i zahrádkáři. Noc bude na mnoha místech mrazivá. V dalších dnech by se už ale mělo pomalu oteplovat. Ve středu se teploty dostanou na 10 až 15 stupňů. Nejtepleji bude ve čtvrtek, kdy naměříme až 17, na Moravě i 19 stupňů. Bratři Čapkové by měli radost. Jižní Morava se proměnila v ráj robotů. V Jedovnici na Blanensku začala před malou chvílí vyhlášená robotí soutěž Jedobot. Stroje vyrobené studenty napříč republikou měří síly v několika kategoriích a disciplínách. Na místě doslova zírá náš reportér Tomáš Kabát. Hezké dopoledne.
4: Pěkné dopoledne, ano, zírám. Já jsem tady ve sportovní hale střední průmyslové školy, která se proměnila v obří arénu robotů. Napočítal jsem celkem 6 soutěžních stanovišť, na kterých roboti soutěží v různých kategoriích, pak jsou tu i nácviková místa. Velmi rozšířená je soutěž, kdy roboti musí následovat trasu definovanou černou čárou. Stroje vyrobené žáky a studenty mají čidlo, které rozpoznává, kudy ta trasa vede, jede přesně po černé čáře a jde tady o přesnost i rychlost. A občas si musí robot poradit třeba s nějakou překážkou, kterou může třeba objet. Velmi oblíbenou disciplínou je taky robotí sumo. Na to koukám právě teď, tady se stroje navzájem tlačují, přetlačují nebo převrací. Ta soutěž robotů Jedobot se koná už po 12. a stala se z toho taková mezinárodní soutěž, protože jsou tady dneska týmy z Polska i ze Slovenska. Tomáš Kabát, Rádio Impuls, Jedovnice.
3: Paušální clo vymaže hlavní výhodu čínských e-shopů. Evropská unie totiž od července zavádí clo 3 eura na každou položku do 150 eur, což je v přepočtu přes 3,5 tisíce korun. Opatření míří především na masivní příliv balíčků z asijských platform, jako třeba Temu. Jejich extrémně nízká cena kvůli clu vzroste a vrátí zákazníky k lokálním prodejcům. Alespoň to říká ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
5: Domácí e-shopy musí splňovat řadu přísných unijních norem na bezpečnost, recyklaci, ochranu spotřebitele a tak dále. A to sebou samozřejmě nese náklady. Zrušení té výjimky na clo vnímáme jako krok k férové soutěži. Očekáváme, že se část poptávky, zejména v kategoriích jako malá elektronika, hračky, domácí spotřebiče, začne vracet k lokálním prodejcům.
3: U drobných položek tak může cena podle Chmelaře vzrůst i o stovky procent. Společnost Smartwings omezí některé spoje, plánuje přerušit letní provoz na linkách do Tulů, Bukurešti a Bruselu. Aerolinky zároveň upraví frekvence letů u vybraných spojů. Důvodem je podle firmy optimalizace letových řádů a kapacit v síti destinací. Změny jsou aktuálně v plánu od června do srpna. Podle mluvčí společnosti Smartwings nabízí cestujícím dotčených linek vrácení peněz nebo změnu letenky. Fotbalisté Sparty se chystají na Plzeň. Po sobotním nedohraném derby na Slávii budou ve třetím kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul Viktorii hostit. Letenští by ještě mohli zdramatizovat boj o čelo tabulky, pokud bude derby zkontumované v jejich prospěch a zároveň zdolají Viktorii. Aktuálně ztrácejí z druhé příčky na vedoucí Slávii 8 bodů. Šlágr mezi druhým a třetím týmem tabulky začne na Letné ve 20 hodin. V té době už bude známý verdikt disciplinární disciplinární komise, která vynese tresty za události v Edenu. V předběžné nominaci české fotbalové reprezentace na mistrovství světa čítajících 54 hráčů nechybějí ani obránce David Douděra a útočník Tomáš Chorý. To je poslední informace ode mě, pokračuje Vlastík Korec.
0: Přeju hezký den, děkuji za zprávy.
3: Ahoj.
0: Za chvilku pojedeme s úsměvem, to je zásadní věc, no a přihlásí se také Jirka Kolbaba, který je na Atlasu, kde přesně, jestli nevíte, tak si počkejte.
1: S dobrým Korcem na rádiu Impuls.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Posloucháte Radio Impuls a náš projekt Jezdím s úsměvem pokračuje a do vysílání by se měl už teď přihlásit živě náš kolega Petr Berka. Haló Petře, jsi přítomen? Jsi tam? A vypadá to, že tam není. Nevadí, v každém případě o spojení se pokusíme opětovně, snad to dobře dopadne. Stále jezdíme s úsměvem a vy se připravte, protože Petr v průběhu dne oznámí místo, kde se vyskytne a kde se budou rozdávat odměny.

0: kvality. XXX Lux Domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Ticho? Kdepak? Na Impulzu to večer rozjede česká muzika. A pořád...

0: Hrajeme jen česky a slovensky.
1: Neposlušné tenisky já mám, koupil mi jak svátku můj kluk sám.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: jenom na Impulzu. Zuřivý reportér Aleš Růžička je odhodlaný.
1: Co řveš ty?
2: Já jsem
3: Nikolce.
1: To je koncert. 400 ovcí Impulzovi a teďka slyšíte, mají chuť, mají hlavu, oni dostali, že jo? Oni by žali pořád, ne?
0: Jen omylný.
1: Takže jdu a ztratil jsem se, jo? Na jedné cestě jsem šel místo doprava, jsem šel doleva.
0: Je šikovný.
1: Zvládne to Aleš tu postel postavit za 2 hodiny? Tak co myslíte?
4: Zvládl si to?
5: Já myslím, že jo.
1: Nezvládl jsem to.
5: No.
1: Slavnostně říkám a vlastně to ani nejde, když nejste profík.
0: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
6: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí v přerušované koloně převážně kamiony mezi 210. a 196. kilometrem. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony na 3. kilometru. V Ostravě v Plzeňské ulici za křižovatkou s Junáckou směrem z centra se srazila 2 osobní auta. Dále v Praze je ucpaná celá Novopatská, Východní a Štěrboholská spojka ve směru do centra. Z Orlicko-Ústecka nám hlásíte porouchané auto. Kde pak si mají řidiči dávat pozor?
7: Chtěl bych hlásit odstavené nákladní vozidlo na silnici číslo 43, Lanškron Štíty, je to kousek nad Albrechticema, zatáčka ve směru na Lanškron.
6: Skvělá práce, díky za hlášení a teď jedno milé hlasové překvapení.
8: Všichni, kdo dneska jedete do Plzně, tak si teda užijete. Tady ty semafory zase šteloval nějaký inženýr, jo? To je mazec. 50-100 metrů rozjedete červená. 100 metrů červená. To už vypadá jak v českých Budějících.
6: Tak to je nějaký inženýr semaforu. Toulavej Charlie se ozval ze svých cest. Děkujeme pěkně. Tak ať to funguje, kdyby cokoliv, můžete volat k nám přes aplikaci nebo číslo 605 222 007.

0: Holky už mi nevolej, za chvilku se podíváme do hudebního klubu Doupě, pustíme si živák Lucie Bílé z roku 2018. Uslyšíte skladbu Most přes minulost, bude to stát za to. No ale já tady mám jednu výzvu, úplně jiného kalibru, 7 pecek v kuse a bez reklam, hned po 9. hodině. Můžete je zahrát pro vaše kolegy, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidé z práce, často je to vaše druhá rodina. Jak se svým milionovým kolegům odvděčit? Zkuste jim těch 7 pecek bez reklam věnovat. Zkuste se přihlásit na impuls.cz a těch 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Už v tomhle týdnu jsme dvakrát hráli včera a dnes, tak jsem zvědav, komu budeme hrát 7 pecek zítra. Je to prosté, jednoduché, www.impuls.cz, zaregistrujte se a pak se do toho pustíme. No a pokud se koukám na další vysílání, tak za malou chvilku nás cestovatel Jirka Kolbaba zavede na jedinečné místo v poušti. Tomu místu se říká Atlas.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
6: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
8: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
9: Řešení je úvěr od Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit hodně.
9: Řešení je Acema.
8: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
9: Řešení je Acema.
8: A co když potřebuju 20 milionů?
9: Řešení je Acema.
8: A 30?
9: Acema.
8: A 40?
9: Acema.
8: A 50?
9: Acema. Jde to i bez banky.
10: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
12: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzburgsku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzburgsku chvíle s rodinou. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.
13: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Pojďme zase na cesty. Včera jsme se s Jirkou podívali do Maroka, konkrétně do Marrakeše. A mě zajímá, co nás čeká dnes. Jirko, pěkné dopoledne ti přeju. Ahoj.
2: Ahoj Vlasto. Já jsem potom cestoval do průsmyku Tizntiška, což je ve Vysokém Atlasu. Je to jeden z nejvyšších horských průsmyků v severní Africe. Tady jsou nádherná vyhlídková místa, takže jsem si úžasně zafotil. Ta údolí jsou skvělá, tam jsou berberské vesnice a občas nad nimi zasněžené vrcholky. Ještě teď před pár dny byly opravdu zasněžené. A dostal jsem se až do Kasby Al Ben Hadou, což je velmi známé fantastické místo. To je zapsané v UNESCO, tady bylo natočeno velké množství filmů, je to opevněná vesnice. A pak už jsem cestoval pouze do Kwarzazatu, což je městečko, říkal jsem mu také brána do pouště. A tady jsem přespal, abych se ráno podíval do mimořádně zajímavého místa, a to jsou filmová studia Atlas. A tady se natáčely filmy jako Mumie, Království nebeské nebo třeba Princ Perzie. Tady jsou nádherné kulisy těchto velkých legendárních hollywoodských filmů. A pak jsem kolem těch palmových hájů údolí Drá cestoval kolem různých takových rodinných hradů až do Zagory. Zagora je skvělé místo, protože tam jsem potom měl příležitost fotit v poušti.
1: Skvělá práce, do té pouště se podíváme za chvilku, ale teď bych vás společně s Jirkou vzal na měsíc a zpátky společně s kapelou Savage Garden. Tak už za chvilku pokračování s Jirkou Kolbabou.

0: v lokalitách užívám. Pouště, ty jsou pro mě velmi přitažlivé a když mám možnost fotit večer, v noci a ráno, tak je to to nejlepší, co může být. Naslyšenou.
1: Jirko, děkuji moc, těším se zase zítra na tvé putování. No a teď zase další muzika, tentokrát je písnička z Impulzovic krabičky. Každá trampota má svou mes.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Dokonalá skladba s tím nejlepším textem. Přiznám se, jsou dny, kdybych si tuhle skladbu měl pouštět od rána do večera. Nepouštím, ale měl bych to udělat, ona by to jistě zabralo. Každá trampota má svou mez. Helena Vondráčková, Jiří Korn, Impulzovic, Krabička. A ono zase to slunce bude svítit, nebojte.

0: Jezdím s úsměvem.
1: Ano, jezdíme s úsměvem. Pojďme se podívat, jak to vypadá s Petrem Berkou. My jsme se před chvilkou nemohli spojit, teď to spojení už asi docvaklo, tak Petře, doufám, že mě slyšíš dobře. Kam se dnes chystáš, jaká je situace právě teď na místě, kde se vyskytuješ?
2: Ahoj Vlasto, zdravím všechny posluchače dopoledního dobrého Korce. Hlásím se z dálnice D5, směr Praha, naprostá pohoda, tak zdravím všechny, kteří jezdí při úterku s úsměvem a s námi, tedy s Impulzem. Dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpacích stanic OMV jede za vámi, aby přesně takovéto šoféry jezdící s úsměvem, ale hlavně bezpečně a zodpovědně odměnil. A že to jsou pořádné odměny, snad ani nemusím připomínat. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma, káva Viva na měsíc zdarma, taky další skvělé odměny, které potěší každého šoféra. Záleží jenom na vás. Poslouchejte Rádio Impuls po 14. hodině s přesnou polohou, ale kdybych měl už teď napovědět, alespoň trochu, tak přidám nápovědu, Vlasto, prosím tě, nesní se. Je to bydliště našeho šéfa programu Ondry Cikána. Nic?
1: Dobře,
2: ne, tak
1: dobře.
2: Ještě jedna indicie. Je to město, které pokud pojedete vlakem z Prahy do Brna, určitě neminete a projedete. Tak popřemýšlejte a laďte Impuls taky popolední, protože se přihlásím s 500 na cokoliv čerpačkám OMV, třeba i na pohonné hmoty. Záleží na vás, za co ji utratíte. Loučím se a těším se odpoledne po 12.
1: Petře, skvělá práce. Já jsem rád, že teď fungovalo spojení. Já se vrhnu hned do dopravy. Kolonu čekejte na D1 ve směru od Vyškova na Brno před 207. kilometrem. A pro všechny ty, kteří se teď trápí nebo zoufají, každá trampota má svou mes, ne?

0: zítra dřív.
1: Rádio Impuls pohodlně a čistě přímo ve vašem telefonu. Mobilní aplikace Rádia Impuls zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Rádio Impuls, doprava 007.
2: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Lenka Roštoková a Global Assistance.
3: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 z Vyškova do Brna očekávejte silný provoz a nárazové kolony, hlavně kamionů mezi 211. a 207. kilometrem. Osobní auta jdou v levém pruhu rychleji. Podobná situace je ve směru z Prahy do Brna mezi 194. a 196. kilometrem. Na D2 z Bratislavy do Brna se zdržíte od 3. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna jedou pomalu kamiony od 6. kilometru do Spořilovské k nájezdu na jižní spojku ve směru na Černý most. Na D8 na příjezdu do Prahy z Brna zpomalíte kvůli omezení úzdip na 1. kilometru. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem popojíždí kolona kamionů mezi 16. a 18. kilometrem. V návaznosti na to jsou kolony i na silnici 16 u Nové Vsi v obou směrech. Na dálnici D11 na příjezdu do Prahy z Hradce Králové na sjezdu na východní spojku je omezení a kolona je od 1. kilometru. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Novopatské až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Z Global Assistance Lenka.
2: Děkuji, máme hotovo. Kdyby cokoliv, ozvěte se přes naši aplikaci anebo na číslo 605 222 007. My to rádi odvysíláme vaši zprávu, která se bude týkat dopravy. Pomáháme si navzájem. Hot and Cold, Katy Perry právě teď.

0: Michal, nenapovídej. Zase se dostáváme k cíli naší vysílací hodiny. Budou zprávy, Honza Varga ve studiu. Právě zkoumá počasí pohledem z okna. Jak to tam vypadá? Dobrý, já tady mám malé informace od profíků. Bude proměnlivá přechodně velká oblačnost s lokálními přeháníkami. Večer budou ubývat srážky a místy také oblačnost. Teploty 7 až 12.
1: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
7: Řidič dostal trest za loňské vyhození Ukrajinců z tramvaje. S Tomášem Kabátem se vydáme za roboty a v širší nominaci do fotbalové repre jsou i Douděra a Chorý. Zprávy v 11 hodin přináší Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Městský soud v Praze potvrdil trest pro bývalého řidiče tramvaje Daniela Bejvla. Ten loni velmi agresivně vyhodil ze soupravy ukrajinský pár. Za výtržnictví si muž musí odpracovat 200 hodin obecně prospěšných prací a poškozením zaplatit 55 tisíc korun. Rozhodnutí je pravomocné. Incident se stal loni v únoru na lince číslo 7, kde řidič cestující fyzicky napadl a vulgárně jim nadával kvůli chování jejich vnuka ve voze. Soudce sice označil Bejvlovo chování za ohavné, neshledal v něm ale trestní čin hanobení národa, za který muži hrozilo vězení. Bejvl po incidentu u pražského dopravního podniku skončil, teď se musí podrobit také programu sociálního výcviku. Jedovnice na Blanensku jsou dnes v zajetí robotů. Umělé bytosti tu dokonce soutěží. Vyrobili je žáci základních a středních škol. Kromě závodů na čáře nebo zápasů v robotím sumu, je tu i kategorie freestyle, kde mladí tvůrci předvádějí nezávodní roboty. Jedovnické hemžení robotů a robůtků osobně sleduje náš reportér Tomáš Kabát. Tak co se to tam děje, Tome?
8: Pěkné dopoledne. Jeden z účastníků tady naprogramoval zařízení na rozpoznávání předmětů. Zahrál jsem si taky hru, která má prověřit postřeh. To znamená, že jsem podle šipek měl stisknout příslušné tlačítko. No a zaujaly mě taky robotické napodobeniny zvířat, třeba kočky nebo křečka. No a teď mám vedle sebe dva kluky z Brna. Adam Grinwald prezentuje automat, který dokáže rozpoznat barvu vhozeného žetonu a podle toho vám vydá jednu ze tří možností svého sortimentu. Ahoj, jak to funguje?
9: Dobrý den, já vás vítám. Máme vlastně automat, ve kterém je dané barevné čidlo, které vlastně na základě našich nahraných fotek a dává se tam ten žeton. Tak podle té barvy toho žetonu to rozpozná, jaký předmět to má hodit dolů, abyste si ho mohli vzít.
8: Děkujeme a pak je tady taky robot Lukáše Luxe, který umí zvedat ruku, couvat, chodit a dělat další pohyby. Pojď třeba promluvit. Třeba jsme něco slyšeli, tohle to trvalo jak dlouho vyrobit?
10: Mně to trvalo přibližně kolem půl roku, ale už jsem jedenkrát s tím byl na soutěži.
8: Tak tolik chlapci, kterým je pouhých 13 let a už dokázali takové věci. Mějte se krásně.
10: Nashledanou.
9: Děkujeme.
8: A z jedovnic se loučí Tomáš Kabát.
7: A Tomáši, my ti moc děkujeme. Policisté ve stráži pod Ralskem ráno dopadli vězně, který utekl z nestřeženého pracoviště. Muž se krátce po 5. hodině protáhl ven záchodovým okénkem. Na svobodě ale strávil jen necelou hodinu. Hlídka ho vypátrala v nedalekém lese. Přestože měl vězeň do řádného konce trestu jen pár měsíců, kvůli pokusu o útěk si teď může pobyt za mřížemi prodloužit až o 5 let. Jaký trest si muž původně odpikával, policisté neupřesnili. Mláďata umírají na jaře pod sekačkami. Spolek Stop sečení srnčat Plzeňsko loni pomocí dronů zachránil na loukách přes 600 zvířat. Kraj teď pomůže příspěvkem 100 000 korun.
11: Spolek chrání mláďata volně žijící zvěře při jarní a letní senoseči. Ta začíná na konci dubna a trvá asi do poloviny července, tedy v době, kdy srny kladou mláďata do vysoké trávy. Loni členové z dobrovolníky zachránili kromě stovek srnčat také dančata nebo zajíce. Do terénu vyrážejí v den sečení brzy ráno. Plochy prohledávají pomocí dronů termokamerou a vyhledávají mláďata skrytá v porostu. Kraj spolek podpoří letos stejně jako loni částkou 100 000 korun. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňský kraj.
7: David Douděra a Tomáš Chorý jsou předběžně ve hře. Do širší nominace české fotbalové reprezentace na letní mistrovství světa se dostalo 54 hráčů, včetně obou slávistů. Jejich jména na seznamu pro federaci FIFA figurují i přesto, že vedení Slavie po nedohraném derby se Spartou vyřadilo z kádru. Předseda klubu Jaroslav Tvrdík potvrdil, že oba hráči už za vršovický tým nenastoupí a dostali svolení k letnímu přestupu. Reprezentační trenéři ale s oběma fotbalisty v předběžném výběru pro šampionáty nadále počítají. To byla poslední zpráva, dál je s vámi zase Vlastík Korec.
12: Ano, to nám zase kluci udělají reklamu na mistrovství světa, to
7: je
12: se bude
7: to
12: možná
7: červenat.
12: Díky za zprávy, ahoj.
7: Hezké dopoledne.
12: S úsměvem jde všechno líp, je to staré, otřepané, ale pravdivé a proto Aleš Růžička vyrazil na psychiatrii. Proč, to se dozvíte.
1: Dopoledne s dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

dámy hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Tomáš Klus oslaví 40. narozeniny.
1: Kde?
0: No přece s námi, na Impulzu. Písničky, hosté a překvapení. 15. května od 10 do 12. Budete u toho?

0: Drahokamé.
1: Tady ve studiu zase byla hodina zpěvu, to se mi líbí. Drahokamé, mám moc rád, teda myslím v podání kapely Mirai. Děkuju, kluci, výborná pecka. Za chvilku doprava, věřte tomu nebo ne, ohlásí se agent Krajta, asi je od někud s Kamíčem a podíváme se třeba také na D8 ve směru od Lovosic na Prahu nebo na Frýdecko-Místecko. Doprava je připravená, stačí odvysílat za 3 minuty.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Volkswagen. Datart pořádá Maxi Výprodej.
5: Cože? Maxi Výprodej?
4: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
5: Tak to je další level.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
6: Vařte jako myšulini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě jsi viděl nejkrásnější západ slunce?
8: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já jej velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
6: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. na rádiu Impuls. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení.
9: Vy nám řeknete, kde nejsou, kteří nejsou a proč nejsou.
10: Jako ten stomatolog, kterého by lidé chtěli, to znamená, který je levný, šikovný, může zítra a je sympatický, ten nebyl nikdy.
6: Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
11: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám agent Krajta. Co pak pro nás máš, Krajto?
12: Líní Kamičem z Výškova na Brno. Pod E1. A ta kolona před Brnem, jo, už začíná u Holubic. Tak opatrně, do toho nevletíte, jo. Tak zdar a šťastný dolet.
1: Zdarec, betilná práce, skvělá práce. Dále pojďme na D1. Na příjezdu do Prahy ve směru od Brna na 6. kilometru se stala nehoda a tady je kilometrová kolona zatím. Na Frýdecko-Místecku v Třinci v Horní ulici u křižovatky s Výstavní ulicí bouralo osobní auto s dodávkou. A na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zdržíte v koloně mezi Klíčany a Zdiby. 605 222 007, to je naše dopravní číslo.

0: Jeden z největších hitů kapely Čenasky každý ráno. Naším hitem bude také a je náš profesor. Ten totiž každé všední ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, chytrý, pochvalu tu nedává jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic každý všední den u nás na vlnách Rádia Impuls. V dalším programu Meky Žbírka s hitem Mám rád, anebo Duran Duran s hitem Ordinary World.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
2: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
1: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
3: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Já tomu nerozumím, já to nechápu. Dnes, jako kdyby náš hudební ředitel hrál jen a jen na mé přání. Činasky každý ráno, drahokamy předtím, teď Duran Duran, Ordinary Words. Tak mě napadá, jestli on po mně něco nepotřebuje. Ale to asi ne. V každém případě, Honzo, děkuju, tohle jsou moje hity. Tady Impuls a stále dopoledne s Dobrým Korcem. Pojďme se trošku pobavit, protože rčení s úsměvem jde všechno líp. To je staré, otřepané, ale bohužel a možná taky bohudík pravdivé. Náš zuřivý reportér Aleš Růžička vyrazil na psychiatrii, aby důležitost smíchu pro náš život potvrdil. Aleši!
1: No a ten, kdo je u nás expert na smích, kterým se léčí a zlepšuje život, je známý psychiatr doktor Karel Nešpor. Ten zná spoustu smíchů.
2: Existuje výzkum, podle něhož nejlepší a nejvíce uklidňující je takzvaný Dišerův úsměv. Ale to se někdo nepamatuje, tak jsme to překřtili na lišácký úsměv. Aha. A lišácký úsměv vypadá tak, že člověk přimhouří oči, ano. Tím dává okolí najevo, že situace je bezpečná. A zuby se nedotýkají a čelist je povolená, i když jsou ústa zavřená. No, tím dáváme okolí najevo, že se nechystáme nikoho kousnout.
1: Aha.
2: To je úžasná zpráva pro okolí.
1: Zkusím, jestli mě ohodnotíte, jo.
2: Ty oči jsou přivřené.
1: Přivřené jenom, ne moc. No prostě smích je v kontaktu s lidmi velmi důležitý. Obzvláště to platí na pracovišti.
2: A nejenom teda smích, ale i emoce se přenášejí mezi lidmi. Takže když člověk, šéf přijde do práce a usměje se na své podřízené, tak to automaticky zlepší atmosféru na celém pracovišti.
1: No, tak to prostě je. A kdybyste se v tom smíchu chtěli trochu více vyznat, tak pan doktor Karel Nešpor napsal o smíších dvě knihy. Léčivá moc smíchu a 300 úsměvů pro lepší život. Tak hezký den. Aleš Růžička, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Nehoda stále částečně brání provozu na D1 na 6. kilometru ve směru na Prahu, no a pak nás čeká ještě radost po dopravě, ale stačí, když počkáte, budete i nadále poslouchat Impuls.

0: rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte, nalaďte se na radost. YouTube rádia Impuls. Život z lepší stránky. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Lenka Roštoková, Global Assistance. Leňo.
2: Ahoj Vlastíku, hezké dopoledne. Na dálnici D1 na příjezdu do Prahy z Brna u pruhu.

0: metry. Na dálnici D8 Drážďan na Prahu na 77. kilometru se v pravém pruhu převrátilo nákladní auto. Doprava tam zpomaluje. Na dálnici D8 na příjezdu do Prahy s Ústím nad Labem popojíždí kolona mezi 5. a 1. kilometrem. Hodně ucpaný je východní okruh Prahy. Kolony kamionů popojíždějí od Novopatské až na Štěrboholskou spojku k Průmyslové. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkuji, ještě než se ozvou experti na radost, tak tady mám Honzu Benešovského, který chystá odpoledne.
2: Ano, dobrý den. Já to zrovna chci říct, ty totiž máš ještě velké písničkové finále. A pak stejně ještě nejdeš, protože se vracíš ve vtipu. Takže já si tak zlehonka dovolím sekundovat ti vlastně ve vysílání. Petr Berka je dnes v terénu, má na starosti jezdím s úsměvem, budou odměny, nasměrujeme, vyhlásíme otázku, to všechno zhruba za půl hodiny.
1: Dobře, budu se držet zuby nechty. Zatím ahoj.
2: Takže ahoj.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.

0: Posloucháte Radio Impuls, kde si v závěru dnešního dopoledne připomeneme, že radost ze života, tak to můžeme najít i v maličkostech, což je důležité. Mezi posluchače Radio Impuls vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroá, která se zajímala o to, co máte nejraději na tomto ročním období.
1: Co máte rádi na jarním počasí?
2: Že toto počasí, kdy člověk chce být venku. Ani moc zima, ani moc vedro, prostě člověk chce jít ven.
3: Jaro je krásný, voňavý, sladoučky, kytičky, stromy kvetou, krásně to voní.
1: Co máte rádi na jarním počasí?
4: Mám ráda, že už není zima, ale ještě není úplně vedro. Mám ráda, že můžu ještě nosit mikinu nebo lehčí bundu a mám ráda, že kvetou stromy a kytky a že vždycky, když jdu třeba po ulici, kde kvetou, tak to tam hezky voní.
0: Zní to skvěle, zní to fantasticky, takhle by to mělo být. Já mám radost, ta sklenice je vždycky poloplná.
5: Radio Impuls. Radost ze života.
0: A tohle už je poslední píseň dnešního dopoledne pro všechny, kteří si teď společně s námi uvědomili, že jaro je fakt nádherné. Honza Benešovský, teď už Elánia a Amnestia na Neveru. Hezký zbytek dnešního dne, vězte v to, že ladíte Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku nás čekají další zprávy. A teď se díváme na počasí. Zítra bude polojasno až jasno, během dne od západu oblačno až zataženo, místy přehánky, večer od západu přibývání deště. Noční teploty plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2. Přes den 11 až 15, na jihu Moravy do 17 stupňů. Prostě servác.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Zkusíme malička a souhou si pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 tisícová.
5: 25 letech, to je úžasný. To je úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
6: Dobrý
2: den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený.
7: Že ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
9: Jsem si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
10: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
11: V Brně proběhla evakuace kvůli prasklému jeřábu. Policisté zasahují v ústřední vojenské nemocnici a Unie plánuje zákaz sociálních sítí pro děti. Je 12 hodin a se zprávami je tu Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Na brněnském staveništi dopoledne prasklo rameno jeřábu. Policisté proto evakuovali okolí ve Vodařské ulici. Nejbližší prostor uzavřeli a preventivně vyvedli lidi z přilehlých firem, skladů a také z jedné mateřské školy. V té se v tu dobu nacházelo přes 60 dětí a 15 učitelek. Pro děti přistavili evakuační autobus, část z nich si ale převzali rodiče. Na místě zasahují hasiči a policie. K bezpečné stabilizaci a rozebrání poškozeného stroje bude pravděpodobně nutné povolat další jeřáb. Veřejnost policisté vyzvali, aby se oblasti kvůli dopravním komplikacím a potenciálnímu nebezpečí vyhýbala. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahuje v pražské ústřední vojenské nemocnici. Podle dostupných informací kriminalisté zadrželi v nemocnici a na dalších místech celkem 11 lidí. Podezírají je ze závažných podvodů, přijímání úplatků nebo padělání lékařských zpráv. Mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej i mluvčí státního zastupitelství Aleš Cimbala potvrdili provádění úkonů trestního řízení. Bližší podrobnosti ale vzhledem k počáteční fázi prověřování zatím nespecifikovali. Jedovnice na Blanensku jsou dnes hlavním městem českých robotů. Už po 12. tu soutěží oni i jejich vývojáři ze základních a středních škol, například v rychlosti, přesnosti nebo přetlačování. Nad touší technikou v Jedovnicích jen žasne i náš reportér Tomáš Kabát. Dobré poledne, Tome.
12: Pěkné poledne. Je velmi inspirativní vidět, s jakým zápalem tady své improvizované roboty opočovávají a zdokonalují děti ve věku od 13 do 17 let. Mluvil jsem i s klukem, který prý s robotikou začínal v 8 letech. Ne všechno se daří přivést k dokonalosti, na místě se proto ještě ladí detaily. Mnozí třeba programují, viděl jsem tu, že někteří i pájí ty své stroje. A když už se přesunou tyto stroje do soutěžní zóny, tak je vidět, že to někteří berou hodně emotivně. Soutěží se třeba v tom, kdo nejrychleji projde labyrintem, kdo koho přetlačí nebo který robot dokáže rychleji a přesněji projet trasu znázorněnou černou čárou. Je tady spousta talentovaných dětí a pokud jde o robotiku, myslím si, že se naše země o budoucnost opravdu nemusí bát. Tomáš Kabát, Radio Impuls, Jedovnice.
11: Evropská komise plánuje do léta předložit návrh nových pravidel. Obsahuje omezení používání sociálních sítí dětmi. Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové dělají velké technologické firmy jako Meta nebo TikTok pro ochranu nezletilých příliš málo a současná nařízení jsou nedostatečná. Brusel chce proto zavést přísnější kontroly věku a bojovat proti digitální návykovosti i škodlivému obsahu. K zavedení jasné věkové hranice pro vstup na sítě vyzývá řada unijních zemí, včetně Česka, kde se pro zákaz do 15 let už dříve vyslovili nejvyšší ústavní činitelé. Připravovaný návrh by měl být po schválení závazný pro celou Unii. Disciplinární komise právě teď začala rozhodovat o trestech pro Slávii za nedohrané derby se Spartou. To museli ukončit po vniknutí fanoušků na hřiště a napadení hostujících hráčů. Vršovickému klubu hrozí vedle vysoké pokuty až 10 milionů korun a uzavření stadionu také kontumace zápasu, což by snížilo jeho náskok v čele tabulky na 5 bodů. Předseda komise Jiří Macner nevyloučil odečet bodů. Slávia už sama uzavřela severní tribunu a viníkům udělila doživotní zákazy vstupu. Hokejová reprezentace za chvíli odstartuje směr mistrovství světa. To se letos hraje ve Švýcarsku, takže let nebude tak dlouhý. Na pražském ruzyňském letišti se s národním týmem loučí i naše reportérka Renata Kuková. Dobré poledne, Renato.
6: Hezké poledne. Jako posledník odbavení přišel 40-letý útočník Roman Červenka, který letí už na své 13. mistrovství světa a je tak rekordmanem v počtu šampionátů v samostatné české historii. Právě na zkušeného spoluhráče se těší 22-letý útočník AHL Jaroslav Chmelař, pro kterého to bude úplně první šampionát. Až na Červenku, který letí ve svetru, hráči oblékli vínovo modrá saka s proužkem, tmavé kalhoty a bílé triko s lvíčkem na srdci. Z letiště Václava Havla, Renata Kuková, Radio Impuls.
0: Teď Renata z letiště, za chvilku živě ve vysílání a my pokračujeme dál. Spojíme se s Petrem Berkou, který má na starosti jezdím s úsměvem, tudíž vyhlásí otázku a za správnou odpověď dáme někomu z vás poukaz 500 korunový. Teď je tady muzika, začnou Kabáti, potom ABBA.
10: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionový

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další skvělá muzika, chystáme Taylor Swift, nebo Petra Janu bude zpívat Ovšem teď, se hlásí z terénu Petr Berka, zdravíme tě, ahoj.
1: Dobré odpoledne Honzo, je to tady, v rámci dalšího našeho výjezdu s projektem Jezdíme s úsměvem, se hlásím popolední s otázkou za 500. Kdo odpoví jako první na náš WhatsApp, tak je 500 jeho. Nebudu a ani nechci chodit kolem horké kaše a půjdeme rovnou na věc, zeptám se na klaxon. Kdy je podle vás správné použití klaxonu? Pište právě teď na 605 222 007 a vyhrajte 500 k čerpačkám OMV na cokoliv. Ještě bych možná dodal, že malá nápověda je taky v aplikaci MyStation. Tak se těším za pár minut ve vysílání Rádia Impuls.
2: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorola Moto G 86 za skvělou cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by neznal oblíbenou českou klasiku Parky na pivečku? Rychlý oběd jak Fittipaldi na okruhu. Ho. I když se do omáčky dává pivo, můžou to žvíkat i haranti, bo veškerý chlast se vařením odpaří. Tak nemusíš mít strach, že ti budu lítat ožralý po kvartiru.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Dneska si posvítíme na řízek, bo to je nerozlučný parťák na celý život. Znáš to, láska jednou vyprchá a už to není také, jaké to bývalo dřív. S přibývajícím věkem začínají bolet hnaty, ale řízek zůstane vždycky věrným řízkem.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka začneme na ústecké dálnici, tedy na D8 ve směru od Lovosic na Prahu se zdržíte v koloně mezi Klíčany a Zdiby. Nehodu tří aut vyšetřuje policie na Teplicku v Lahošti v Hornické ulici na křižovatce u Potoka. Na trase mezi Turnovem a Polskem u Zlaté Olešnice se srazilo auto s motorkou Trutnovem a Polskem, promiňte. Srážku dvou osobních aut vidíme mezi Chodovem a Karlovými Vary za Počerny a na D1 ve směru od Vyškova na Brno popojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 210. a 196. kilometrem. Budeme rádi, za cokoliv z terénu ozvěte se, podejte hlášení 605 222 007 je naše telefonní číslo, anebo to zkuste přes žlutou rádiovou aplikaci se 4 Ačky. Šťastnou cestu, dobré odpoledne, Rádio Impuls.

0: Rádio Impuls.
1: Za chvíli budou zpívat Eva Smetana a Richard Miller. Píseň Tahle jedna vteřina. V Halo tady Impulzově jsme se ráno nedovolali. Prostě posluchačka Radka to nezvedla, což je velká škoda, protože kdo ví, jak to mohlo dopadnout. Třeba by i zatočila výherním kolem, na kterém by třeba například padl Betano jackpot a tím pádem by to bylo za 100 tisíc korun. No tak, co se dá dělat? Zítra to zkoušíme na novo, zase v tradičním čase mezi 5. a 9. Registrujte se opakovaně. Říkám to pořád, protože to platí. Čím víc máte těch registrací, tím je taky větší šance na ranní zavolání. Registrovat se můžete u nás na webu www.impuls.cz, ve žluté rádiové aplikaci, nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 kaček na číslo 906 1109. Partnerem hry je Betano online. Sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Vtip Vlasty Korce.
4: Manželka říká manželovi: Karle, opravdu jsi chodil hrát ten fotbal pravidelně každou sobotu?
5: No jasně, chodil, proč se ptáš?
4: No já jenže ti teď píše brankář tvého týmu, že je těhotnej.
6: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x 0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Volkswagen. Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 km od hranic.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
13: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá, tak se snaž cítit ve dvou hladinách, jednu si navždy ukryj v hlubinách a v druhé vyrejme jména na sklách.

0: Posloucháte Rádio Impuls, za chvilku už si poslechneme písničku Václava Neckáře. Léto je za dveřmi a s nimi cestování za zážitky do zahraničí, jasná věc, a platí, že s dobrým cestovním pojištěním si můžete užít dovolenou bez starostí a cestovat opravdu naplno. Proč je cestovní pojištění tak zásadní, nám teď připomene produktová manažerka Gabriela Laušmanová z Raiffeisen Bank. Dobrý den, zdravíme vás.
1: Dobrý den. Cestovní pojištění je zásadní, protože nečekané zdravotní problémy nebo nehody v zahraničí mohou znamenat vysoké náklady, které bez pojištění platíte sami. To znamená, například léčba zlomeniny vás může přijít i na 10 000 korun. Pojištění tyto náklady pokryje a navíc získáte přístup k asistenční službě a online lékaři, kteří vám pomohou v zahraničí efektivně vyřešit jakýkoliv zdravotní problém či komplikaci.
0: A když půjdeme přímo po produktu, tak má cestovní pojištění od Raiffeisen Bank nějaké výhody oproti jiným možnostem?
1: Určitě. Klienti Raiffeisen Bank mohou využít cestovní pojištění naplno, které nabízí hned několik výhod. Má nadstandardní limity na léčebné výlohy a snadno si ho sjednáte přímo v mobilní aplikaci, a to jenom za pár korun. Pojištění platí nejen pro držitele karty, ale i pro jeho rodinu, a to i když necestují společně. Naplno zároveň kryje jak služební, tak turistické cesty po celém světě a jeho součástí je také online průvodce, který může pomoci s plánováním cesty v zahraničí. No a pokud máte zlatou kartu Raiffeisen Bank, tak cestovní pojištění máte automaticky v ceně karty.
0: Prakticky, jak rychle je pojištění platné po sjednání?
1: Pojištění ke stávající debetní kartě platí i hned, pokud ho sjednáte ještě na území Česka. Aktivaci lze provést velmi rychle a zvládnete to i během cesty. Pokud pojištění uzavřete se

0: Tak děkujeme za tipy, produktová manažerka Gabriela Laušmanová z Raiffeisen Bank. Díky moc, naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: A nezapomeňte také využít výhody věrnostního programu RB Club, kde navíc právě teď probíhá soutěž o 30 000 korun na dovolenou. Víc najdete na webu rb.cz/cestování.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Rádio Impuls, česká klasika z Impulzovic krabičky. My se teď ještě naskok vracíme do projektu Jezdím s úsměvem. Petr, posluchač, je s námi ve vysílání. Petr, který odpověděl WhatsAppem na otázku, jak je to s užíváním klaxonu, kdy ho můžeme použít tak, aby to bylo správně podle předpisů.

0: Petře, dobré odpoledne, tak zopakuj tu odpověď.
1: Dobrý den, klaxon je určen primárně k odvrácení hrozícího nebezpečí.
0: Tak, posvětit to ovšem musí ještě další Petr Berka, náš kolega, který má dnes pod palcem jezdím s úsměvem. Tak co, Petře, jsi tam, uznáš to?
2: Ano, jsem tady a já to určitě uznám. Klaxon lze správně používat, když potřebuješ prostě na něco v provozu upozornit. V žádném případě ne, když se naštveš, to rozhodně ne. Ostatně v aplikaci MyStation byla nápověda, která zněla varuj, neventiluj. Takže ano, pětistovka na cokoliv je vaše.
0: Ano, je to tam. Druhý Petře, už jste dneska použil klaxon? Teď to vypadalo, že jste trošku troubil, ale to bylo spíš asi něco v telefonním spojení. Tak jste tam ještě, Petře?
1: Ano.
0: Tak díky vám, pětistovka je vaše, mějte se moc hezky a naslyšenou. Pokračujeme dál, Petře Berko, vracíme se k tobě, co nás ještě dál čeká v rámci jezdím s úsměvem.
2: No a my už jedeme za vámi s projektem Rádia Impuls a čerpacích stanic OMV, abychom odměňovali. A dneska to bude někde, kde mají koleje Praha Brno a taky někde, kde mají opravdu velké náměstí, no a možná si vzpomínám, že tam je i věž, ta vodárenská. No to jsem teda zvědav, jestli už víte. Pokud ne, tak po 14. hodině to bude přesná poloha a já bych být vámi poslouchal Impuls, protože odměny beru sebou a jsou to lákavé odměny. Třeba tankování na rok na náš účet, tankování na měsíc zdarma, káva Viva na celý měsíc taky zdarma a další odměny. Záleží opravdu na vás, co si vytáhnete z našeho černého pytle plného odměn. Já se těším na viděnou s vámi na některé čerpací stanici OMV po 14. hodině.

0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou i v noci.
1: Od té doby vítr na hladinu nefouká.
0: Každý večer od 8 až do rána. Na Impulzu hrajeme jen česky a slovensky.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: Do terénu nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár se hlásí z Global Assistance.
3: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Na příjezdu do Prahy od Ústí nad Labem po D8 u sjezdu na Zdiby je omezený provoz v levém pruhu. Postojíte si v téměř 8-kilometrové koloně, přerušované od odoliny vody. Navíc na 3. kilometru bourala 2 nákladní auta. 2-kilometrová fronta vás zdrží na česko-německém pomezí z Chomutova na Marienberg. Mezi Chodovem a Karlovými Vary za Počernami bourala 2 osobní auta. Mezi Trutnovem a Polskem u Zlaté Olešnice se srazil osobák s motorkářem. A převážně pravý pruh popojí jíždí na dálnici D1 v obou směrech u Brna před 196. kilometrem. Od Prahy od exitu 190 a od Vyškova se zdržíte od 208. kilometru. Z Global Assistance.
2: Děkujeme, už se nám tady rozbíhá Sandra, tak než začne zpívat, ještě připomeneme komunikační kanály. Ozvěte se z terénu na 605 222 007 anebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Nemáte-li ještě v mobilu, stahujte zdarma z App Store nebo z Google Play. Šťastnou cestu, Impuls.

0: zavřít. Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou, v tom budeme pokračovat. Teď nás ale čekají zprávy a začínáme u počasí. Zítra má být polojasno až jasno, během dne od západu oblačno až zataženo, místy přehánky, večer od západu přivívání deště. Teploty v noci plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2 a přes den od 11 do 15 stupňů Celsia.
1: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována, určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.
3: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. PP a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
4: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umím to CZ.
5: Kriminalisté zasahovali v ústřední vojenské nemocnici. Smart Wings omezí letový řád z Česka a v Bosně zachraňovali mladé Čechy v horách. Je 13 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Kriminalisté zasahovali v ústřední vojenské nemocnici přímo v budově a na dalších místech zadrželi celkem 11 lidí. Skupina je podezřelá z podvodů, úplatkářství a falšování lékařských zpráv i znaleckých posudků. Ty měly sloužit především k ovlivňování výkonu trestu vězňů. Podle dostupných informací se vyšetřování soustředí na tamní psychiatrickou kliniku. Mezi zadrženými má být i její primář a dlouholetý soudní znalec Vlastimil Tichý. Případ zahrnuje také podezření zmaření spravedlnosti a křivé výpovědi. Letecká společnost Smartwings před začátkem léta výrazně omezuje svůj letový řád. Od června do srpna zcela ruší linky z Prahy do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Škrty se dotknou i oblíbených dovolenkových cílů. Aerolinka snižuje počet letů na Madeiru, Majorku, Malagu, do Valencie, Madridu nebo Tel Avivu. Nejvýraznější omezení pocítí cestující do Paříže, kde místo původních 3 spojů denně zůstane pouze 1. Podle mluvčí společnosti jde o reakci na aktuální poptávku a snahu o provozní optimalizaci, podobně jako k úsporám kvůli cenám paliv, dříve sáhla například i aerolinka Lufthansa. Nové clo na čínské balíčky může změnit celý systém dovozu. Evropské unii zase může přinést desítky miliard eur. Zásilky ze třetích zemí podraží od července, především ty s platformem, jako je třeba Temu.
6: Loni jen do Česka, zejména z Asie, dorazilo přes 100 milionů zboží v hodnotě do asi 3,5 tisíce korun. Přitom ještě před 2 lety to byly jen jednotky milionů. Takhle obrovské množství sebou nese podle Jiřího Trousila z generálního ředitelství cel i problémy.
7: Jednak dopad na životní prostředí. Výrobky jsou vyráběny z nekvalitních materiálů.
6: Zavedení paušálního cla za každou položku v košíku zásadně změní matematiku nákupů z Asie, říká to ředitel největšího cenového srovnávače v Evropě David Chmelař.
8: U drobných položek, jako jsou kryty na mobily nebo drobné doplňky, může cena vzrůst i o stovky procent. Pokud se cena drobného zboží z Číny po připočtení cla DPH přiblíží ceně u českých prodejců, výhoda asijských tržišť, to znamená ta extrémně nízká cena, se prakticky vymaže.
6: Chystané změny mají přimět obchodníky třetích zemí dovážet zboží standardní cestou, tedy ve velkých objemech. V takovém režimu se lépe kontroluje kvalita i dodržování pravidel. Martina Kroa, Radio Impuls.
5: Horská služba v Bosně zachraňovala mladistvé Čechy. Ti ztratili orientaci v náročném terénu pohoří Preně. Šlo o 5 mladých lidí ve věku 16 až 17 let. Skupina uvízla na úpatí vrcholu Otyš v nepříznivém počasí před blížící se bouřkou. Situaci navíc zkomplikovala uzavřená horská chata Vrutak. Záchranná akce začala včera v podvečer, zapojilo se do ní 9 záchranářů a speciálně vycvičený pes. Díky včasnému zásahu se podařilo české turisty bezpečně vyhledat a dopravit do bezpečí, píše o tom server Novinky. Z Plzně zmizelo poslední kasino, ve městě tak už není žádná herna. Výsledkem má být podle informací naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové větší bezpečnost. Dobré odpoledne.
9: Hezký den. Podle platné vyhlášky měla všechna kasína v Plzni skončit do konce loňského roku. Ve většině případů se tak stalo, teď zavřela poslední dvě. Provozovna na rohu náměstí minulý týden, kasino v obchodním centru tento. Primátor Zarzický věří, že opatření nejenže přispěje ke zvýšení bezpečnosti ve městě, ale také motivuje některé lidi s hazardem úplně skončit. Nejvyšší počet heren a kasín byl v Plzni v roce 2012, kdy jich bylo 330. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: Plánovaný sjezd sudeckých Němců v Česku vyvolává emoce, možná jste to zachytili v médiích, tak se na to podíváme pořádně. S politologem Lukášem Novotným poslechněte si rozhovor krátce po půl druhé. Teď jdeme na muziku, Lucie Bílá, potom Beatles.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Radost.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Šlapé. Rádio Impuls, žijeme českou muzikou. Za moment to potvrdí písnička Ivety Bartošové a Michala Davida. Ovšem teď míříme do provozu. Na ústecké D8 je 5-kilometrová kolona. Problémy registrujeme také na D1. Detaily přineseme v dopravě 007 za 3 minuty.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
3: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Pojďme do terénu, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Ústecké D8 ve směru od Lovosic na Prahu. Na 3. kilometru u Klíčan bourala 2 nákladní auta, čekejte zdržení v 5-kilometrové koloně. Nehodu 2 osobních aut vidíme v Kralupech nad Vltavou v Mostní ulici. Na Karlovarsku na trase z Ostrova na Klášterec nad Ohří za Stráží se kvůli dopravnímu omezení vytvořila přibližně 2-kilometrová kolona. A přerušované fronty převážně kamionů, čekejte na D1 ve směru od Vyškova na Brno mezi 205. a 196. kilometrem a také v opačném směru mezi 188. a 196. Budeme rádi, když nás oslovíte z terénu, když nás doplníte, upřesníte a tak dále. Připojte se přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo stále můžete po staru zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls, dobré odpoledne.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku přepneme na češtinu, bude tady kapela Miraj a potom už otevřeme téma plánovaného sjezdu sudeckých Němců v Česku. Akce se má uskutečnit v Brně příští víkend a je pod palbou kritiky i ze strany některých politiků. Proč je to vůbec v dnešní době ještě téma a tak dále, to všechno budou otázky, které přibližně za 5 minut položíme politologovi Lukášovi Novotnému. Tady je odpolední Impuls.
1: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
3: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.

0: XXX rozdromy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní rychlovarná konvice Tefal Glass jen za 669 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 750 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
4: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Plánovaný sjezd sudeckých Němců v Česku jitří emoce. Akce se má uskutečnit v Brně příští víkend a je pod palbou kritiky i ze strany některých politických představitelů. Téma teď probereme s politologem a germanistou Lukášem Novotným. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Proč podle vás toto téma vyvolává tak silné emoce u některých lidí? Zkuste připomenout ty historické souvislosti nějak stručně srozumitelně.
2: No tak pořád je třeba si uvědomit, že buď přímo žije, anebo si velmi dobře vzpomíná na události druhé světové války ta nejstarší generace mezi námi. No a samozřejmě je to všechno napojeno na odsun sudeckých Němců, ale pochopitelně i na jejich roli, kterou se hráli vlastně během protektorátu nebo i v takzvaných Sudetech, tady v pohraničních oblastech. To téma si myslím, že sice postupně v té širší veřejnosti ztrácí na významu, ale pořád u té starší generace je to velmi složitě přijímáno.
1: Takže prostě nějakou sílu stále ještě ve společnosti to má, což některé politické strany vnímají a snaží se na tom nahrabat nějaké politické body. Rozumím tomu správně?
2: Víte, ale to je věčné téma české politiky. Téma sudeckých Němců spolu vyhrálo prezidentské volby Miloši Zemanovi proti Karlu Schwarzenbergovi. V x kampaních do sněmovních či do jiných voleb jsme viděli například mapy těch bývalých pohraničních oblastí a různé strašení tím, že se Němci přijdou, seberou nám majetky. Velkým tématem zůstávají nadále dekrety prezidenta Beneše. Myslím si, že kdybych se 80% populace zeptal, co jim obsahem, tak to přesně neví, ale je to prostě téma, které je velmi silně pořád ještě polarizující a v té historické paměti jestli jakoby je nějakým způsobem kriticky vnímáno. Takže určitě to prostě téma je. Myslím si, že kdybyste teďka v nějaké politické straně třeba vyšel do ulic s nějakým billboardem, s mapou, s tímto tématem, tak už tak úspěšný nebudete, ale pořád si je třeba uvědomit, že teď vlastně to má být poprvé, co se ten sjezd má konat na českém území. Sudetští Němci tohleto kdysi té své cílové skupině, to jejich vedení, to slíbilo, to se teďka plní. Je to v Brně, což je druhé největší město České republiky. Je to město, které vlastně jakoby i zažilo velmi divoký odsun těch jejich Němců přes Pohořelice do Rakouska. No a uvidíme, jak to bude vypadat.
1: Vy se v tom perfektně vyznáte, to je slyšet. A vyznáte se v tom, tak říkajíc, na obou stranách čáry. Tak já bych se vás chtěl zeptat, jak silné jsou ty pocity křivdy stále ještě v dnešním Německu z toho odsunu Němců po druhé světové válce. Jestli jsou tam znát třeba nároky těch následníků nebo dalších generací na majetek, na nemovitosti, na pozemky, o které tehdy Němci přišli. Jak to vlastně vnímají celé v Německu?
2: Víte co, tak ono to má samozřejmě jako víc dimenzí. Jo. Tu první, kterou bych zmínil já, protože ta je pro mě celé jako nejvýznamnější, je, že mě vlastně trochu mrzelo, že se sudeční Němci, to jeho politický krajanské združení, že se těch majetkoprávních nároků zvládne až v roce 2015. Dneska to tady je prezentováno jako nějaké gesto či něco podobného, ale já si myslím, že gesto by to bylo, kdyby se těchto nároků vzdali tedy podstatně dříve. Co se týče samotného krajanského sdružení, tak to je samozřejmě velmi silně ukotveno v Bavorsku. Bavorská politika opravdu na sudecké Němce dlouhodobě sázela. Tamní CSU věděla, že vlastně jakoby z této skupiny jí chodí i neúplně malé množství voličů. Proto právě vždycky bavorský premiér je přítomen sudetoněmeckých sjezdů, ať se konají v Augsburgu, v Norimberku nebo kdekoliv jinde. Je třeba zapotřebí prostě ukázat tu provázanost. To je historicky dáno. Pokud se zeptáte lidí mimo Bavorsku nebo zejména mladší generace třeba i v Bavorsku, tak ti vlastně v podstatě už ani neví, kdo to sudetští Němci byli. A naopak vlastně někteří z nich třeba vlastně vám i tyhle ty lidi označí za někoho, kdo se třeba ještě vlastně pořádně nevyrovnal s těmi útrapami nebo osudy druhé světové války, což taky není úplně fér. Já si myslím, že je zapotřebí vidět i jako značné kroky smíření, které právě buď to třeba přímo srdconěmecké krajanské sdružení, anebo i ty jejich různé spolky, které tam mají, tak učinili směrem v České republice. Čili není to černobílé.
1: No a ta akce, když se odehraje v Brně, tak co od toho očekáváte? Myslíte si, že by to mohlo nějak poškodit třeba naše vztahy s Německem?
2: Asi nemyslím, že to úplně ty vztahy poškodí. Určitě jim to nějakým zásadním způsobem si myslím, že nepřidá, protože vlastně v tomhle tom jsem schopen tak trochu vlastně souhlasit i s ministrem zahraničí Petrem Macinkou, že jak ministr vnitra Dobrindt, tak i bavorský premiér Zedr se úplně v tom Brně nemusí cítit nějak komfortně, protože očekávám, že tam prostě budou nějaké demonstrace, čili ten jejich pohled třeba nemusí být úplně jako jednostranně pozitivní. Sudetští Němci do česko-německých vztahů vždycky patřili, patří tam, vždycky tam budou patřit, je třeba s tím počítat, je to skupina, která prostě jakoby pro ty vztahy udělala leco z pozitivního i negativního, a myslím si, že po tom víkendu v tom Brně ty vztahy budou fungovat dál, protože fungují na velmi robustní základně. Ty vztahy prostě mají svůj nějaký politický, ekonomický, kulturní, společenský, mezilidský, spolkový aspekt, takže si myslím, že to bez jakýchkoliv problémů vlastně uneseme.
1: Plánovaný sjezd sudetských Němců v Brně jsme teď probrali s politologem a germanistou Lukášem Novotným. Tak vám moc děkujeme za analýzu a za váš čas a mějte se hezky, naslyšenou.
2: Já děkuji, naslyšenou.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

posloucháte Radio Impuls, dobré odpoledne. Další muziku chystáme, zpívat bude Petr Kotwald nebo Celine Dion, ale ještě předtím zamíříme do provozu. Nehoda stále překáží na Ústecké D8. Podrobnosti připojíme za 4 minuty, poslouchejte dopravu 007.

Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8 večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Olga Lounová.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka poprosíme Kubu Telšera z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Ucpaný zůstává příjezd do Prahy po ústecké D8. A to momentálně od 7. kilometru po sjezd na Zdiby, kde je uzavřený levý pruh kvůli údržbě. Navíc na 3. kilometru stojí 2 nákladňáky po nehodě. 3,5 kilometrová fronta se táhne na 7. na obchvatu Slaného mezi Chomutovem a Prahou. V úseku 3 kilometrů popojíždí řidiči na česko-německém pomezí z Chomutova na Marienberg. Na cestě od Český Budějovic k hraničnímu přechodu s Rakouskem před Dolním Dvořištěm blokuje provoz porouchané vozidlo. A v obou směrech jedou pomalu kamiony u Brna na D1 před 196. kilometrem. Na cestě od Prahy od Popůvek a od Vyškova od exitu 203. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuju, všechno, co jste právě slyšeli, už je zase malinko jinak, protože všechno je v pohybu. Tak nám dejte vědět, jak to vypadá teď. 605 222 007 můžete kdykoliv zavolat, anebo se připojte přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Tak šťastnou cestu a hezké odpoledne Impuls.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás máte v ceně povinného ručení i úrazové pojištění řidiče.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls. Dáme si zprávy, které začínají u počasí. Zítra polojasno až jasno, během dne od západu oblačno až zataženo, místy přehánky, večer od západu přibývání deště. Teploty v noci plus 4 až 0, při uklidnění větru až minus 2, přes den od 11 do 15 stupňů Celsia.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
8: Mrazy zřejmě zničili půlku úrody ovoce. Hudebníci se rozloučili s Oskarem Petrem a Tvrdík bude schovývavý ke slušným fanouškům. Je 14 hodin, zprávy má Honza Varga.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Dubnové mrazy si vzali své. Podle předběžných odhadů zničili v českých sadech polovinu letošní úrody, nejvíce jablek. Škody půjdou do stovek milionů korun a po katastrofálním roce 2024 může jít o druhý nejhorší výsledek v historii. Předseda Ovocnářské unie České republiky Martin Ludvík varoval, že kromě mrazů, které zasáhly zejména střední a východní Čechy, může zbývající plody ohrozit i pokračující sucho. Česko bude žádat o evropské kompenzace, protože mrazy zasáhly i okolní státy. Česká republika je závislá na dovozu, ceny v obchodech teď může zvýšit citelný výpadek produkce v sousedním Polsku. Přesná čísla o rozsahu škod budou mít ovocnáři k dispozici příští týden. Plánovaný sjezd sudetských Němců je řadě lidí trnem v oku. Akce má přitom představit třeba aktivity a tradice německé menšiny v Česku. Dorazit také mají potomci lidí, které jsme ve 40. letech odsunuli z Československa. Germanista Lukáš Novotný v našich Impulzech Honzy Benešovského řekl, že sudečtí Němci vždycky byli součástí česko-německých vztahů.
9: Vždycky tam budou patřit. Je to skupina, která pro ty vztahy udělala leco z pozitivního i negativního. Po tom víkendu v tom Brně ty vztahy budou fungovat dál, protože mají svůj politický, ekonomický, kulturní, společenský, mezilidský, spolkový aspekt, takže si myslím, že to bez jakýchkoliv problémů uneseme.
8: Sjezd sudetských Němců se má vůbec poprvé konat na území Česka. Proběhne v Brně od 22. do 25. května. Dorazí na něj i představitelé bavorské vlády. Český kabinet se ale akce nezúčastní. Ve sněmovně se snaží prosadit prohlášení, které s jejím pořádáním nesouhlasí. Ve strašnickém krematoriu v Praze proběhlo poslední rozloučení s hudebníkem a skladatelem Oskarem Petrem. Ten zemřel ve věku 73 let. S autorem legendárních hitů se přišli rozloučit špičky české hudební scény, včetně kompletní sestavy kapely Lucie, Petra Jandy, Kamila Střihavky nebo Michaela Kocába. Během obřadu zazněla píseň Zmrzlinář a v rámci smuteční řeči, kterou pronesl Ondřej Fencel, zazněl i vzkaz od Anety Langerové. Oskar Petr se do historie české hudby zapsal především jako člen folkového tria Marcias a později jako autor přelomových skladeb pro Luci, jako jsou Medvídek a Chci zas v tobě spát, nebo právě pro Anetu Langerovou, jako Hříšná těla křídla motýlí. Ohromné bílé květináče budí v Teplicích vášně. Objevily se v Krupské ulici a místním se vůbec nelíbí. Původně přitom měli podle našeho zpravodaje Dušana Valenty přinést do centra lázeňského města více zeleně. Dobré odpoledne.
10: Zdravím z Teplic, kde se debaty místních čím dál častěji stáčejí k nové podobě pěší zóny. Ne, že by se přestavovala, ale právě velké květináče poutají pozornost. Rodiče se například bojí, že nebude místo pro kočárky. Podnikatelé zase dumají, jak budou zásobovat obchody a restaurace. Město reaguje a snaží se vysvětlovat. Radnice chce mít v květináčích velké stromy a objevit by se měla i další zeleň, která pomůže tlumit letní vedra. Jinak to vyřešit nešlo, protože pod dlažbou kvůli kanalizaci a dalším sítím není místo. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík přišel s výzvou. Slušné fanoušky, kteří se při derby se Spartou nechali strhnout emocemi a vběhli na hřiště, vyzval, aby se přihlásili na linku 158. Pokud se nedopustili násilí ani škod, přislíbil jim po dohodě s policií mírnější přístup a ze strany klubu zkrácení doživotních trestů zákazu vstupu. Tvrdík před zasedáním disciplinární komise zopakoval, že klub s pokorou přijme jakýkoliv trest a nebude se odvolávat. Zároveň vyjádřil zklamání nad násilnostmi, které poškodily image klubu, a deklaroval cíl vybudovat z Edenu nejbezpečnější stadion v Česku. A teď ještě horká aktualita na závěr. Disciplinární komise skontumovala ve prospěch fotbalistů Sparty sobotní derby na Slavii, které zůstalo nedohráno kvůli řádění domácích fanoušků.
0: Tomu se určitě budeme věnovat v následujících minutách. Teď ovšem jiné téma, čeká nás finálová hodinka Jezdím s úsměvem. To znamená, že nejprve se lokalizujeme, abyste věděli, na kterou benzínku si přijet pro odměny, a potom vyhlásíme vítěze. Celé to vede Petr Berka. Ovšem teď jsou tady Xindl X a Olga Lunová.
1: Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, v každý den po 15. hodině na rádiu

0: plus muzika. Další písničky jsou před námi. Roxette, Zoo nebo Gypsy Kings. Teď se ovšem hlásí Petr Berka, náš kolega, který je v terénu. S projektem Jezdím s úsměvem, kde přesně a co všechno od něj můžete získat, pokud budete mít staženou aplikaci Rádia Impuls a OMV MyStation s platnou registrací, to už by nám měl teď Petr povědět. Ahoj.
1: Jezdíme s úsměvem a já se hlásím z Kolína. Ano, je to město, kde bydlí náš programový šéf Ondra. Je to město, které má velké náměstí a je to město, které má vodárenskou věž. Je to Kolín, přátelé. Ano, hlásím se vám z čerpačky OMV v Kolíně v Pražské ulici a od této chvíle máte 30 minut na to, abyste za mnou dorazili a vezvedli si svou odměnu pro usměvavé a zodpovědné řidiče. A odměny mám sebou lákavé, tak například tankování na rok zdarma, taky tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc, kupony domečky, body do apky nebo něco z gastronabídky OMV a tak dále. Zkrátka, kdo přijde jako první, tak dostane odměnu a pokud přijdou další a další, tak taky neodjedou s prázdnou, prosím vás pěkně. Jedinou podmínkou je právě aplikace MyStation a Rádia Impuls ve svém mobilu. Tak pojďte, čekám tady v Kolíně na Pražské u OMV.
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Maximální úsporu i pomoc v domácnosti vám přinesou velké spotřebiče ETA s cashbackem až 5000 korun.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
8: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
7: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
9: Ve směru z Pouříně se na Dolním Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolním Měcholupy.
7: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
10: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
7: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
10: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
7: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, co ti na cestách dělá radost ze života?
11: No život, protože já takhle žiju už 34 let, je to něco fantastického. Já se cítím šťastný, mám naplněný život, plním si sny a přál bych to každému, kdo má takovou podobnou ambici nebo touhu.
7: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls.
12: Rádio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Ústecké D8 ve směru od Lovosic na Prahu se před omezením Úzdib vytvořila přerušovaná kolona, do které se dojíždí u Odoleny vody. Na trase z Mělníka na Mladou Boleslav před Beznem u odbočky na Chotětov je 2-kilometrová kolona se zdržením. Počítejte i v protisměru. V Praze se zdržíte na Štěrboholské spojce mezi sjezdy na Běchovice a Štěrboholy. Na D1 ve směru od Prahy na Brno po pojíždí přerušovaná kolona převážně kamionů mezi 182. a 196. kilometrem a v Ostravě ve Vratimovské ulici na křižovatce s ulicí Střádalů se srazilo osobní auto s nákladním. Dávejte pozor, občas se ozvěte na 605 222 007 nebo přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední impuls, kapela Roxette.

0: Posloucháte Radio Impuls, už se blíží čas, kdy Tomáš Klus oslaví 40. A kde jinde by měla být ta největší narozeninová party, než v rádiu, které žije českou muzikou, to znamená u nás v Radio Impuls. Co nás čeká, dámy a pánové? Tento pátek mezi 10. a 12. chystáme speciální narozeninovou oslavu s Tomášem Klusem přímo ve studiu u Vlasty Korce. Těšit se můžete na písničky, na překvapení, na řadu slavných gratulantů, kteří budou přicházet a odcházet. Prostě něco podobného, jako když tady slavila kulatiny Lucie Bílá, to si jistě ještě vzpomínáte. Takže v pátek dopoledne poslouchejte Impuls a oslavte 40. Tomáše Kluse společně s námi. No a za chvilku už bude zpívat Tereza Mašková na Impulzu.
1: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Volkswagen.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku bude zpívat Marie Rotrová z Impulsovic krabičky.
1: Svět kolem nás.
0: Fotbalová Slavia už zná trest za řádění fotbalových fanoušků během derby pražských hez. Disciplinární komise zkontumovala zápas ve prospěch Sparty. Sešívaní také vyfasovali tučnou pokutu. Aktuální informace přináší zpravodajský portál iDnes.cz a teď je přichází do studia shrnout reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré odpoledne, tak co všechno je součástí toho trestu?
2: Pěkné odpoledne. Kromě tebou zmiňované kontumace ve prospěch Sparty je tam pro Slávii i 10milionová pokuta, tedy na nejvyšší možné hranici. Sešívaní také musí odehrát 4 zápasy doma v Edenu bez fanoušků. Tady byla maximální hranice 6 utkání. Trest před chvílí oznámil šéf disciplinární komise Jiří Macner. Pokutu za řádění fanoušků v sektoru hostí dostala také Sparta, a to 600 000 korun. To jsou tedy ty disciplinární tresty. Ve vyšetřování skandálu pokračuje i sama Slávia jako klub a také policie. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík podle serveru iDnes.cz vyzval fanoušky, kteří vnikli na trávník, aby se sami přihlásili policii a přislíbili jim shovívavost.
0: Co všechno to znamená pro vývoj v první fotbalové lize?
2: Ano, tady si dáme trochu naší oblíbené sportovní matematiky. Ano. Sparta se z druhého místa díky kontumaci Slávii přiblížila na 5 bodů. Do konce letošní sezóny zbývají 3 zápasy nadstavby, tedy bodů 9. Letenským tak vzrostla šance na titul, jak reálná skutečně je, to se dozvíme už dnes večer. Sparta doma hostí třetí Plzeň, Slávii čeká zápas až zítra, sešívaní vyzvou 4. Jablonec, ale jak už jsme řekli, před prázdným stadionem. Pokud by byla na konci sezóny bodová schoda, má Slávie výhodu, a to díky lepšímu postavení po základní části.
0: Další novinky kolem fotbalové Slávie si přečtěte také na zpravodajském serveru iDnes.cz. Reportér Vítek Zábranský, děkuji, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

0: česká klasika, rádia Impuls, hudební polazení. Impulsovec krabička, za malou chvíli bude pokračovat Petra Janů, teď ale míříme znovu do terénu, odkud se hlásí Petr Berka, náš kolega, který jezdí s úsměvem a teď je u jedné z čerpacích stanic OMV. Petře!
1: Ahoj, hlásím se s projektem Jezdíme s úsměvem právě teď z Kolína z čerpačky OMV na Pražské. Tankování na rok zdarma, tankování na měsíc zdarma nebo káva Viva na měsíc zdarma a tak dále. Tohle všechno jsou odměny, které vozím po každé sebou. A přesvědčil se o nich i náš posluchač Petr z Prahy, který uslyšel na Impulzu různé indicie a tak si sám udělal

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré odpoledne, přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšer se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. S 8,5-kilometrovou kolonou musí řidiči počítat na příjezdu do Prahy od Drážďan po D8. Na vině je zúžení v pravém pruhu za sjezdem na Zdiby. V Praze se jede pomalu na příjezdech do Štěrbohol po jižní a Štěrboholské spojce a pár minut se popojíždí na Pražském okruhu směr D1 před sjezdem na 21. kilometru na Jinočany. Dopravní omezení komplikuje průjezd na dálnici D1 z Brna do Prahy před 24. kilometrem. Postojíte si tam pár minut. Na příjezdu do Brna z Prahy jedou v pravém pruhu pomalu kamiony od Ostrovačic a na trase z Zlína na Vsetín v Lípě se srazil osobák a nákladák. Z Global Assistance Kuba.
1: Děkujeme pěkně, další informace přijímáme, ozvěte se z terénu na 605 222 007 nebo přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Sněhuli oklepala, zimník odložila naše Renata Kuková. Hezké odpoledne, vítám tě, ahoj.
3: Krásné odpoledne, ty narážíš na to, že jsem se dnes potkala s hokejisty, anebo na to, že jsem přišla v té
1: měřením
3: kabátu?
1: Vidíš to, jsem si ani neuvědomil, že ty jsi se potkala s hokejisty. Měl jsem to ve svém vysílání a odkazoval jsem, že teď jsi na letišti.
3: Ano, slyšela.
1: Ale to nebylo teď, to bylo jako předtím, ale teď,
3: teď,
1: kdy je opravdu, teď jsi tady.
3: No a na zima je, tak já mám dlouhý rukáv, mám kabát, prostě se ochladilo, zmrzí.
1: Petr Brožík je tady taky, dobré odpoledne.
4: Já jsem tady taky, já nejsem od sněhu a nepřijel jsem v kabátě, mám trošku silnější ochrannou vrstvu než Renča. Tak dneska opět budeme hledat 18-leté, tentokrát z roku 1975, znamená naše impulzáky, kterým je letos 69. A kromě toho budeme mít i dneska poukázku na kosmetiku za 5000.
3: No, to je dnešní odpoledne, těšíme se
1: to
3: na něho.
1: To jsou krásné zprávy, tak ať se vám daří, mějte se hezky.
4: Děkujeme,
1: ahoj.

0: Dnes za 2:03 zprávy připravil Honza Varga, už jsou jasné tresty za sobotu na Slávii a dobré zprávy přijdou od pump. Uvidíme víc za chvilku, pak třeba Petr Muk, Láska, ta nebezpečná věc. A co venku, to ví Renča.
1: No tak venku se budeme bavit už o středě, která bude spíš zatažená, sem tam sprchne, víc deště bude v severozápadní polovině Čech a naměříme někde 10, ale někde až 17 stupňů, na horách jen kolem 6.
2: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
3: Jako třeba maličká souhlasy pásu.
1: Ne.
2: Starostlivá.
4: Já jdu dělat měchenický koláč.
2: Příjemná.
3: Přijmeš?
1: Nabídku? Tanci?
3: Jdeme na to.
2: Slušná.
5: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
2: Veselá.
5: Vysoká jsem po tátovi.
2: Taky. 100 tisícová.
6: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
2: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
7: Halo, tady Impulzovi.
3: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
1: Prosím tě, nelži.
2: Sdílí svoje příběhy.
1: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
2: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
9: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
2: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
10: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s Impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benácká.cz. Benácká, pojďte se bavit.
11: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
12: Fotbalová Slávie schytala tresty za derby. Ceny pohonných hmot o něco klesnou a pomoci zajistit dostatek zdravotních sester mají cizinky. V 15 hodin je tu se zprávami Honza Varga.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
13: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
12: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun. Mimo jiné za ničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. Ceny pohonných hmot v Česku od zítřka klesnou. Podle cenového věstníku ministerstva financí se maximální cena benzinu sníží o 16 haléřů na 43 koruny 87 haléřů za litr, zatímco nafta zlevní výrazněji o 73 haléřů na 42,11. Státní regulace cen zavedená kvůli krizi na Blízkém východě byla prodloužená i na tento měsíc. Aktuální stropy vycházejí z nového systému výpočtu střídenního průměru velkoobchodních cen. Kabinet Andreje Babiše představil plán na stabilizaci personálu ve zdravotnictví a sociálních službách. Hlavními pilíři jsou navýšení počtu studentů o 20-40%, nárůst kompetencí sester a příchod pracovnic z ciziny, například z Filipín. Novinkou je důraz na duševní zdraví. To má od roku 2028 podpořit relaxace ve virtuální realitě, hrazená z evropských fondů. Vláda chce také sestrám ulevit od administrativy a podpořit jejich setrvání v oboru skrze neomezené nepeněžní zdravotní benefity a debatu o zavedení výsluh. Novinky představil premiér Andrej Babiš a ministři Adam Vojtěch a Aleš Juchelka. Na Jižní Moravě dnes soutěžili žáci a studenti a jejich roboti. Bratrům Čapkovým jako vynálezcům slova robot by se to určitě líbilo. Ve sportovní hale Střední průmyslové školy Jedovnice se letos po 12. konala akce Jedobot. S vlastními roboty tam soupeřilo asi 200 týmů, včetně studentů ze Slovenska a Polska.
7: V soutěžní zóně už se bojovalo, ale někteří ještě na poslední chvíli pájili a programovali. Hotový nebyl ani student Dominik Poláček.
14: Vy jste už na soutěži a ještě pořád dodělává.
15: Jo, je to pořád v procesu. To víte, něco se porouchá, něco nefunguje. Zrovna tento robot je můj výtvor čistě.
7: V zadní části haly je tréninková plocha, vidím tady dva kluky.
16: Tady se jezdí robosumo, roboti jedou proti sobě navzájem a snaží se vytlačit jeden druhého.
7: No a co teďka děláte, proč to nejezdí?
16: No, teďka zkoušíme právě, aby se odstranili chyby.
7: Jaké chyby to má?
16: Třeba programové, že robot vidí blbě, anebo blbě postavený, že se rozpadá.
7: Další disciplínou je jízda po různě tvarované černé čáře, do ní se pouštěl Vít Béza.
17: Snažím se, aby to sledoval tu čáru, mám jenom dvě čidla, takže to není úplně tolik. A není to vůbec jednoduché.
7: Loni se v disciplíně dařilo Tomáši Kolářovi.
18: Jsem získal druhé místo a s tím robotem, se zatím na každé soutěži, co jsem byl, tak jsem se umístil na bedně.
7: Tomáš Kabát, Rádio Impuls Jedovnice.
0: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls. Honza Varga se vrátí za hodinu s vámi, od teď Petr Broží.
1: A Renata Kuková, za chvíli budeme vzpomínat na rok 1975 i s vámi, kterým bylo 18.
0: A teď Petr Muk, láska, ta nebezpečná věc.
19: Radost ze života.

0: 15. května 8 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: I dneska se s vámi vydáme do té vaší krásné doby a budeme vzpomínat na rok 1975. A přesně na ty z vás, kterým bylo v tomhle roce 18. To znamená, že letos slavíte krásné 69. narozeniny. No také, na co si jako plnoletí z tohoto roku pamatujete? Co jste dělali? Jaké jste měli plány? Už jste chodili do práce? Chodili jste někam s kamarády? Kam jste jeli na dovolenou?
2: Sázím se, o co chcete, že na světě není víc.
0: To jsem za úklep, tohle má být teď.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
3: Tak jdeme do toho roku 1975, o kterém Petr mluvil a na který dnes vzpomínáme. V tom roce například začala Československá televize vysílat barevně i na prvním programu. Na tom druhém totiž spustila barevné vysílání už o dva roky dřív. V Mostě díky unikátní technické operaci zase přesunuli cenný gotický kostel z likvidovaného historického centra o necelý kilometr dál. A když už jsem mluvila o televizi, tak tehdy v tom roce 1975 měl premiéru seriál Chalupáři s Jiřím Sovákem a Josefem Kemrem v hlavních rolích. Mimochodem natáčelo se hlavně v obci Višňová na Příbramsku.

0: zloby i schon.
1: Ikonická písnička z Chalupářů, ale ta má taky svůj život, protože přece, když Valdemar Matuška emigroval, taky tehdy vlastně v Československu stáhli z toho seriálu a pak už jela jenom instrumentálka, nespíval Valdemar Matuška.
2: To je pravda, no, musel jsme si počkat dlouhá léta vlastně na ta porovoluční, kdy jsme si
1: zase
2: to mohli
1: vrátili.
2: Poslechnout je i to s tím tak? Textem, to je
1: byla
2: to pravda.
1: Doba. Je to tak.
3: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Teď jsme zároveň i u té muziky právě z toho roku 1975. Tehdy světlo světa spatřila skladba Má dívka N v podání Pavla Bobka.
4: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají.
2: Krása přeci.
1: Jasně, Pavel Bobek s tímhle zpívá dlouho, dlouho a vytrval to jako hit, ale teď mám obrovitánský hit z té doby.
2: No to je přímo mega hit.
1: Mega hit. No jo, Mamma Mia, nesmrtelná i díky filmu, vlastně už dvou filmům, které vznikly s písničkami z kapely ABBA. Mamma Mia je ikonická.
2: Ale pozor, i tady jsme měli svoji domácí produkci úžasnou, třeba v podání mistra Karla Gotta. Léta prázdnin.
5: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin, slunce pláš.
1: Já si úplně vybavuju kolotoče, když jsme jezdili na takové té housenkové dráze, tak to tam hrálo z amplionu, léta prázdnin, nádhera.
2: Ty jsi seděla na labuti, točila ses.
1: Ne, já jsem házela míčem do takového koše na té housenkové dráze, nebo jak se to jmenovalo.
2: Jo, bylo to krásný, krásná doba.
3: Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Už si taky vybavujete ten rok 1975 a vám 18, tak vám napište nebo namluvte vaše vzpomínky na tu dobu. Náš WhatsApp je 605 222 007 a my vás do těch časů vezmeme teď i s kapelou Nazaret a jejich tehdejším zamilovaným hitem Love Hurts.
2: Je, to je nádhera, no abyste nemuseli počítat s kalkulačkou, tak letos máte 69. narozeniny, pokud vám bylo v tom 75. 18 let. A možná jako 18 letí jste tohle poprvé slyšeli. Tuhle nádhernou věc od Nazaretu.
3: Když

0: Impuls, za chvíli třeba Marek Ztracený, Modlitba za pátek, už je to potřeba, když máme úterý. Vrátíme se taky k vám, 18-letým z roku 1975. Sledujeme do toho i dopravu, aktuálně problematická D8, je tady více jak 9-kilometrová kolona. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Získejte fantastický displej a odolnost v jednom s Motorolou Moto G 86 za skvělou cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více jak 9-kilometrová kolona popojíždí na D8 ve směru od Lovosic na Prahu před omezením u zdib. Na D1 ve směru na Prahu na 25. kilometru stojí porouchané auto a je tady asi 2-kilometrová kolona. V opačném směru na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 182 a 196. Doprava dále vázne na silnici číslo 43 mezi Českou a Lipůvkou ve směru na Svitavy. 2-kilometrové šňůry v obou směrech teď vidíme na silnici 52 na příjezdu do Mikulova a 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda ve směru od České Skalice. Nehodu na své trase hlásí taky naše posluchačka. Co tam máte?
2: Ahoj, Impulzáci, hlásím čerstvou nehodu Ludvíkovice nad Děčínem a je to směr Kamenice, jo? Tak opatrně, je to tam nepřehledný.
1: Bezva, díky za to info. Přidejte se taky, vysílejte s námi dopravu, buď zavoláním na 605 222 007 nebo náhraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Puls v úterý odpoledne 6 minut před půl čtvrtou. Marek Ztracený, Modlitba za pátek bude hnedka po nás.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Vzpomínáme s vámi na rok 1975 a dobu, kdy jste byli vy plnoletí. Karel z Ostravy nám napsal na WhatsApp, že v té době už pracoval, a to jako zámečník, a největší radost tehdy měl ze své staré javy. No, jasně.
0: To by mě zajímalo, jestli ta javička žije dodnes teda, to byl tak, klenot.
2: Tak takhle, to by byl jako velký klenot, no, ale.
0: Veterán za velké peníze.
2: Tak Karle, napište.
0: To se těšíme ještě. Marta z Hradce Králové vzpomíná, že jako 18-letá v tom roce 1975 dokončila zdravotnickou školu a v létě vyrazili s kamarádkami na rozkoš. Pouštili si tranzistorák. Je to skvělý slovo, tranzistorák. To jsem dlouho neslyšel.
2: Tak v 75. co by si tam vzal?
0: No jejda, se říkalo tranzistorák. A snili o tom, že se třeba jednou podívají i k moři. Tohle doufáme, že se tady vyplnilo.
1: Když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
2: Ale pojďme i k filmu, protože jsme zjistili, že i z těch let dávno minulých ty filmy prostě přetrvávají a jsou dobrý dodnes. Například v tom roce 1975, o kterém je dneska řeč, natočila Věra Plívová-Šimková dětský film Páni kluci. K tomu není co dodávat, to podle mě každý hned ví.
3: No, nestůj a pojď, nestůj a pojď, jasně.
2: Se na něho dívá.
0: Jejda, to znělo hezky.
2: No.
0: Hlavním hrdinou filmu byl Tomáš, kterého hrál Michal Dymek. Jednu z dětských rolí Blanku tehdy hrála i Magdalena Rajfová, která nám přiznala, že se do něj tehdy zamilovala, a to velmi.
4: Vůbec jsem nemohla vydržet v jeho blízkosti, jak jsem ho strašidelně milovala, a on na mě zvysoka pekl, protože on měl úplně jiný starosti, jako podpalovat stoh v sousedství a tak, když jsem viděla, že si budeme muset dát tu pusu, což mě řekli den předtím.
5: Nikdo tady není, fakt, ale co když jo?
4: Jsem měla pocit, jako že to vůbec nepřežiju, já jsem celou noc nespala.
5: Ale ne, ale jo, ale ne, ale jo.
2: Ikonická scénka, podle mě každá malá holka tehdy, když to viděla, tak chtěla být tady tahle ta Magda Rajfová, vlastně Blanka. Ale no, jo, ale ne.
0: Jejde, no jo.
2: No jo, on na ní takhle kašlal, Datsan jeden. Hezky to napsala.
0: To jsou ty chladacan. Jestli si na rok 1975 vzpomínáte, na dobu, kdy vám bylo 18, ale to tady slavíte své 69. narozeniny, klidně ještě vzpomínejte chvilku a napište nám svoji vzpomínku, nebo namluvte jako hlasovku na náš WhatsApp. Jak jste se měli, jestli už jste měli barevnou televizi, nebo jenom třeba ten tranzistorák zmiňovaný, co jste tedy poslouchali, sledovali. Náš WhatsApp je 605 222 007.
1: Když nám bylo 18,

0: No ty brďo, ještě musíme 3 dny vydržet a pátek bude Radio Impuls, za chvíli Jeleni, někde kolem, čeká nás taky další celá píseň z toho roku 1975 i vaše příběhy. Pár minut a je to tady na Impulzu.
1: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
2: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Puls úterý odpoledne za 5 minut, 3:15.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18, na rádiu Impuls.
0: Dneska odpoledne vzpomínáme na rok 1975 a hledali jsme vás, kterým tehdy bylo 18, to znamená, že letos slavíte krásné 69. narozeniny.
2: Ozval se nám třeba Tomáš z Liberce, tehdy prý miloval knihy, chodil si je kupovat do antikvariátu a o prázdninách hodně jezdíval vlakem. Dodává, že to nebylo kvůli turistice, ale bavilo ho si v něm číst.
0: To chápu, já ve vlaku taky rád čtu, anebo spím, většinou toho možná nepřečtu, protože usnu.
2: Jo, takhle, to k toho, ale dost přišlo, takže on ušetřil na tom, že si knížku koupil v antikvariátu, ale pak si musel koupit jízdenku do vlaku. Jo? Chápeš tam tu, ten nepoměr?
0: Nula od nuly
2: pojde. Ale chápu, měl klid asi na čtení.
0: Lenka z Prahy tehdy v tom roce 1975 bydlela v Novém Paláku na Jižním Městě a prý tam tehdy ještě nebyly pořádné chodníky, prostě se bydlelo, ale okolí se ještě dobudovávalo.
2: No jasně, to je ta doba těch sídlišť, paneláků. Jasně, 75.
0: Jižňák, Oskar... Jižňák nebo Jižák, to je otázka taky.
2: Hm? No, pro Pražáka, mě se nepte, já jsem z Brna. Oskar nám zase napsal, že tehdy studoval průmyslovku v Dobrušce, byl ve čtvrťáku a s kamarády chodívali na zábavy. Zítra bude Oskarovi těch 69, o kterých mluvíme. Takže gratulujeme, Oskare. Ještě se pochlubil, že s manželkou jsou spolu 46 let, takže to si taky zaslouží gratulaci.
0: To je krása. No a ty si před chvíli vzpomínala na ty kolotoče a poutě, jsme dávali ukázku z toho roku Karla Gotta Léta prázdnin. Na těch jsme se potkávali jako mladí. V tu dobu se na nich užíval i Václav a vlastně trošku nás přenesl a upravil to, jak se ty kolotoče vlastně jmenovaly.
3: Zdravím rádia. To by ta 70. roce Brenda mimochodem, ta housenková věc, ta dá, stočová osmiska. Největší vyhrace na ní. Benza.
2: Byla to velká sranda. Já si pamatuju, že nám, když jsme tam měli jako nějaký sympatiáky ty kolotočáře, tak po nás jako mladých holkách nechtěli tu vstupenku, dělali, že nám ji jakoby vzali a pak nám ji nechali. My jsme jezdili nekonečně dlouho, no.
0: No, taková první randička, kde se sejdeme na Loch Nessce. Krása. My jsme tady dneska i s vámi vzpomínali na rok 1975, ve kterém Hana Zagorová zpívala písničku Kamarád. Teď je připravená v Impulzovic krabičce. No a budeme vzpomínat i zítra, bude to velikánský krok z toho 75. do budoucnosti, protože zítra máme v plánu rok 2004.
2: No, tak schválně počítejte, rok 2004 a teď budeme hledat zase zítra vás, kterým v tom roce 2004 bylo 18. Těšíme se na vás.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzové

0: Kamara.
1: Radio Impuls v úterý odpoledne, za chvíli další česká muzika, Olympic, já, jenom já. Sledujeme také aktuální silnice, dobrá zpráva přichází zde jedničky z 25. kilometru, doprava 007, tady bude za 3 minuty. Aby těch výročí a narozenin nebylo málo, tak Tomáš Klus bude mít 40. a oslaví je na Impulzu ve velkém už tento pátek mezi 10. a 12. To bude speciální vysílání, narozeninová oslava s Tomášem Klusem přímo ve studiu u Vlasty Korce. Takže těšit se můžete na písničky, překvapení a taky atmosféru, která bude stát za to. Teď v pátek dopoledne mezi 10. a 12. laďte Impuls a oslavte 40. Tomáše Kluse společně s námi.

0: Magda Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu.
1: Rádio Impuls. Doprava 007.
2: A i teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D1 z Brna na Prahu na 25. kilometru se podařilo porouchanou dodávku odstranit a dlouhá kolona se tam bude rozjíždět. Jestli v ní jste, tak vydržte. U Brna je ucpaný převážně pravý pruh před exitem 196. Od Prahy se zdržíte od Ostrovačic a od Vyškova od exitu 203. V obou směrech se zdržíte na D1 v Ostravě před kilometrem 357. Ucpává se taky mladoboleslavská dálnice D10 do Prahy ve zúžení před 11. kilometrem. Na příjezdu do Prahy od Drážďan po D8 za sjezdem na Zdiby už dopravní omezení provoz nekomplikuje a kolona od Odoleny vody se rozjela. V Praze na Pražském okruhu na 6. kilometru směrem k letišti za sjezdem na Vestec stojí porouchané auto. Kolona tady má 2 kilometry. A v opačném směru k D1 čekejte kolonu mezi kilometry 23 a 19. A nehodu ještě hlásí profíci z Global Assistance na trase ze Semil do Lomnice nad Popelkou na křižovatce u odbočky na Radostnou pod Kozákovem. Zapojte se taky, buď zavolejte na 605 222 007 nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. S asistenčním programem Max Plus vás vyprostíme, odtáhneme a dokonce přeložíme váš náklad do náhradního vozidla. A to bez limitu.

0: Puls, 2 minuty před 16. hodinou. Honza Varga připravil zprávy, jsou tady Co nevidět, hned pak Krištof a Srdce být. Ještě tady máme jednu vzpomínku, 18ky z roku 1975.
1: Na ty jsme vzpomínali dneska, Blanka se přidala, napsala nám na WhatsApp, jak v 75. o prázdninách s kamarádkou jezdili na Slovensko k babičce, přijeli tam kaskadéři a holky z Čech tam blbly z kaskadéry a když prý tam dodnes jezdí a vzpomínají na to, jak babička tehdy měla málem infarkt, tak je to vždycky dobrá příhoda, takový na to letní posezení.
0: No, ale blbnutí holek z kaskadéru, pod tím si lze představit cokoliv teda.
1: Ježíš, jezdili s nimi, já nevím, jestli to byly kaskadéři na autech a tak, ty si zase představíš, kdo ví co. Bylo jim 18 mladý holky.
0: No právě.
1: A je broží.
0: Tak, dobře, ale pojďme to už uzavřít a říct, jak zítra bude.
1: No tak zítra to ne, žádné kaskadérské kousky nebude, středa bude spíš zatažená, sem tam sprchne a teploty 10 až 17 stupňů na horách kolem 6.
2: Vlasta Korec, to je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls. Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z Planého dny ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planého.
3: Brně se podařilo zažehnat nebezpečnou situaci, policisté odložili trestní oznámení na Turka a loni musel z domu rekordní počet násilníků. Je 16 hodin, se zprávami je tu Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V brněnských Horních Heršpicích se dopoledne ve Vodařské ulici nalomilo rameno stavebního jeřábu. Incident si vyžádal rozsáhlou evakuaci, při níž muselo budovy opustit mimo jiné i 61 dětí a 15 zaměstnanců z místní mateřské školy. Kolem 14:30 odpoledne se technikům podařilo jeřáb zajistit a policie následně obnovila provoz v ulici, uzavřená zůstává pouze přilehlá cyklostezka. Příčinu nehody šetří kriminalisté, mohlo jít o technickou závadu nebo chybnou manipulaci s břemenem. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jestli nedošlo ke spáchání protiprávního jednání. Při události se nikdo nezranil. Policie odložila trestní oznámení na poslance a vládního zmocněnce Filipa Turka. To podala jeho bývalá přítelkyně kvůli údajnému domácímu násilí, znásilnění a vyhrožování zbraní. Důvodem je promlčení, protože k popisovaným skutkům mělo docházet před 15 až 20 lety. Tehdejší promlčecí lhůta činila 5 až 12 let. Rozhodnutí zatím není pravomocné, jelikož žena proti němu podala stížnost. Turek, který obvinění už dříve odmítl jako absurdní snahu o mediální lynč, připustil v minulosti pouze nevěru a nějaké zhrzené milenky, jakékoliv násilí ale kategoricky vyloučil. Policie loni v Česku přikročila k rekordnímu číslu vykázání z domova kvůli domácímu násilí. Šlo o 1640 případů, což je nejvíce od zavedení tohoto opatření v roce 2007. Podle Asociace pracovníků intervenčních center se tak podařilo ochránit přes 3,5 tisíce osob, z toho téměř polovinu dětí. Asociace upozorňuje na nedostatečnou prevenci a provázanost institucí, protože třetinu zasažených dětí už dříve evidoval OSPOD, ale odbornou pomoc jich dostalo jen 37% z nich. Nejčastěji policie zasahovala v Ústeckém, Jihomoravském a Karlovarském kraji. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají. Obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
4: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat v teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní. Mnoho lidí také začalo podvádět, připisovali si hodiny, kdy vůbec nepracovali. Vedení firem chce zaměstnance zpět v kancelářích na 4 až 5 dní. Ten, kdo se bouří, nemá šanci. Tvrdý dopad pocítí také lidé z dálky, pro které je každodenní dojíždění nereálné. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
3: Naši hokejisté popoledně odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Na palubě speciálu nechyběl ani kapitán Roman Červenka, který ve Švýcarsku působil. Dokonce se vrátí přímo do města, ve kterém hrával, do Friburku. V něm čeští hokejisté odehrají základní skupinu šampionátu.
5: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. No, pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád. Pokud je šance na nějaký úspěch, tak do toho dám všechno.
3: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. Ze zpráv je to vše a s vámi jsou dál Renča s Petrem.
0: Ano, 3,5 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Honzou Varglou, Petr Brožík,
1: Renata Kuková a my pro vás máme zase poukaz na kosmetiku. Za chvíli si o něj zahrajeme.
0: A mezi tím třeba Krištofa Srdce být. Hezké odpoledne s Impulzem.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, úterý odpoledne 3 minuty před 4:15, za chvíli třeba Lucia Medvídek a také aktuální doprava, je tady za 3 minuty, doprava 007, stále jsou problémy na D1, co nevidět se tam podíváme.
1: A za chvíli budeme taky soutěžit o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti, tak dávejte dobrý pozor, za chvíli hrajeme.
2: Hledáte nezapomenutelnou rodinnou dovolenou? Najdete ji v Sankt Johann v Salzbursku. Dovádějte na zážitkové hoře Geisterberg a prozkoumejte tajemnou lichtenštejnskou soutěsku. Prázdninové akce a dětské programy mají hosté zdarma. Užijte si v Sankt Johann v Salzbursku chvíle s rodinou. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
3: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sil si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Krasavnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtkvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Čtvrt na pět a na Impulzu máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 174 a 196. V opačném směru od Vyškova na Brno doprava vázne mezi kilometry 201 a 196. Na příjezdu do Brna po D2 vjedete do kolony, tentokrát na čtvrtém kilometru. Pojďme blíže k hlavnímu městu. Na Pražském okruhu ve směru k D1 čekejte kolonu mezi kilometrem 26 až 19. A přímo v Praze se zdržíte v koloně na jižní spojce od Krče a ta dále pokračuje do Břížské až po nájezd do tunelu Mrázovka. Ucpaná je taky celá Kbelská mezi Hloubětínem a nájezdem na Cínoveckou. Zapojte se taky, jestli o něčem víte, kolony, nehody, čemu se vyhnout, kde přibrzdit. Budeme rádi a další kolegyně a kolegové za volantem taky. Buď zavolejte 605 222 007 nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Plus, úterý odpoledne 16.25 aktuální čas. Za chvíli další česká muzika, tentokrát je Anna K. a Údolí včel. No a my celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
1: Máme pro vás soutěžní otázku a tři možnosti. Dnes se ptáme, jaký účinek má SPF kosmetice. Za A chrání pleť před UV zářením.
0: Za B maskuje nerovnosti v pleti.
1: A nebo za C zlepšuje vůni krémů. Jaký účinek má SPF v kosmetice? Pište na náš WhatsApp 605 222 007 a za chvíli vylosujeme výherce.
2: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
4: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Volkswagen.
8: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
11: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
12: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls. Za chvíli Impulzovic krabička, tam už je připraven Václav Neckář a jeho Mrs. Robinson. No a my taky dneska soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun a měli jsme otázku, jaký účinek má SPF v kosmetice. Za A chrání pleť před UV zářením, za B maskuje nerovnosti pleti nebo za C zlepšuje vůni krémů.
1: Na telefonu bychom měli mít Míšu od Tábora. To je nějaká písnička od Tábora až k nám.
2: Jo, je.
1: Jo. A vy jste od Tábora, odkud přesně, Míšo?
2: Já jsem z vesnice u Tábora ze Slad.
1: Prosím.
0: Krásný, no.
1: Tak se poznáme nový místa. Ale jsme tady kvůli kosmetice Syncare. My jsme se tady ptali, Petr zopakoval otázku, jaký účinek má SPF v kosmetice. Vaše odpověď je jaká?
2: Moje odpověď je A, chrání před slunečním zářením.
1: My to jenom kontrolujeme, protože vy ty odpovědi píšete na WhatsApp, je to přesně tak. Gratulace a poukaz za 5000 korun na kosmetiku je váš, Míšo?
2: No tak to je úplně skvělý, to mám hroznou radost, děkuju moc a moc vás pěkně zdravím a zdravím všechny impulzáky. No, poslouchám vás celý dny a tohle jsem si říkala, ještě tady u toho sedím, tak, tak to zkusím, kdyby náhodou a ono to vyšlo. Tak,
1: no, krásný,
0: říkáme
1: super.
0: Pořád, jděte tomu štěstí naproti a vám se to vyplatilo. Za 5000 je spousta kosmetiky, něco, co aktuálně teď akutně potřebujete třeba?
2: No, asi se rozhlídnu, co tam je na výběr a myslím si, že určitě nějaký krémy teď na tu letní sezónu vyberu právě proto, abych neměla moc pich a nespálila jsem.
0: Tak, aby se to
1: přesně,
0: krásná,
1: tak hodí se to.
0: Super, tak jo. Míšo, zdravíme
1: perfektní.
0: K Táboru, gratulujeme, mějte se dobře.
2: Dobře, děkuji.
1: A pro vás ostatní zase zítra.
0: Tak, ano, celý týden soutěžíme o poukaz na českou profesionální kosmetiku Syncare v hodnotě 5000 korun. Na e-shopu syncare.cz najdete biokosmetiku a dermokosmetiku, která funguje a podpoří přirozenost každé pleti.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzu.

Rádio Impuls, za chvíli třeba Michal David, kolupijeme kolu, takže další česká muzika, sledujeme aktuální dopravu, problematická je D1, dokonce jsou tam někde nějací cyklisté a na Plzeňsku spadané stromy. Více v dopravě 007 už za 2 minuty, nebo něco přes 2 minuty ve vysílání.

0: Ale vody je málo, vidíš, jo? Takhle, chtěla jsem dát tip na to, jak se takovým milionovým kolegům odvděčit, věnovat jim 7 pecek bez reklam.
1: Třeba vypíchnout ten pracovní kolektiv, nebo si udělat oko u šéfa, jak se říká takzvaně úplně
0: klidně, klidně. Stačí se přihlásit na impuls.cz a 7 pecek potom zahrajeme přímo k vám do práce těm konkrétním kolegům. Už tohle pondělí v 9 můžeme hrát právě pro vás a hlavně tedy vaše milionové kolegy na rádiu Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony převážně kamionů mezi kilometry 178 a 196. V opačném směru na Prahu na 188. se srazilo osobní auto s dodávkou a kolona tam má 3 kilometry. Na D1 i pozor na cyklisty.
2: Z Brna na Prahu, tak někdy kolem 188 kilometrů jedou po dálnici na Prahu 3 cyklisti. Asi si spletli trasu, já nevím, ale tak se na to dejte bacha.
1: To je šílenost, pozor na to. Na Plzeňskou pro změnu leží stromy přes cestu.
3: Od Stříbra na Plzeň u Kňován jsou padlý stromy, neprojíždějte to. Podle mě tak půl hodiny to nebude projízdný oběd přes Kňovany a Jeznou a ulice.
1: Díky, dávejte tam pozor. Na trase z Turnova do Liberce před omezením u Hodkovic nad Mohelkou se vytvořila asi kilometrová kolona, s menším zdržením počítejte i v protisměru. Profíci z Global Assistance hlásí nehodu na D10 na 9. kilometru ve směru od Prahy na Turnov. Čekejte tady komplikace. Na Pražském okruhu ve směru k D1 je kolona mezi kilometry 23 a 19. A přímo v Praze na Štěrbolské spojce ve směru na Černý most za sjezdem z Průmyslové překáží nehoda. S dlouhým zdržením v koloně počítejte od Kačerova. Zapojte se taky s vašimi postřehy, další kolegové a kolegyně za volantem za to budou rádi. Buď zavolejte 605 222 007, nebo to velice pohodlně nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích.

restauracích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation je teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu!

0: Puls, úterý odpoledne, 16. hodina je pryč, už 17. před námi, teď za něco málo přes minutu Honza Varga připravil zprávy. Zásah policie v Praze se konal na nevšedním místě, více za chvilku. Pak tým Mám na těba chuť a venku budeme mít chuť zítra pobývat.
1: No, tak jak se to vezme, kdo má rád spíš zataženou oblohu, tak ten bude ve svém živlu, takhle to zítra bude, sem tam sprchne, víc deště bude v severozápadní polovině Čech a naměříme leckde 10, ale někde až 17 stupňů.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy jen za 20,90.
6: Minikino v multikině Sinestar. Každý víkend a o svátcích promítáme rodinné a dětské filmy již od 89 korun. Minikino, to jsou filmy za minicenu na maxi plátně pro malé i velké diváky. Více na www.sinestar.cz.
7: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to.cz.
8: Škody po požáru v Národním parku se rýsují. Policie zasahovala v ústřední vojenské nemocnici a rezort spravedlnosti chce přísnější tresty pro intoxikované řidiče. Je 17 hodin, zprávy má Honza Varga.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Skandální fotbalové derby skončilo kontumační výhrou Sparty. Slávie kvůli výtržnostem také vyfasovala 10-milionovou pokutu a 4 domácí zápasy v pražském Edenu musí odehrát před prázdnými tribunami. O trestu pro lídra ligové tabulky rozhodla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
9: Řádění fanoušků přišlo Slávii pořádně draho. Podle šéfa disciplinárky Jiřího Macnera ale nebyla jiná možnost. Sešívaní podle něho derby pražských S pořadatelsky nezvládla.
10: V tom ustanovení se říká, nebylo-li řádně dohráno, tak může dojít až ke kontumaci a o té my jsme rozhodli.
9: Slávie vyčíslila ztrátu v souvislosti s tresty za derby na 50 milionů korun. Generální ředitel Martin Říha za klub říká, že verdikt komise respektují.
11: My jsme si byli vědomi toho, že samozřejmě ty sankce se můžou blížit těm horním hranicím. Přicházeli jsme s pokorou a zároveň ale i jsme ujišťovali disciplinární komisi, že my se, ať už bude sankce jakákoliv, vzdáme na odvolání a to jsme rovněž udělali.
9: S čistým štítem neodešla ani Sparta. Na pokutu za výtržnosti v sektoru hostů si musí pokladník Letenských připravit 600 000 korun. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
8: Správa Národního parku České Švýcarsko zjišťuje rozsah škod. Po nedávném požáru u Chřibské odhaduje škody na 15 až 20 milionů korun. Oheň zasáhl 100 hektarů lesa, nejvíce při tomu trpěly mladé výsadby jedlí a buků. Území zůstává pro turisty uzavřené kvůli riziku pádu ohořelých stromů a nutnosti prověřit stabilitu skal. Při náročném zásahu v hlubokých roklích se vystřídalo přes 2,5 tisíce hasičů a v jednu chvíli bylo nasazených 8 vrtulníků. Kriminalisté zjišťují, jestli za vznikem požáru stál úmysl nebo nedbalost, což bude mít vliv na případnou výši trestu pro viníka. Národní centrála proti organizovanému zločinu provedla zásah v ústřední vojenské nemocnici v Praze. Detektivové zadrželi 11 lidí, včetně jednoho z primářů, a prověřují podezření zmaření spravedlnosti, korupce a padělání lékařských zpráv. Podle státního zastupitelství mělo docházet k vystavování nepravdivých posudků, za což v případě velkého prospěchu hrozí až 10leté vězení. Nemocnice potvrdila, že policii poskytuje plnou součinnost. Premiér Andrej Babiš v reakci na zásah kritizoval současné vedení ústavu a s ministrem obrany Jaromírem Zůnou chce jednat o nápravě a návratu nemocnice na špičkovou úroveň. Ministerstvo spravedlnosti navrhuje zpřísnění trestů pro intoxikované řidiče. Mohou dostat až 10 let vězení v případě způsobení smrti nebo těžké újmy na zdraví. Novela trestního zákoníku reaguje na vysokou nehodovost pod vlivem alkoholu i drog. Nově má být možné zabavit vozidlo i tehdy, když pachateli nepatří. Agresivní řidiči se tak nevyhnou sankcím používáním půjčených vozů. Zpřísnění se dotkne také výrobců a distributorů drog, kterým se u závažnějších deliktů zvýší spodní hranice trestu na 3 roky. Cílem vládní předlohy je především omezit recidivu a zvýšit bezpečnost na silnicích. Z Plzně zmizelo poslední kasíno. Ve městě tak už není žádná herna. Výsledkem má být podle informací naší plzeňské zpravodajky Kláry Fajstové větší bezpečnost. Dobré odpoledne, Kláro.
12: Hezký den. Podle platné vyhlášky měla všechna kasína v Plzni skončit do konce loňského roku. Ve většině případů se tak stalo. Teď zavřela poslední dvě. Provozovna na rohu náměstí minulý týden, kasíno v obchodním centru tento. Primátor Zarzický věří, že opatření nejenže přispěje ke zvýšení bezpečnosti ve městě, ale také motivuje některé lidi s hazardem úplně skončit. Nejvyšší počet heren a kasín byl v Plzni v roce 2012, kdy jich bylo 330. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
0: No a necelých 5 minut po 17. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls s Honzou Vargou. S vámi i nadále Petr Brožík.
1: Renata Kuková, hokejisty už máme v dějišti mistrovství světa, tak se za nimi podíváme.
0: A to za chvíli, teď tým Mám na tě bachuť. Hezké odpoledne.
2: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

0: Plus v úterý odpoledne 6:02. Za chvíli třeba Xindl X a Puberťák. Sledujeme také aktuální dopravu. Problémy jsou momentálně třeba na D5 a doprava 007 je tady už za nějaké 3 minuty. Tak dál poslouchejte naše vysílání. Do toho je tu se mnou i naše sportačka Renča. Samozřejmě, ty jsi dneska měla nejednoho, ale spoustu chlapů, ale už jsou fuč.
1: Už jsou fuč, je to tak, hokejisté, o těch mluvíš, předpokládám, protože jinak bych netušila, ale mluvíš o hokejistech, jasně. Odletěli na mistrovství světa do Švýcarska dneska popoledni. Já jsem byla na letišti, takže jsem s nimi mluvila.
0: Právě, co ti řekli, byli sdílní, na co už jsme napjatí.
1: Hele, tohle je totiž dobrá fáze. Když odlétají a jsou plní očekávání a jsou natěšení, tak jsou sdílní vždycky. Ale zažila jsem mnoho šampionátů, a to jenom hokejových i fotbalových, kdy se pak vraceli jako spráskaní psi, a tam už s tou sdílností je to o dost horší. Ale musím říct, že jeden případ, kdy hokejista prostě odmítl odpovídat, tak se dneska stál, a to bylo u Filipa Hronka. Ale abych to vysvětlila, vedle mě stál novinář z a zeptal se ho na jeho zasnoubení. Chtěl k tomu něco vědět. No. A Filip Hronek se na něj podíval fakt jako strašidelným pohledem a jenom tak jako odměřeně konstatoval, no o soukromí se snad bavit nebudeme.
0: Jo. No, tak to je škoda, to je taková krásná věc, zasnoubení přeci.
1: Jako jo, ale prostě hele, seš tam za hokejistu a když to má někdo postavený tak, že nechce se prodávat na sociálních sítích, nechce tam dávat každou informaci, tak vlastně proč ne?
0: No tak jo, ale tak jo? To je taková krásná
1: chtěl
0: si věc.
1: Vědět, jo, chtěl si vidět budoucí ženu Filipa Hronka.
0: No, tak paní Hronkovou, no, paní Hronkovou. Budoucí nastávající paní Hronkovou.
1: No, tak se zase uklidníme, jdeme dál, jo? Ale třeba přišel Roman Červenka, to bylo úplně jedno, že všichni už jsou odbavení, že se čeká jenom na něj. Přišel si kapitán, pohodička, těsně před 12, všichni už po 11 byli dávno u gejtu. Ale byl v pohodě, dobře naladěný. Pravda, jediný neměl na sobě takové týmové sako, taková, nevím, vínovo-modrý proužek, měl svetr, ale zase vtipále, když jsme se ho na to ptali, kde má týmové sako, tak říká, no to víte, já jak teďka klikuju, jo, posiluju, tak mám strašně velký jako svaly na rukou.
0: Jo, že to nenatáh.
1: Přesně, nenatáh to na sebe, tak mu to musí přešít. Takže to je Roman Červenka. Já jsem se ho třeba ptala na tu neuvěřitelnou bilanci, on jede na 13. mistrovství světa. To je neuvěřitelný, pravda, je mu 40, ale 13 mistrovství světa to ukazuje, že prostě je furt dobrý. Jo. A on to prý nesleduje, jako víte, statistiky, vždycky mu to někdo z novinářů takhle předhodí, ale na takový to, aby si počítal, co, kdy, kde a kolikrát, no, tak to si prý nechává po kariéře. Ale v Pardubicích má ještě 2 roky smlouvu, takže ta kariéra ještě může být delší.
0: No, pojďme k tomu, co nás čeká. Teď od pátku budeme doufat, že v případě právě Romana Červenky a nejenom jeho, ta 13 bude teda šťastná.
1: No, tak to doufají všichni, nebo věří tomu. On říkal, že to chce vlastně chemii, dobrou partu, což se teďka bude budovat, protože je tam spousta mladých hráčů. Je tam 14 hráčů z extraligy, jo, takže to není tým postavený na těch zahraničních, řeknu hvězdách, ale zahraničních hráčích. Takže, ale už jsme to zažili. Jo, už jsme tady měli týmy, které byly podceňované, mluvím o Češích, a najednou jsme dokázali, že to prostě jde, když se udělá parta.
0: V pátek to začne, uvidíme, držíme palce.
1: Přesně tak, proti Dánsku.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na 1000 produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte 2. pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: ve směru z Pouřiněce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho! Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho!
5: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a žranice může začít.
5: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Hurá na silnice, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď, i když leckde to na hurá úplně není. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony na 3. kilometru a ta dál pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. V Praze zůstává ucpaná jižní spojka mezi Záběhlicemi a příjezdem do Štěrbohol a v opačném směru je ucpaná celá Štěrboholská spojka. Na D1 ve směru na Prahu na 188. kilometru stále částečně brání provozu nehoda a do kolony se dojíždí na kilometru 194. Dále před omezením na 25. se vytvořila 2-kilometrová kolona. V opačném směru D1 na Brno je přerušovaná kolona převážně kamionů mezi kilometry 178 a 196. Další informace dejte do placu nebo do éteru klidně vy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď s Xindlem X.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Puls, za chvíli zase česká muzika, dokonce živá česká muzika. Tomáš Klus, páteční oslavenec, živě z klubu Doupě 2025 a dokola. No a taky budeme šířit další radost v podání vás impulzáků. Než se k tomu dostaneme, tak by mě zajímalo, co Renata Kuková má ráda na tomto ročním období.
1: No ježišmarja.
0: Kromě sněhu, deště a tak.
1: Jo, takhle, tak to ne, sníh ne, v tomhle ročním období už ráda nemám, byť ho ráda mám, ale mně se prostě na jaru líbí to, že zaprvé voní, když všechno kvete, a to, že to všechno kvete, a ta zelená je fakt zelená, jako je hezky zelená, taková jako čerstvá.
0: Šťavnatá zelená.
1: No, úplně jako fakt dobrá, jo, není to takový to, že už to jako osychá, opadává, a když se neseká tráva a je jako vysoká tráva a teď spousta takových těch jakoby...
0: Klíšťat tam.
1: Ty se doma, ty mi to prostě zkazíš i to jaro. Hele, tak takhle, chtěla jsem říct, že taková ta louka barevná, pampelišky všude, já nevím, co ještě, a ty klíšťata, ty jsi romantik, hele, já se tě ani nebudu ptát, co máš rád na jaru, protože ty na něm nemáš rád určitě nic.
0: Ne, já mám rád jaro, ale co mají rádi naše impulzáci, tak to zjišťovala Martina Kroa, za chvíli je tady.
2: Nový blesk pro ženy musíte mít. Rychle zhubnout do plavek. Známe tajné triky odbornic. S věkem sílí soucit i něha, říká herečka Lenka Termerová. 6 obchodů, 42 potravin. Víme, jak ušetřit na nákupech. A navíc dokonalé české omáčky jako od maminky. Každé pondělí blesk pro ženy v prodeji.
3: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení. Stačí využít jedno z více než 40 tisíc výdejních míst. Planeo.
4: Léto, Liberec a ta nejlepší muzika jsou zpět. Přijďte si užít 32. ročník festivalu Benátská s impulzem, který vypukne od 23. do 26. července. Odstartujeme velkolepým slovenským večerem s Richardem Millerem a speciálním hostem kapelou Miraj. V pátek se můžete těšit na legendární rock set. A během celého festivalu na vás čekají pecky od kapel Lucie, Činasky, Škvor, MiG-21, Sofian Mešmeš, Pokáč, Dr. Pepe a mnoha dalších hvězd české i slovenské scény. Ale pozor, nepropásněte svou šanci. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte pouze do konce května na webu www.benacka.cz. Benácka, pojďte se bavit.
5: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl. Jen 70 kilometrů od hranic.
6: Áčka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Intex elektrický ohřívač vody jen za 1499 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1899 korun. Když něco, tak Allegro.
8: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
13: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: Impuls, už za chvilku Impulzovec krabička a v ní Karel Gott a Marcela Holanová. Čau lásko.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.
0: Tady máme takové geniální experty na radost ze života. To je duo Michal Ransdorf a Martina Kroa. A právě Martinka dneska zjišťovala co?
2: No, ona se zajímala o to, co máme rádi na tomto ročním období. Je toho spousta. Každý to vnímáme jinak. Ty máš třeba rád klíšťata, tak by mě zajímalo, co naši rozumní a normální posluchači.
3: Co máte rádi na jarním počasí?
4: Že toto počasí, kdy člověk chce být venku. Ani moc zima, ani moc vedro, prostě člověk chce jít ven.
5: Jaro je krásný, voňavý, sladoučky, kytičky, stromy kvetou, krásně to voní.
3: Co máte rádi na jarním počasí?
6: Mám ráda, že už není zima, ale ještě není úplně vedro. Mám ráda, že můžu ještě nosit mikinu nebo lehčí bundu a mám ráda, že kvetou stromy a kytky a že vždycky, když jdu třeba po ulici, kde kvetou, tak to tam hezky voní.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Plus, úterý odpoledne, za chvíli další česká muzika Turbo a Láska z pasáží. Sledujeme také aktuální dopravu, D1 stále problematická, je tam nehoda a další od našeho agenta máme informace. Doprava 007 je tady za necelé 4 minuty.
1: Každé všední ráno u nás, milí impulzáci, můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat do naší hry Halo, tady Impulzovi, a být samozřejmě ve střehu, připravení, protože když zazvoní právě váš telefon, musíte bez čehokoliv předtím, žádné dobré ráno, kdo je tam, ne, jako první musíte říct Halo, tady Impulzovi. Posluchačka Radka dneska ráno peníze nechtěla, tedy možná chtěla, kdo by samozřejmě nechtěl, ale nezvedla telefon, takže
0: no, to je, když už tomu jdete naproti, je potřeba brát telefony, vyhrknout to heslo, i když bude volat šéf, i když bude volat sestřička s výsledky odběru krve třeba, tak vždycky je potřeba říct. To je cesta k těm 100 tisícům. Registrovat se můžete na webu Impulzu www.impuls.cz v naší žluté mobilní aplikaci a nebo poslat SMS-ku na číslo 906 1109. Každé všední ráno u Impulzový hrajte s námi. Čeká až 100 000 korun, je potřeba brát telefony. A připomenu, že partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

0: Impuls. Jirko, co ti na cestách dělá radost ze života?
1: No život, protože já takhle žiju už 34 let, je to něco fantastického. Já se cítím šťastný, mám naplněný život, plním si sny a přál bych to každému, kdo má takovou podobnou ambici nebo touhu.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Doprava 007.
2: A i teď servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na dálnici D1 na výjezdu z Brna na Prahu na 189. kilometru překáží dopravní nehoda. Postojíte si v přerušované koloně od exitu 196. Co se dále děje na brněnské dálnici, agente?
3: Z Brna na Prahu, tak na D1 na 192. a půl kilometru v levém pruhu se potkali dva pitomci, takže už tak zaspaná kolona v levém pruhu stojí, jo? Takže pouze pravým pruhem.
2: Díky, pevné nervy. Dále na Prahu na 25. kilometru ve zúžení je dodávka s poruchou, do kolony se dojíždí o exitu 29. V protisměru u Brna jsou místy kolony mezi Ostrovačicemi a kilometrem 196. Na příjezdu do Prahy po D5 od Plzně na 1,5. kilometru bourali dva nákladňáky, zdržíte se od kilometru číslo 4. A v úseku 4 kilometrů se zdržíte na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 před exitem na Ořech, v protisměru na 17. kilometru ve směru na letiště za sjezdem na Barandov bouralo osobní auto s nákladním. Tady si postojíte od Lochkova. Přímo v Praze je ucpaná jižní spojka mezi sjezdem na Vídeňskou ulici a příjezdem do Štěrbohol. Na příjezdu do Prahy po D10 od Turnova doprava vázne u exitu číslo 3 na Horní Počernice. A nehodu dvou osobáků teď hlásí profíci z Global Assistance na průtahu Liberce směrem na Chrastavu před tunelem. Dávejte pozor, cokoliv dalšího přidejte i vy. Telefon je 605 222 007 nebo je tady žlutá mobilní aplikace, kam to krásně a pohodlně můžete nahrát. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
4: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. U nás se pojistíte i vyřídíte škodu online.
2: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a no, ty se směješ, nevím proč.
5: Já se usmívám na tebe, nebo směju se ti vlastně
2: jo,
5: možná.
2: Jo, ty se směješ, ano, už je to, ty se mi směješ, to není
5: musměš. Protože Petr s váma tady zůstává, dobře ti tak.
2: Zatímco Renata po škole. Odchází.
5: Za to, že jsi se při mém romantickém výlevu o jarní přírodě

0: sice tady prostě poškleboval nad tím, jak to vidím všechno krásně zelený, rozkvětlý a ty pak řekneš klíšťata. To vůbec není pravda. Teď řekni hned tři nějaký hezký věci o jaru.
1: Vůně, kytičky, teplo.
0: No, dobře.
1: To bylo, viď?
0: Dobře. Dokonce jsem překvapená, že v tom není nikde pivo. Zahrádka nebo tak něco bych čekala.
1: No, na sladovnický ječmen ještě je času dost.
0: Jo, takhle. Tak to si schováváš na léto. Tak dobrý, já si to píšu, abych se tě pak nezapomněla zeptat. Tak měj hezký večer a zítra odpo ve tři zase tady.
1: Společně s Renatou Kukovou jsme tady a já pokračuju dále. Hezký večer s Impulzem.

0: Radio Impuls, úterý odpoledne, přicházející podvečer, máme 2 minuty před 18. hodinou. Lenka Svobodová pro vás připravuje zprávy, tentokrát za chvilku se dozvíte, co nového, co se momentálně řeší. Další muzika se chystá na Impulzu, bude Martin Maxa a Silavý, nebo třeba Eláni, Znova sama dotkni. No a mnozí řeší i počasí, protože po tom krásném víkendu, hlavně neděli, tak dneska to je pomalu zase na zimní oblečení. Ty podprůměrné teploty s převládající velkou oblačností budou pokračovat i zítra. Bude oblačno až zataženo, ráno, večer, na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jenom výjimečně, takže no, radši bych deštník měl nebo něco na hlavu, čím se přikrýt. Teploty aspoň trošku vyšší než dneska, 13 až 17, ale na západě a místy na severu Čech kolem 10 až 13, na horách asi 6.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Zkusíme malička jsou housy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
5: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
6: 25 let, to je úžasný. To úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
7: Halo. Dobrý
2: den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
9: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
10: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
11: Pozor, je tu nové Aha pro ženy. Nečekané přiznání Sabiny Laurinové. Trpí zvláštní posedlostí. Strašák jménem migréna. Jak ji poznat od běžných bolestí hlavy? Neuroložka o možnostech prevence a léčby. A navíc soutěž o nejhezčí truhlík. Hrajte o 10 000 korun a další ceny. Aha pro ženy, jen za 20,90.
12: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už ve čtvrtek slevy v magazínu Dnes.
13: Se přizpůsobují ochlazení. Evropa by mohla přístup k mladistvím na sítích sjednotit. Pořádně rušno je na fotbalových hřištích první ligy. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
10: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
13: Ochlazení nutí Čechy znovu otočit kohoutkem topení. Pražská teplárenská zatím dodávky tepla neukončila, naopak je v reakci na klesající teploty posílila. Zjistila to agentura ČTK. Například teplárny Brno dnes oznámily, že kvůli ochlazení obnovují po 4 dnech dodávky tepla do domácností, firem i institucí. Plánuje to tak nechat prozatím do konce tohoto týdne, dál se uvidí podle vývoje počasí a předpovědi meteorologů. Takzvané otopné období stanovené vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu trvá od září do května. Přerušení nebo ukončení dodávek tepla nastane, když průměrná denní teplota vystoupí 2 dny po sobě nad 13 stupňů a nedá se očekávat pokles. Evropa si musí vybrat někoho do debaty o Ukrajině. Podle prezidentů Česka, Rakouska a Slovenska musí najít osobnost, která bude zastupovat Evropskou unii na jednáních s Ruskem ohledně ukončení války na Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to řekl po schůzce prezidentů zmíněných států. Tyto 3 země takzvaného slavkovského formátu chtějí také spolupracovat při regulaci využívání sociálních sítí mladými lidmi. Podle Pellegriniho budou Česko, Rakousko a Slovensko společně hledat řešení, jak omezit mladé na sítě přístup. Nejúčinnější by podle něj bylo zavést postup, který by byl v Evropě jednotný. Moderní technologie podle něj sice pomáhají i v běžném životě, současně ale přinášejí množství rizik. Mladá Boleslav stojí po půl hodině hry proti Dukle 0-1. S průběhem dosud odehraných minut v zápase nad stavby o záchranu v první fotbalové lize nás teď seznámí náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý podvečer.
5: Hezký podvečer, tak zatímco Vladoboleslavským jde vlastně v podstatě o umístění ve skupině, o záchranu, Dukla hraje o všechno, o udržení v nejvyšší soutěži. Dobolky přijela sice z pozice posledního týmu, ale v úvodních minutách byla aktivnější a útočnější. A to jí vneslo už ve čtvrté minutě vydání po gole Mary. A v 18. mohl zvýšit Gilbert, ale ve výhodné pozici těsně minul domácí branku. 31. minuta, Mladá Boleslav Dukla 0-1, Standa Sigmund, Radio Impuls.
13: A další utkání ve skupině o záchranu probíhá v Uherském Hradišti. Domácí Slovácko hraje s ostravským Baníkem zatím bez branek. Je u toho Jan Čada. Honzo, dobrý podvečer. Honzo, slyšíme se? Tak já doplním ještě průběžný výsledek posledního rozehraného zápasu. Zlín hraje s Teplicemi 2-1. Za 2 hodiny se pak rozjede ještě souboj pražské Sparty proti plzeňské Viktorii.
0: 3 minuty po 18. hodině jsou za námi zprávy Rádia Impuls. S vámi Petr Brožík. Martin Maxa se laví právě teď. Hezký přicházející večer.
10: Rádio Impuls. Radost ze života.

Plus oslaví 40. narozeniny. Kde? No přece s námi na Impulzu. Písničky, hosté a překvapení. 15. května od 10 do 12. Budete u toho?

0: Radio Impuls, úterý podvečer, za minutu čtvrt na sedm, dál třeba trio Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald, Můj čas. Další česká muzika, sledujeme i silnice, stále je to o nervy na D1, doprava 007 je tady za 3 minuty, ještě se na těch silnicích přidržíme, dneska opět jsme nadělovali dárečky tím Ježíškem v rámci projektu Jezdím s úsměvem, byl dneska kolega Petr Berka, jak to dopadlo, se dozvíte za nějakých 25 minut tady na Impulzu.
1: Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovýslon.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Objevte svět Energylandie, parku s největším počtem horských drah na světě. Čeká vás 133 atrakcí a aquapark. Tiket Energylandia.pl, jen 70 km od hranic.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Lounová. Zpěvačka, herečka, závodnice a hlavně milionová moderátorka. Přinese hudbu, energii i nadhled. Už tenhle víkend po 8. večer. Milionoví moderátoři. Jenom na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A opět nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Na D1 ve směru od Prahy na Brno popojíždí přerušované kolony hlavně kamionů mezi kilometry 180 a 196. Na D2 na příjezdu do Brna od Břeclavy vjedete do kolony na 3. kilometru. Pak tady máme Kroměřížsko na příjezdu do Košov směrem od Podhradní Lhoty se srazilo osobní auto s motorkářem, dávejte pozor. Na příjezdu do Prahy po D5 vjedete do kolony už na 5. kilometru a pak potom ta kolona pokračuje na Pražský okruh po Ořech na 19. A v Praze na Rešínově nábřeží na křižovatce s Lubišnou ulicí se srazilo osobní auto s tramvají. Tak komplikace stále jsou, jestli víte o dalších, klidně zavolejte buď 605 222 007, nebo to nahrajte velice pohodlně do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem!

0: Impuls v úterý 12. května, za chvíli další česká muzika, opět a Radeček a Moravská filharmonie. Praha, to bude co nevidět. Potom se taky ohlídneme za dnešním výjezdem v rámci projektu Jezdím s úsměvem, jaké to bylo a co jste všechno dostali. Dneska za vámi byl kolega Petr Berka. No a teď ten úsměv rozšíříme ještě více.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Manželka říká manželovi: Karle, opravdu jsi chodil hrát ten fotbal pravidelně každou sobotu?
3: No jasně, chodil, proč se ptáš?
2: No já jenže ti teď píše brankář tvého týmu, že je těhotnej.
4: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
4: I teď?
6: Ano.
4: A teď?
6: Jo, včera, dnes i zítra.
5: Prostě pořád.
7: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Už jste to slyšeli? Pouze do neděle z planého dny ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planeo.
9: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls v úterý večer, teď 5 minut po 6:30, za chvíli Impulzovec Krabička a v ní Helena Vondráčková. Dvě malá křídla tu nejsou. No a
1: jezdím s úsměvem.
0: Taky dneska pokračoval projekt Rádia Impuls. Jezdím s úsměvem, jezdíme v rámci toho projektu po celé České republice a po čerpacích stanicích OMV. Dneska do Kolína zavítal náš kolega Petr Berka a teď nám připomene, jak to probíhalo, jak to dopadlo. Co jste dostali, Petře?
2: Ahoj, no, jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že náš posluchač Petr poslouchal Rádio Impuls již od dopoledne a uslyšel různé nápovědy, které ho vedly nebo spíše zavedly do Kolína v Pražské ulici. Ostatně pojďme si to teď poslechnou všichni společně.
3: Dobrý den, podle nápověď jsem typoval, že to budou buď Pardubice nebo Kolín a při druhý nápovědě, když jsem sešel Velký náměstí, Vodárenská věž, tak byl Kolín jasný.
2: Říká Petr, který si odváží pro dnešek odměnu v podobě sendviče zdarma. Dnes to tedy nebylo tankování zdarma na celý rok, ani tankování na měsíc zdarma, dokonce ani káva Viva na měsíc gratis, nýbrž pouze tedy sendvič z aktuální gastronabídky OMV, ale i tak radost udělal a snad si také posluchač Petr pochutnal. Musím říct, že za mnou do Kolína dorazilo spoustu posluchačů. Jeden dokonce říkal, my tady všichni neposloucháme nic jiného než Impuls, což mě pochopitelně potěšilo, zahřálo u srdce a proto děkuji pěkně všem za jejich čas, za to, že se zastavili na čerpačce OMV v Pražské za mnou. Byť jen na slovíčko, voné stromečky Rádia Impuls mám pro každého, ale odměnu tahá pouze ten nejrychlejší z vás, který dorazí na určité místo, kde se momentálně nacházím s projektem Jezdíme s úsměvem. Právě ten den. No a další bude zase zítra. Tak se moc těším. Naslyšenou.
0: Petře, díky. No a kam dorazit za naším agentem a rozdavačem těch úsměvů v rámci projektu Jezdím s úsměvem, to se dozvíte z našeho vysílání, takže dál poslouchejte Impuls.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

Plus. Další česká muzika bude následovat, třeba v podání Damiens, Mám tě rád. Sledujeme také aktuální dopravu. Nehoda částečně brání provozu na příjezdu do Prahy po D5 na prvním kilometru. Doprava 007 je tady už za 3 minuty, ani ne půlka květa. Dneska máme 12. května a do prázdnin tím pádem daleko, a proto se na vás už zítra ráno opět chystá náš pan profesor Přísný. Chytrý pochval jen tak nedává, ale už víme, že ho máte rádi. Takže zpátky do lavic s panem profesorem se můžete vydat každé všední ráno na rádiu Impuls, tak už zítra ve středu u Impulzových.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tři čtvrtě na sedm a máme pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Z Global Asistance hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezký večer.
2: Ahoj Petře, pěkný večer. Na příjezdu do Prahy od Plzně na prvním kilometru D5 je omezený provoz po nehodě. Kolona má zhruba 3 kilometry. Doprava vázne v Praze na Dobřížské ulici směrem na Troju před tunelem Rázovka. Na D8 na 77. kilometru od Drážďan do Prahy zůstává částečně omezený provoz po nehodě nákladňáku. Nárazově tam čekejte silnější provoz. A na cestě od Mladé Boleslavy do Poděbrad na příjezdu do Vlkavy se bouralo a doprava tam zpomaluje. Z Global Assistance Kuba.
1: Kubu, děkujeme. Večerní dopravu s námi můžete vysílat taky, budeme za to rádi a stejně tak další kolegyně a kolegové za volantem právě teď. Buď zavolejte své postřehy na telefon 605 222 007 nebo to lze velice pohodlně, rychle, kvalitně, komfortně nahrát do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

0: Rádio Impuls, úterý večer 12. května na celé 2 minuty a máme tady 19. hodinu. Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady co nevidět, samozřejmě sledujeme aktuální fotbaly vzhledem k sobotní situaci a kontumaci Slavie Sparta, tak i tohle bude zajímavé. Dále tady máme tragédii v Norsku, víc za pár okamžiků, pak další muzika na Impulsu, Miraj a Anděl nebo Michal David, Perpetuum mobile. Ale sledujeme i počasí, snad už bude dělat větší radost. Podprůměrné teploty s převládající velkou oblačností, to nás čeká zítra. Bude tady oblačno až zataženo, ráno večer na některých místech i polojasno až jasno. V severní polovině území se lokálně vyskytnou přehánky, jinde zaprší jenom spíše výjimečně. Teploty zítra 13 až 17, na západě a místy na severu Čech 10 až 13 a na horách jenom kolem 6 stupňů. Taková bude středa.
1: 15. května slaví Tomáš Klus 40. a oslaví je s námi živě na Impulsu. Čeká nás oslava, na kterou se nezapomíná. Písničky, hosté a překvapení. Už v pátek 15. května od 10 do 12. Narozeniny Tomáše Kluse na rádiu Impuls.
2: Přesný čas vám přináší Umyjem to. Mytí, ochrana a nátěry fasád bytových domů, odstranění plísní a řas. Umyjem to CZ.
3: Zemřeli dva Češi. Starostka Dobříkova dostarostovala. Sledujeme nabitý program fotbalové první ligy. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: V Norsku zahynuli dva čeští občané. Zahynuli během pobytu na moři v oblasti Smela. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. Mluvčí ministerstva zahraničí to řekl agentuře ČTK. Norská média včera informovala o nálezu 3 mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost neuvedla. Soud v Pardubicích potrestal starostku Dobříkova na Orlicko-Ústecku Nikolu Kajsrlíkovou. Udělil jí pokutu 150 tisíc korun a 3letý zákaz vykonávání funkce starostky. Soud projednával její odvolání proti rozhodnutí okresního soudu, který ji nepravomocně potrestal za neoprávněné nakládání s obecními penězi bez schválení zastupitelstva. Dál se provinila použitím dotací v rozporu s jejich určením nebo pozměněním zápisu ze zasedání zastupitelů. Mladá Boleslav hraje s Duklou zatím ve druhém poločase 0-2. O další důležité momenty ze zápasu třetího kola nadstavby o záchranu utkání v první fotbalové lize se s námi podělí náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
4: Hezký večer, tak vstoupila Dukla do druhého poločasu s těsným vedením 1-0 díky gólu Milic. Ve čtvrté minutě od začátku druhé půle se ale musí hodně bránit. Mladoboleslavští dostali potlak s touhou smazat to vanko, jenomže Dukle stačil jediný break, ze kterého Gilbert zvýšil její náskok po hodně hry, se ale domácí už dočkali a zužitkovali převahu. Ve snižujícím gólem Karafiátem 71. minuta Mladoboleslav Dukla 1-2. Standa Sigmund, Radio Impuls.
3: V další bitvě o udržení hostí Slovácko-Ostravský Baník. Slovácko má navrch 2-0. V Uherském Hradišti sleduje zápas Jančada. Dobrý večer, Honzo. A zase se neslyšíme, tak já zatím doplním průběžný výsledek posledního rozehraného zápasu. Zlín hraje s Teplicemi 2-2 a za hodinu už se rozjede ještě souboj pražské Sparty proti plzeňské Viktorii.
0: No a 2 minuty po 19. hodině jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodovou, tak snad s technickým potížím už bude konec. S vámi Petr Brožík, Michal David za chvilku, Miraj a Anděl právě teď, tak hezký večer s Impulzem.
1: Impuls. Radost ze života.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po deváté věnujeme právě jim. Milionový

0: Radio Impuls. No, když jsme u toho, tak na Jižní Moravě soutěžili roboti. O co šlo, jak to dopadlo, to se zvíte asi za 25 minut. Další česká muzika určitě bude mezi tím, třeba Aleš Brychta a Slečna Závist. Sledujeme dopravu, čerstvá nehoda 3 osobních aut. Jdeme na to hned.
1: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejdřív ale D10, když už máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, právě na D10 44. a půl kilometr směrem na Prahu před sjezdem na Mladou Boleslav. Tady bourala dvě osobní auta, kolona se netvoří. Ovšem, na trase mezi Mladou Boleslaví a Kolínem na průjezdu Vlkavou se srazila tři osobní auta. Provoz je tady řízen kyvadlově, zdržíte se v obou směrech. Dál tady je D5, 29. kilometr směrem od Prahy na Rozvadov, leží na silnici kus pneumatiky, dávejte pozor. A ještě Praha Východ na výjezdu z Chomutovic směrem na Radimovice překáží padlý strom, místo je s opatrností průjezdné. Velký pozor tady, a nejenom tady, v tom počasí různé bouřky a tak dále, tak teď to bude chvilku zlobit ještě. Cokoliv do dopravy přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Plus v úterý večer, teď je 5 minut před půl osmou, za chvíli Miloš Birka, David Birka, nejsi sám. No a taky si řekneme, jak dopadlo soutěžení dětí a jejich robotů. Odehrálo se to na Moravě. Víc za pár minut ve vysílání Impulzu. Hezký večer.
1: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
2: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
3: Chodím jak tieň, som čudný tvor, tak zachráň ma skôr.

0: Impuls v úterý večer. Za chvíli Impulzovec krabička. Tam je připravená skupina Olympiky. Jasná zpráva, báčná věc, na kterou si určitě počkejte. No a teď pojďme za závoděním, za dětmi a za roboty. Na Jižní Moravě dneska soutěžili žáci a studenti a jejich roboti. Bratrům Čapkovým, jako vynálezcům slova robot, by se to určitě líbilo. Ve sportovní hale střední průmyslové školy Jedovnice se letos po 12. konala akce Jedobot. A s vlastními roboty tam soupeřilo asi 200 týmů, včetně studentů ze Slovenska a Polska.
1: V soutěžní zóně už se bojovalo, ale někteří ještě na poslední chvíli pájeli a programovali. Hotový nebyl ani student Dominik Poláček.
2: Vy jste už na soutěži a ještě pořád doděláváte?
3: Jo, je to pořád v procesu. To víte, něco se porouchá, něco nefunguje. Zrovna tento robot je můj výtvor čistě.
1: V zadní části haly je tréninková plocha, vidím tady dva kluky.
4: Tady se jezdí robosumo, roboti jedou proti sobě navzájem a snaží se vytlačit jeden druhého.
1: No a co teďka děláte, proč to nejezdí?
4: No, teďka zkoušíme právě, aby se odstranili chyby.
1: Jaké chyby to má?
4: Třeba programové, že robot vidí blbě, anebo blbě postavený, že se rozpadá.
1: Další disciplínou je jízda po různě tvarované černé čáře. Do ní se pouštěl Vít Béza.
5: Snažím se, aby to sledovalo tu čáru. Mám jenom dvě čidla, takže to není úplně tolik. A není to vůbec jednoduché.
1: Loni se v disciplíně dařilo Tomáši Kolářovi.
6: Jsem získal druhé místo a s tím robotem se zatím na každé soutěži, co jsem byl, tak jsem se umístil na bedně.
1: Tomáš Kabát, Radio Impuls Jedovnice.
7: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Impuls v úterý večer, za chvíli pro změnu slovenská muzika. Petr Nať, Kristýnka i Baspí. Sledujeme také aktuální dopravu mezi exity 87 a 74 je uzavřená po nehodě D8 ve směru na Prahu a podrobnosti v dopravě 007 už za minutu a půl. A zase zítra odpoledne, když jsme u toho, tak se opět vypravíme za osmnáctkami, tedy v rámci našeho projektu, když nám bylo 18. Zítra budou na pořadu dne osmnáctky z roku 2004, to znamená jste narození v roce 1986. A letos máte krásné 40. narozeniny. Tak zavzpomínáme na vaši osmnáctku na rok 2004. Co jste prožívali? Jaké byly ty první lásky? Jste spolu třeba dodnes? Už máte děti, velkou rodinu? To všechno nás bude zajímat zítra v našem pořadu, když nám bylo 18. Krátce po 15. hodině tady na Impulzu. Těšíme se na to.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď je čas na nejrychlejší dopravní informace z celou Česka. Z Global Asistance hlásí Kuba Tilšár. Kubo, hezký večer.
2: Ahoj Petře, hezký večer. Problémy momentálně očekávejte na D8 od Drážďan do Prahy. Na 77. kilometru je dálnice uzavřená kvůli vyprošťování nákladňáku. Sjíždí se na exitu 87 a tvoří se kratší kolona. Zpět lze najet na 74. Na D10 na 44. a půltém kilometru od Prahy před sjezdem na Mladou Boleslav došlo k nehodě. Projíždí se tam ale bez zdržení. Dopravní omezení komplikují průjezd na devítce mezi Mělníkem a Českou Lípou. Konkrétně před Tupadly a také u Medonos. Zdržíte se tam s obou stran kolem 5 minut. A z Mladé Boleslavy do Poděbrad na příjezdu do Vlkavy překáží dopravní nehoda. Očekávejte tam kolonu a popojíždí se pár minut také v protisměru. Z Global Asistance Kuba.
1: Bezvadný Kubo, děkujeme. I vy s námi v úterý večer vysílejte dopravu buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahráním vašich postřehů a vzkazů ze silnic a z dopravy do naší žluté mobilní aplikace se 4 a. Šťastnou cestu s Impulzem.
3: Partnerem dopravy 007 je Kooperativa, pojišťovna pro život, jaký je. Nově pojistíme i vašeho veterána. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Radio Impuls, v úterý večer 12. května za 2 minuty 20. hodina. Lenka Svobodová připravuje zprávy, jsou tady ceno vidět, sledujeme aktuální fotbaly a doslova za okamžik začíná utkání Sparta-Plzeň, i na to se podíváme dokonce živě. Dál tedy poslouchejte Impuls, potom už začne noc plná české a slovenské muziky na Impulzu a mezi ty vybrané bych chtěl teď na začátku vypíchnout třeba Marka Ztraceného, léto 95, bude Hanka Zagorová, Kamidu, Činasky, Vedoucí nebo Jeleni, všude zdejší a spousta další české a slovenské muziky až do rána tady na Impulzu. Zároveň se s vámi loučí Petr Brožík, hezkou noc s Impulzem, buďte s námi. Jinak zítra, až se probudíme, tak nás čekají podprůměrné teploty a převládající velká oblačnost, takže oblačno až zataženo, ráno a večer jenom někde polojasná žasno, nenechte se zmást, lokálně se vyskytnou přehánky, ale spíše v severní polovině území. Teploty 13 až 17, na západě a místy na severu Čech jenom 10 až 13 a na horách kolem 6.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Zkuste vám maličká souhlasy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
5: U 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Halo.
1: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Policie rozšířila stíhání v motolské kauze korupce. Ital v karanténě kvůli hantaviru je bez příznaků. Fotbalová Sparta čelí Plzni. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Policie rozšířila stíhání v korupční kauze nemocnice Motol. Podle České televize obvinila další firmu. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti Gemo, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale také úklidové služby nebo řemeslnické práce. 25-letý Ital v karanténě popírá údajné příznaky hantaviru. Izolovaný je po kontaktu se ženou, která nákaze podlehla. Dnes vyvrací zprávy italských médií, že by se u něj příznaky nemoci objevily. Podobně se vyjádřili i zástupci zdravotnických úřadů a samosprávy. Muž byl s jednou obětí nákazy na palubě letu nizozemské společnosti KLM. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace je zatím potvrzených 9 případů hantavirové nákazy. Další 2 jsou téměř jisté a zřejmě budou přibývat i další. Větší rozšíření nákazy ale podle organizace teď nehrozí. Ohromné bílé květináče budí v Teplicích vášně. Objevily se v Krupské ulici a místním se vůbec nelíbí. Původně přitom měli podle našeho zpravodaje Dušana Valenty přinést do centra lázeňského města víc zeleně. Dobrý večer, Dušane.
11: Zdravím z Teplic, kde se debaty místních čím dál častěji stáčejí k nové podobě pěší zóny. Ne, že by se přestavovala, ale právě velké květináče poutají pozornost. Rodiče se například bojí, že nebude místo pro kočárky. Podnikatelé zase dumají, jak budou zásobovat obchody a restaurace. Město reaguje a snaží se vysvětlovat. Radnice chce mít v květináčích velké stromy a objevit by se měla i další zeleň, která pomůže tlumit letní vedra. Jinak to vyřešit nešlo, protože pod dlažbou kvůli kanalizaci a dalším sítím není místo. Dušan Valenta, Radio Impuls.
10: Sparta rozehrává duel s Plzní. Na první branku se zatím čeká. Před malou chvílí začalo na pražské Letné střetnutí nadstavby v první fotbalové lize. Duel druhého s třetím v tabulce sleduje náš sportovní reportér Standa Sigmund. Stando, dobrý večer.
6: Hezký večer, tak po kontumaci derby má Sparta na první Slavii ztrátu 5 bodů a pokud by dneska vyhrála, dotáhla by se na sešívané na pouhé 2 body a dostala by tím zároveň Slavisty před zítřejším zápasem pod velký tlak. Do branky se postavil Letenským psychicky otřesený z derby Jakub Surovčík, ale Letenský kvůli zranění a kartám chybí 17 hráčů, včetně kapitána Hraslína, což samozřejmě zvýhodňuje Plzeň, která by chtěla potvrdit sérii 3 zápasů za sebou. Zatím ve druhé minutě utkání je na Letné stav střetnutí Sparta Plzeň 0-0. Standa Sigmund, Rádio Impuls.
10: A dohraná už máme všechna 3 dnešní utkání ze skupiny o záchranu. Slovácko porazilo Ostravský Baník 2-1, Zlín podlehl Teplicím 2-4 a Mladá Boleslav nestačila na Duklu 1-2.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu Madeta plnotučné trvanlivé mléko 1 litr za 12,90. Keříková rajčata 1 kg za 39,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Do řeky Moravy unikla neznámá látka. Odpoledne k tomu došlo nad Bělovským jezem u Otrokovic. Na místo vyrazili hasiči, aby položením norných stěn co nejvíc zabránili dalšímu šíření. Hasiči z Zlínského kraje o tom večer informovali na svém Facebooku. Podle zástupců města Otrokovice unikla do řeky ropná látka. Na událost upozornili Zlínský deník a Česká televize. Hasiči obyvatele prosí v okolí zásahu o zvýšenou opatrnost. Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun. Mimo jiné za ničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. Plánovaný sjezd sudetských Němců je řadě lidí trnem v oku. Akce má přitom představit třeba aktivity a tradice německé menšiny v Česku. Dorazit také mají potomci lidí, které jsme ve 40. letech odsunuli z Československa. Germanista Lukáš Novotný v našich Impulzech Honzy Benešovského řekl, že sudečtí Němci vždycky do česko-německých vztahů patřili.
3: Vždycky tam budou patřit. Je to skupina, která pro ty vztahy udělala lecos pozitivního i negativního. Po tom víkendu v tom Brně ty vztahy budou fungovat dál, protože mají svůj politický, ekonomický, kulturní, společenský, mezilidský, spolkový aspekt, takže si myslím, že to bez jakýchkoliv problémů uneseme.
1: Sjezd sudetských Němců se má vůbec poprvé konat na území Česka. Proběhne v Brně od 22. do 25. května. Dorazí na něj i představitelé bavorské vlády. Český kabinet se ale akce nezúčastní. Ve sněmovně se snaží prosadit prohlášení, které s jejím pořádáním nesouhlasí. Oběť incidentu na letišti v americkém Denveru chtěla spáchat sebevraždu. 41-letého muže minulý týden na mezinárodním letišti usmrtilo letadlo během startu. Se sebevražedným pozadím události dnes přišla agentura AP, která se odvolává na americké úřady. Muž podle dostupných zpráv přelezl plot a dostal se na startovací dráhu bez toho, aby si ho někdo hned všiml. O pár minut později ho srazilo letadlo v rychlosti 240 km v hodině. Na palubě bylo 224 cestujících a 7 členů posádky. Letadlu začal hořet motor, proto nemohlo odstartovat a cestující se poté evakuovali nafukovacími skluzavkami. 12 pasažérů utrpělo lehká zranění, 5 skončilo v nemocnici. Úřady v Denveru dnes uvedly, že muž nezanechal žádný vzkaz na rozloučenou. K tomu, že šlo o sebevraždu, dospěli na základě pitvy. Zítra budou na obloze převládat mraky, v severní polovině území se lokálně objeví přehánky, hlavně na horách. Naměříme do 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech bude maximálně 13. Ze zprávy to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Se ciunde vazu, pomalučku vše. Výlet rodiny se koná právě dnes. Mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: celým světem s cestovatelem Jirkou Kolbabou.
1: Jsem na jednom z ostrovů Antarktického poloostrova a všude kolem mě jsou ledy. Teď jsem vystoupal na kopec a koukám na neuvěřitelné, fantastické ledovce.
0: A radost ze života.
2: Kdy jste si naposled uvědomili, že jste opravdu šťastní?
3: Je to asi pokaždý, kdy mě můj muž rozesměje, což se děje často.
0: Takové je dopoledne s Dobrým Korcem, Vlastou Korcem, na Rádiu Impuls. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Na Liberecku někdo ukradl lebku svaté Zdislavy. Neznámý pachatel je večer odcizil z baziliky v Jablonném v Podještědí. Historicky je její hodnota zřejmě nevyčíslitelná. Regionální mluvčí policie to uvedla na webu. Policie žádá veřejnost o pomoc při pátrání. Zloděj rozbil skříňku, ve které byla lebka uložená, a následně z místa činu i s ní utekl. Neznámého muže s uvedenou lebkou v ruce zachytili velmi nekvalitní záznamy kamer. Muž měl nejspíš černé nebo jinak tmavé oblečení a na nohou měl asi bílé nebo jinak světlé boty. Jakékoliv informace k případu volejte na policejní linku 158. Skandální fotbalové derby skončilo kontumační výhrou Sparty. Slávie kvůli výtržnostem také vyfasovala 10-milionovou pokutu a 4 domácí zápasy v pražském Edenu musí odehrát před prázdnými tribunami. O trestu pro lídra ligové tabulky rozhodla disciplinární komise Ligové fotbalové asociace.
5: Řádění fanoušků přišlo Slávii pořádně draho. Podle šéfa disciplinárky Jiřího Macnera ale nebyla jiná možnost. Sešívaní podle něho derby pražských S pořadatelsky nezvládli.
6: V tom ustanovení se říká, nebylo-li řádně dohráno, tak může dojít až ke kontumaci, a o té my jsme rozhodli.
5: Slávie vyčíslila ztrátu v souvislosti s tresty za derby na 50 milionů korun. Generální ředitel Martin Říha za klub říká, že verdikt komise respektují.
7: My jsme si byli vědomi toho, že samozřejmě ty sankce se můžou blížit těm horním hranicím. Přicházeli jsme s pokorou a zároveň ale i jsme ujišťovali disciplinární komisi, že my se, ať už bude sankce jakákoliv, vzdáme práva na odvolání, a to jsme rovněž udělali.
5: S čistým štítem neodešla ani Sparta. Na pokutu za výtržnosti v sektoru hostů si musí pokladník Letenských připravit 600 tisíc korun. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: A rovnou připojím čerstvý fotbalový výsledek. Fotbalisté Sparty ve třetím kole nadstavby hráli s Plzní 0-0 a na lídra tabulky Slávii ztrácejí 4 body. Tým z Edenu může zítra obhájit titul. A dohraná máme dnes i všechna 3 utkání ze skupiny o záchranu. Slovácko porazilo Ostravský Baník 2-1, Zlín podlehl Teplicím 2-4 a Mladá Boleslav nestačila na Duklu 1-2. Američanům definitivně končí práce z domova. Tisíce lidí musí tento týden povinně zpět ke svým stolům. Jedná se hlavně o technologické giganty, jako je Instagram nebo celostátní bankovní úřady. Zaměstnanci z toho moc radost nemají. Obávají se, že ztratí soukromí a svobodu.
8: Populární home office tento týden v USA končí. Začíná nová éra přísnější disciplíny a osobních kontaktů. Práce, kdy zaměstnanec banky mohl úřadovat teplákách z obýváku, se ukázala jako neefektivní. Mnoho lidí také začalo podvádět, připisovali si hodiny, kdy vůbec nepracovali. Vedení firem chce zaměstnance zpět v kancelářích na 4 až 5 dní. Ten, kdo se bouří, nemá šanci. Tvrdý dopad pocítí také lidé z dálky, pro které je každodenní dojíždění nereálné. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Robotické taxíky řeší problém. Společnost Waymo stahuje z provozu ve Spojených státech zhruba 3800 kusů těchto vozů. Hrozí totiž, že by mohly vjet na zaplavenou silnici vyšší než povolenou rychlostí. Podle agentury Reuters to vyvolává obavy o bezpečnost automobilů. K rozhodnutí přiměl firmu incident z 20. dubna, kde jedno z vozidel vjelo při extrémním počasí na zaplavený jízdní pruh v San Antonio. Vůz byl v té době prázdný a nikdo se nezranil. Společnost se ale raději rozhodla přezkoumat chování vozů při podobných situacích, které zahrnují rychlou jízdu a neprůjezdné zaplavené silnice. Zítra má být oblačno až zataženo, sluníčko se prosadí hlavně ráno a večer. Sprchnout má nejvíc v severní polovině území, především na horách. Nejvyšší teploty budou kolem 15 stupňů, na západě a místy severu Čech bude jen kolem 11. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

Objevte svět potěšení a smyslnosti. Od jemných olejíčků, prádla, kosmetiky až po produkty, které rozproudí vaši fantazii. Růžový slon vám bez ostychu poradí. Udělejte si radost na www.růžovyslon.cz.

0: hudbou. Žijeme českou muzikou. Až do rána. Radio
1: Impuls. Jste připravena, slečno?
2: Ano, maestro.
1: Soustřeďte se. Uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

trova.

0: Pokojová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkuste vám malička souhlu si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Dnešní nebezpečnou událost se stavebním jeřábem mají v rukou policisté. Vyšetřují, proč se stroji v Brně v Horních Heršpicích nalomilo rameno. Mohlo jít o technickou závadu na jeřábu nebo nesprávnou manipulaci při zvedání břemene. Kriminalisté posuzují, jestli v případu nešlo o protiprávní jednání. Vodařskou ulici dnes museli policisté na několik hodin uzavřít a z okolí evakuovali několik desítek lidí, včetně 61 dětí ze školky. Jeřáb se následně podařilo rozebrat za pomocí 3 dalších jeřábů a evakuovaní lidé se mohli vrátit. Během zásahu policisté žádali veřejnost, aby se oblasti vyhnula. Desítky tisíc dětí v Česku žijí bez stabilního domova. Podle armády spásy se v tísni ocitá přes 61 tisíc nezletilých. Důvodem je i fakt, že se chudoba přenáší z generace na generaci. Petra Pospíšilová z armády spásy Rádiu Impuls popsala, jak se snaží dětem z nestabilního prostředí pomoci.
10: Je s ním pracováno v rámci toho komplexu těch sociálních služeb, kde je mu zprostředkováno, že není úplná norma. To, kde bylo, jak vyrůstalo, je to vlastně už ta šance pro to, aby pak ono samo žilo jinak. Modelu a mělo jiný normy pro to, jak by se mělo žít.
9: Bytová nouze má dopad na zdraví, psychiku i budoucnost dětí. Z nich armáda spásy v loňském roce podpořila víc než 1750. Podle organizace je důležitá hlavně včasná pomoc a stabilní bydlení pro rodiny s dětmi. Umělá inteligence šponuje americkou spotřebu elektřiny. Loni byla ve Spojených státech 2. rokem za sebou rekordní a dál stoupat by měla i v letošním a příštím roce. Poptávka po elektřině prudce roste z velké části kvůli datovým centrům zaměřeným na umělou inteligenci a kryptoměnu, ale také proto, že domácnosti a podniky spotřebovávají víc elektřiny a méně fosilních paliv na vytápění a dopravu. Vyplývá to z výhledu, který zveřejnil americký vládní úřad pro energetické informace. Ceny elektřiny pro domácnosti se mají podle úřadu letos zvýšit o 5% a dál porostou i v roce 2027, i když už pomaleji. Američtí herci Matt Damon a Ben Affleck mají na krku žalobu za pomluvu. Může za to jejich nejnovější thriller. Podle žaloby scénář obsahuje příliš mnoho skutečných událostí, které se mísí s fikcí. To podle serveru NBC News poškozuje osobní a profesní pověst dvou floridských policistů. Snímek rána je vyobrazuje, jak v domě najdou obrovský balík peněz. Části filmu inspiroval skutečný případ starý 10 let, kdy policie v domě ve městě Miami Lakes našla víc než 21 milionů dolarů spojených s dílerem marihuany. Za snímkem stojí produkční společnost, kterou herci vlastní. Ze soudních dokumentů není jasné, jak vysoké odškodnění policisté požadují. Chtějí ale kompenzaci i proplacení nákladů na právní zastoupení. Zároveň se domáhají veřejné omluvy a odstranění obsahu. Naši hokejisté popoledni odletěli na mistrovství světa do Švýcarska. Na palubě speciálu nechyběl ani kapitán Roman Červenka, který ve Švýcarsku působil. Dokonce se vrátí přímo do města, ve kterém hrával, do Friburku. V něm čeští hokejisté odehrají základní skupinu šampionátu.
11: Samozřejmě nějaké vzpomínky vyběhnou, když tam budu. Celkově ta země samozřejmě je příjemná, hezká, takže tak nějak se těším na všechno. Mám pořád motivace dost. Já za ten národák hraju hrozně rád. Pokud je šance na nějaký úspěch, tak to dám všechno.
9: Do mistrovství světa naši hokejisté vstoupí v pátek utkáním proti Dánsku. Zítra budou na obloze hlavně mraky, zaprší ale jen spíš lokálně, a to hlavně na horách v severní polovině území. Naměříme od 13 do 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech bude kolem 11. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

bys byla hořká jako litr kafe. Těch slz bylo moc, bouchly mi slzy. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát. Stačilo říct.

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj.

Co chcete, že na světě není více žen, co se rovnají mé dívce in. Dá mi voňavou pusu a já v okamžiku tom jsem přesvědčen, nemůže být nad krásnou N. Má bílou pleť jako sníh, za to hlavu položím a na ústech med, proto snad vydržím spíš.

0: dní, abych uměl opakovat stokrát.
1: Rodinu si člověk nevybírá, až na tu rádiovou. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jste nejlepší dopravní agenti, specialisté na počasí a umíte vyprávět příběhy.
2: Tak já před 27 lety jsem se oženil s manželkou, kterou jsem si vylovil osobně z rybníku.
1: Začínáme každé přední ráno v 5. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slavia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slavie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
4: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
3: Slavia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slavie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 tisíc korun. Mimo jiné za ničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A i přes nešťastné sobotní události dnes Slavia může slavit titul. Fotbalisté Sparty totiž ve šlágru 3. z 5 kol nadstavbové části první ligy doma remizovali s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v nedohraném derby v Edenu snížili na 2. místě tabulky ztrátu na vedoucí Slavii na 4 body. Jejich pražský červenobílý rival dnes může titul obhájit, pokud vyhraje duel s Jabloncem. Vítězství by týmu z Edenu zajistilo definitivní jistotu prvenství. Ještě doplním večerní výsledky zápasů ze skupiny o záchranu. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby nad Ostravou 2-1, Zlín podlehl Teplicím 2-4 a Mladá Boleslav nestačila na Duklu 1-2. V Norsku zahynuli 2 čeští občané. Zemřeli během pobytu na moři v oblasti Smela. Česká ambasáda je v kontaktu s místními úřady i s rodinami zemřelých. Mluvčí ministerstva zahraničí to řekl agentuře ČTK. Norská média informovala o nálezu 3 mrtvých turistů, kteří v oblasti lovili ryby. Jejich národnost neuvedla. Policie rozšířila stíhání v korupční kauze nemocnice Motol. Podle České televize obvinila další firmu. Trestnímu stíhání tak celkově čelí 19 lidí a 6 právnických osob. Podle serveru Seznam zprávy se aktuální krok týká společnosti, která v nemocničním areálu dokončuje stavbu onkologického centra za 5 miliard korun. Kriminalisté tvrdí, že se někdejší šéf nemocnice Miloslav Ludvík a jeho náměstek Pavel Budinský nechali uplácet od různých dodavatelů, kteří zajišťovali nejen stavební zakázky, ale také úklidové služby nebo řemeslnické práce. V Ostravě zprovoznili Český uzel Evropské počítačové sítě pro služby umělé inteligence. Dostupný bude úřadům veřejné správy, firmám i výzkumným organizacím. Projekt se nazývá Czech AI Factory a jeho součástí bude pořízení nového superpočítače za zhruba 500 000 000 korun.
5: Celkové náklady na projekt pak budou bezmála 1 000 000 000 korun. Podobných uzlů vzniklo v Evropě v posledním roce 19 a vznikem toho ostravského se Česká republika stává aktivní součástí evropské infrastruktury. Jen pro představu, jedním z prvních konkrétních řešení je hlasový robot pro tísňovou linku 112, který dokáže automaticky komunikovat s volajícím, získat od něj základní informace k nahlášené události nebo nehodě a předat operátorům záchranného systému. Je to důležité například v situaci, kdy na tísňové linky hlásí stejnou věc stovky lidí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Ostrava.
3: Dnes budou na obloze hlavně mraky, zaprší ale spíš lokálně, a to hlavně na horách v severní polovině území. Naměříme od 13 do 17 stupňů. Na západě a místy na severu Čech bude kolem 11. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
1: Radost ze života.

0: Kuďová raní rodina je jako ta vaše.
1: Zkus třeba malička souhlou si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty.

0: 60 milionů korun. Generální ředitel Martin Říha za klub říká, že verdikt komise respektují.
1: My jsme si byli vědomi toho, že samozřejmě ty sankce se můžou blížit těm horním hranicím. Přicházeli jsme s pokorou a zároveň ale i jsme ujišťovali disciplinární komisi, že my se, ať už bude sankce jakákoliv, vzdáme práva na odvolání a to jsme rovněž udělali.
0: S čistým štítem neodešla ani Sparta. Na pokutu za výtržnosti v sektoru hostů si musí pokladník Letenských připravit 600 tisíc korun. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
2: Dětské závody robotů mají i vzdělávací přesah. V Jedovnicích na Blanensku zorganizovali 12. ročník akce Jedobot, ve které proti sobě žáci a studenti bojovali prostřednictvím vlastních samohybných strojů. Mezi disciplínami byla třeba přetlačovaná jízda podle tvaru čáry nebo průjezd labirintem. Pořadatel akce Tomáš Vybíhal Impulzu řekl, že účastníci tradiční akce mají možnost si rozšířit kontakty a vzájemně se posouvat dál.
3: My tu soutěž děláme ještě tak, že je tady možnost přespání, takže ty týmy, tady bylo asi 50 týmů včera, který vlastně tady sdíleli ty zkušenosti odpoledne. Mezi sebou si předávají ty zkušenosti, rady, jak kterou disciplínu je lepší udělat a tak. Pravidelně k nám jezdí tým z Polska, z Rybníků, ale to teda poprvé slovenské týmy.
2: Dohromady se ve sportovní hale střední průmyslové školy v Jedovnicích sešlo zhruba 200 týmů a mnohé sebou měly víc než jednoho robota. Čeští hokejisté si v dějišti světového šampionátu poprvé zatrénovali. Švýcarský led tak vyzkoušeli hned v den svého příletu. Na hlavní plochu se ale národní tým dostane až zítra. Včera trénoval ve vymrzlé tréninkové hale s dřevěnou konstrukcí, kde si naši zatrénují i dnes. Ve Friburku odehrají na mistrovství světa základní skupinu B. Kouč Radim Rulík složil útočnou trojici z hráčů, které do finální nominace zařadil až v neděli. V elitním útoku kapitána Romana Červenku s Lukášem Sedlákem doplnil Matěj Bliml. První utkání čeká české hokejisty v pátek. 20 minut po 8 hodině večer nastoupí proti Dánsku. Dnes budou na obloze převládat mraky, v severní polovině území se lokálně objeví přeháňky, hlavně na horách. Naměříme do 17 stupňů, na západě a místy na severu Čech bude maximálně 13. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
4: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Pražské derby po řádění fanoušků kontumačně vyhrála Sparta. Slávia zároveň vyfasovala nejvyšší možnou pokutu 10 milionů korun a nejbližší 4 domácí soutěžní zápasy musí odehrát bez diváků. Rozhodla o tom disciplinární komise Ligové fotbalové asociace. Sobotní pražské derby skončilo předčasně poté, co domácí fanoušci vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty. Generálního ředitele Slávie Martina Říhu uložený trest nepřekvapil.
2: Pokud jde o kontumaci utkání, tak s tou jsme počítali jako s nevyhnutelným důsledkem, protože v zásadě jiné řešení se ani nenabízelo.
1: Slávia avizovala, že trest bude respektovat a odvolání nechystá. Klub společně s policií pracuje na ztotožňování výtržníků. Předseda představenstva Slávie Jaroslav Tvrdík je vyzval, aby se sami přihlásili policii a přislíbil jim schovývavost. Pokutu za výtržnosti fanoušků dostala i Sparta, a to 600 000 korun. Mimo jiné za ničení zařízení stadionu nebo používání zakázané pyrotechniky. A i přes nešťastné sobotní události dnes Slávia může slavit titul. Fotbalisté Sparty totiž ve šlágru 3. z 5 kol nadstavbové části první ligy doma remizovali s Plzní bez branek. Letenští po kontumačním vítězství v nedohraném derby v Edenu snížili na 2. místě tabulky ztrátu na vedoucí Slávii na 4 body. Jejich pražský červenobílý rival dnes může titul obhájit, pokud vyhraje duel s Jabloncem. Vítězství by týmu z Edenu zajistilo definitivní jistotu prvenství. Ještě doplním večerní výsledky zápasů ze skupiny o záchranu. Fotbalisté Slovácka zvítězili ve 3. kole nadstavby nad Ostravou 2-1, Zlín podlehl Teplicím 2-4 a Mladá Boleslav nestačila na Duklu 1-2. V Norsku zahynuli